0: Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu. Country Rádio.
1: Tohle jsem chtěl napsat nějak.

jsem ve skříň, a když jsem chumáč prach ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešit, co jsem kdysi marně hledal.

ani moly z něj už nedostavit. Tak sedl jsem si do křesla a prolistoval sešit jedním dechem. Co stránka, kousek víkend, vystřižený aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně

skalami a tušil, že co hledám, už tu není. Tam občas píše s panami a Danem.

0: Neruším náhodou. Jestli jo, tak to řekněte, máš to bych nerad, jak si jde. Ač chápu, že když někdo čte, že nechce být rušený, že jo, to je samozřejmě. No, buďte klidné, já vás rušit nebudu, máš to vím, jak to, jaký to je, když je někdo zabraný do novin a někdo mu přitom pořád něco povídá, že jo. To je, no jo, to se, buďte klidný. Jo. Ja, tak vy ruštíte křižovku, jak koukám, co? Kdybyste potřeboval něco vidět, tak se zeptejte, já vám to řeknu. To se nestýjte, se zeptejte. A že to ruštíte bez tušky, křižovku bez tušky, čověče. To je poprvé, co vidím někoho ruští křižovku bez tušky. Kdybyste potřeboval tušku, tak si řekněte, já vám půjčím.
1: To je šachová koncovka, pane.
0: Jo, takhle, no jo. Cože to je, říkáte?
1: Šachová koncovka.
0: Jo, takhle. A odsaď to vypadá úplně jako křižovka, odsaď. Není to náhodou křižovka, pozíš ty?
1: Já se musím vědět, nad čím přemýšlím, ne?
0: No jo, to musíte vědět, ano. A nad tím se musí přemýšlet, tak i nad tím.
1: Nad šachem vždycky.
0: No, nad šachem to jo, ano. To bych se skoro sám rád podíval na tohleto.
1: No. Umíte taky hrát šachy?
0: Šachy?
1: No.
0: A víte, že ani nevím šachy?
1: Jak to, že to nevíte?
0: No tak já to ještě neskoušel.
2: Ale to já bych vyluštil, co pak to není problém. Já mám trénovaný mozek, pane. Určitě na jiné věci, než na nějakou šachovou francovku.
1: Koncovku.
0: Nebo koncovku, no. Co myslíte, pane, například, když máte takovou bokovku jako já? Co to vyžaduje za mozek?
1: Jakou bokovku?
0: Bokovku, no. Paničku bokem, tak.
1: Tak, jo.
0: Víte, vy, pane, co to chce? Za hlavu, vymýšlet pořád nějaký fígle a tak, aby se to ten její moula nedověděl. Víte, pane, taková panička, to nejsou jen tak nějaký šachy, že jo? A korta moje, to byste koukal. Kus, pane, to byste koukal. Ta dovede rošťačit, víte. Dáša. Dáša šá. No tak, Dáša šá. Já jí říkám Dáša Šá, ale ona se jmenuje Dáša Šaldová, víte? Ale já jí říkám Dáša Šá, až to víte, to je tajný, že jo? Takovýhle věci se nepovídají kolem, aby se to ten její moula nedověděl.
1: Poslyšte, to dá hodně vymýšlení, víte?
0: No jo, to víte, že jo. To chce přesně vědět, že jo, kdy, kde a jak a co a tak. Například, když on, ten její moula jde na šachy, víte? Nechodí hrát taky šachy, jde na šašíra. No tak musím přesně vědět prostě, že vzduch je čistý, že jo? A že... Chápete, ne?
1: Ale poslyšte, to je ohromně zajímavý, co mi tady povídáte.
0: No jo, vy jste v tom zřejmě úplný amatér, co? Nebo to já bych vám mohl poradit, jestli potřebujete takhle v téhle věci.
1: No, dobrá rada nad zlato, jak se říká, že?
0: No, no, chcete poradit v téhle věci. Tak si pamatujte, že záleží vždycky na vaší inteligenci, jak to s tím moulou sehráte. To chce vždycky něco vymyslet. Chápete? Jo. Já nevím, jestli jste si všiml, jak jsem tady něco zaškrt. Tadyhle na plakátě. Všiml jste si?
3: Já myslím, že jsem si všiml.
0: No tak vidíte, to mám takový systém, jak to s tím troubou se hrát. Jestli chcete, já vám to ukážu, jestli
1: no,
0: máte
1: zájem. To by mě zajímalo, skutečně.
0: Poněvadž to víte, psát nějaký psanička, kde se sejdete, nebo tak, že to nemá cenu, až by to taky ten její moula mohl dostat do ruky, že jo, to je samozřejmě. Já to mám vymýšlený docela jinak, dávejte pozor, pojďte se na to.
2: Chcete poradit, jo?
1: Ano.
0: Tady je kinoklub, kde hrajou každý jiný film a ona bydlí přesně tady za rohem, víte?
1: Jo.
0: A ona... Já musím dávat bacha, aby on to náhodou neslyšel. On bydlí taky tady za rohem.
3: s ní tam bydlí, víte. No, on to má být nějaký velký chlap, silný, něco asi jako vy, tak to víte, musím dávat. No, a ona má takovýho psa, víte.
4: A psa takovýho pejska má malýho.
3: Takhle malinkýho pejsa, tak má jednobarevnýho. Dogu má skvrnitou. Takhle velkou dogu, kterou chodí venčit každý den tady kolem kina, kde vidí krásně tady na plakáty, chápete? Ona teď tady musí taky každou chvíli kolem, kvůli tomu venčení. A teda ne sebe chodí venčit, ale tu dogu sebe. Bude tady kolem a nenápadně se jako podívá tady na plakáty a co uvidí?
5: No, co uvidí?
3: Hajde pozor. Že jsem tady zaškrt 23, což je dneska 23, jo, jo. Jo? A tady jsem zakroužkoval ve 3 hodiny. V tu ránu ona okamžitě ví, že na ní dneska ve 3 hodiny čekám tady v parku, když ten její mamla zahraje zrovna šachy. Vymyšlený, co?
5: Jo, jo.
3: Žádný dopisy, že jo, nikdo mě nemůže nafackovat.
5: Jo?
3: To je všechno, je to tajný. A ten moula se to nikdy nemůže dovědět, teda, že bych mu to řekl já sám, že jo.
5: No to je přímo geniální.
3: Tady, to musíte mít tady, pane, jde pak nějaký šachy nebo nějaký koncovky. Jde pak to, víte. Hledajte, tady to je ona, tady. To je ona s tou dobou. To je kus. Teda ne, ta doga Dáša, myslím. To je kus. Jděte jako bílí.
6: Dost!
3: Vy se klidně můžete nechat.
6: Dášo, domů. To je u vás mamlas, moula, hašašíra.

0: Dvorana country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

dobrýho klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeně veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít. Ve stínu patvíky poslouchat slavíky spí.

0: mohl bych zkusit zahrát třeba C maj.
1: Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: Chceme-li se nyní přidržet tradic návštěvních dnů, musíme se bohužel uchýlit od pravidel show. Totiž, jak známo, součástí návštěvních dnů jsou povídky, které se netančí, nýbrž čtou. A proto, až to říkám velice nerad, v tomto okamžiku musí jít show stranou.
1: A dva, tři, show, dva, tři. A dva, tři, show, dva, tři. Ba ne, nemusí.

Já vám přečtu povídku v pohybu. Show 2-3. Jak jsem se učil kouřit? A2-3, show 2-3. Ať si kdo chce, co chce, říká show 2-3. A2-3, show 2-3. Přidej se dřevo. Show 2-3. A2-3. Dobře. Jak myslíš? Konečně nevadí. Přijďte za mnou do varieté. Tam tančím také a hambatý. Ať si kdo chce, co chce, říká, ať si mamka slzy utírá, k dokonalému mladému muži patří cigareta jako k velbloudovi hrby. Pravda, žvíkačka zahraniční výroby, správně usazená na dásni, také vyvolá obdiv. A samovolná bublina při řeči s ředitelem školy vykoná své. Ale cigárko je cigárko. Vůbec nechápu, jak jsem bez něj těch 13 let mohl žít. Ovšem již v 10 jsem popotahoval z dřívek obalených vatou, ale to nebylo ono. Také tolik vychvalované bafání z rákosových doutníků, které u nás ve třídě zavedl zemědělský synek Laníš, nepřineslo očekávanou slast. Úplným extrémem pak byl vynález 8C, vdechování kouře z nedlouhé gumové hadičky, naplněné suchou travou. Několik ožehnutých tváří hovořilo však jasně proti, nehledě k tomu, že někteří chlapci po těchto pokusech za školní zdí potupně vrhli. Záhy jsme si proto my, kuřiva chtiví, uvědomili, že máme-li zvládnout techniku kouření bez újmy na zdraví, musíme se odevzdat do rukou odborníka. A osud k nám byl milostiv. S 1. zářím přihrál nám do třídy propadlíka Janebu, známějšího, a to i mezi učiteli, spíše pod přezdívkou Nikotin. Kromě kouření snad tento člověk neuměl nic. Svou profesi však ovládal se s ručností majitelů opiových doupat. Janebova spotřeba cigaret byla fantastická a nebylo tedy divu, že již koncem září rozprodal veškeré učebnice propůjčené státem a tak ze školních pomůcek mu zbyl jedině pytlík na cvičky, prasknutí napěchovaný nedopalky, které cestou do školy zručně nabodával po refížích speciálně upraveným příložníkem. Není divu, že Janeba se na první pohled odlišoval od svých vrstevníků. Již sama postava připomínala cigaretu a čapce, kterou nosil, se neprávem říkalo popelní. Vůní pak připomínal dobře zavedenou tabákovou plantáž v době sklizně. Šaty vetché, na mnoha místech propálené a pod kůží na břiše zašity 3 cigarety, jak Janeba tvrdil, pro případ ztroskotání. Ačkoliv na škole bylo kouření důsledně pronásledováno a astmatický učitel Rejhon kontroloval, převlečen za instalatéra, chlapecké záchodky i během výuky, Janebův zlozvyk byl učiteli i ředitelem tolerován. Jedině v hodinách si nesměl nikotin zapálit. Řešil to tedy tím, že šlukoval naposledy se vstupem učitele a kouř pak vyfukoval dobrých 20 minut do penálu. Krom toho jej hodnější profesoři posílali co chvíli z oběžníky a vzkazy, dobře vědouce, že i hned za dveřmi Janeba popustí uzdu své vášni. Tradovalo se dokonce, že jednou dobromyslný čeština Smolík, starý skaut, nervózní z toho, že ten den ještě nevykonal dobrý skutek, vyslal Janebu při odpoledním vyučování hlídkovat k blízké trafice. Nekupuje-li někdo z žáků školy tabákové výrobky. Není třeba zdůrazňovat, že naše srdce se pro nikotina nadchla. Záhy jsme mu dělali domácí úkoly, nosili svačinu a ti šťastnější, co je sehnali, i cigarety. A pak přišel den, na který jsme se těšili nejvíce, kdy v cihelně za městem nás měl Janeba naučit kouřit. Počítalo se, že nás učňů přijde 8. Lukáš, Pazderka, Pilný, Závoz, Vajs, Děravý, Čmolík a já. Ale dorazilo nás jen 6. Závozovi bohužel zemřela babička a tak zklamaný spolužák místo kouření udivoval příbuzné pláčem. Tolik se na cihelnu těšil. Pitomec Pazderka nevydržel muka čekání
zapálil si již v poledne doma ve Spíži a byl přistižen otcem jdoucím mlsadrům. My ostatní jsme již před třetí netrpělivě vyhlíželi Janebu, respektive kouř, který ho vždy signalizoval. Takže náhodnému chodci by se zdálo, že se neblíží kamarád, ale sentinel. Přesně ve tři dorazil kouř k nám. Doufám, že nikdo neporušil můj zákaz obědvat, řekl Janeba úvodem a vyzval nás, abychom předvedli své kuřácké zásoby. Cigarety cizích značek i hned zabavil, zkaže jsou pro nás začátečníky moc silné. Co budu ale kouřit já? Zeptal se šmelinářský synek Čmolík, který donesl pouze 100 Chesterfieldek. Janeba mu podal své 2 lípy. Pak už nic nebránilo tomu, abychom si zapálili. Janeba se ukázal jako rozený pedagog. Věnoval se nám individuálně a dohlížel, zda jeden každý správně šlukuje. Na stěnu cihelny pak nakreslil průřez dýchacím ústrojím, aby ukázal, jak nejlépe využít vdechnutého kouře. Pravda je, že nákresu již někteří z nás nemohli věnovat dostatečnou pozornost. Vajze jsme dokonce museli omývat vodou. Když se probral, doznal, že v poledne jedl kachnu. Ta ostatně za chvíli byla i mezi námi. To už nám Janeba zapaloval další cigarety. Nikdo nemluvil, neboť kouření nám nepůsobilo ten požitek, o kterém jsme snili. Zatímco Janeba si labužnicky pochutnával na Chesterfieldkách, nám bylo hůř a hůř. Bezvěrec děravý, který měl normálně pro Boha jen slova pohrdání, se začal nečekaně polohlase modlit. Úplně omámený Čmolík pak jen tiše plakal a scháněl se po papíru, chtěje psát závěť. Za hodinu už bylo úplně jedno, kdo v poledne jedl a kdo se postil. A domů nás za tmy rozvážel Janeba na 2 kolách. A tak se toho dne naučil kouřit pouze závoz. Jemuž pozůstalí na pohřbu nabídli cigaretu, aby utišil žal. A pitomec pazderka, jehož otec si ve Spíži při rumu uvědomil, že ve 2 se to lépe táhne.

Byl už podzim, všude kam oko pohlédlo, zlátlo javorový listí. A já se vracel si chravým ránem domů po 5 letech bojů pod vlajkou Spojených států. Po 5 letech válek, hrůzy a vraždění. Hlavou se mi honily děsivý vzpomínky a já přemýšlel o tom, jestli na to všechno budu moct jednou zapomenout. Jestli mám právo se ještě někdy smát. Najednou jsem zjistil, že stojím uprostřed vypálený indiánský vesnice a přede mnou v šatech posetejch ranami šavlí leželo malý, ještě ubrečený indiánský děvčátko. Poprvé v životě jsem měl slzy v očích. Poprvé v životě jsem se styděl za svou zem, za lidi, kteří nosili její znak a mluvili její řečí. Ne kvůli tomu děvčátku, ale brečel jsem nad tím, nad čím vším musí vlád vlajka mý země, na který lpí i tvá krev, malý ubrečený děvčátko z kmene Čejn. Čím voněl dým v tvým týpí dívko z Čejn,

0: zvy, dívku z Čej, pozdravuj.
1: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
2: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
1: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
2: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
1: Aha, takže probouzeného, ne?
2: No, vždyť to říkám.
1: Aha.

veličenstvo kat. Modlit se, jak si přálo veličenstvo kat. S úšklepkem ďábel viděl pro každého podíl.

0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio.
1: Místo očí mít pár knuflíků a černej nos.

jednou zmizím na pořád z těch zdí. Jeden nevím kam. A všechny ty, co měl jsem rád, zase někde zmizím.

0: Dobrý den, pane referente, dobrý den.
1: Pan Lustvisiak.
0: Dobrý den.
1: Co pak mi nesete, snad nemám ve vrátnici návštěvu.
0: No, teď ne, ale ráno tam byl nějaký chlap.
1: No a?
0: No jo, ale nic nepřines, tak jsem ho rovnou vyhodil.
1: A,
0: hledajte, já jdu za váma dneska úředně.
1: Jo, je úředně, ano. Vy mi přímo lekáte.
0: No tak sláva, konečně se mě taky někdo bojí. Pane referente, já jsem pověřený momentálně jako podnikový statistik, víte?
1: Vy statistik.
0: No jo, ale to se nemusíte lekat. Hledajte, statistik, to je vlastně takový lékař, před kterým se nemusíte slíkat. Jo, kdybyste byl taková ta Vendulka Hnidousková ze mzdovýho oddělení...
1: No tak to bych musel.
0: No, nemusel, ale špatný by to nebylo, špatný by to nebylo. Tak hejte, vy mi jenom tak odhalíte duši a já vám do ní tak kapánek číhnu, jo? Tak koukněte, tady mám pár takových otázeček.
1: No tak ukažte, ukažte.
0: Nešahat, nešahat, no, nekoukat, to je přísně důvěrný tohleto.
1: A dovolte, vždyť mě ty otázky stejně musíte přečíst. Tak bych si je mohl aspoň promyslet.
0: A to právě nesmíte. Milý zlatý, kdyby si každý všechno napřed důkladně promyslel, tak jsme tady třeba my dva ani vůbec nebyli.
1: Jak to myslíte?
0: No, já myslím jako vaši rodiče, víte? Kdyby tehda tušili, jak dneska budete vypadat, tak šli radši do kina. Tak hejte, i tady otázka, jo? Jedna, jo?
1: Jenom jedna?
0: Ne, číslo jedna, číslo
1: jo,
0: jedna.
1: Číslo jedna, no.
0: Tak a ta otázka zní, co čtete?
1: No já...
0: Hele, Safra, vy tady máte knížku nějakou zrovna s dovolením, já na to mrknu. Co pak to je? Komtesa Hortenzie, soudce pouze v kombiné, se bránila chlípníkovi, seď mohla. Nebo to je nějaká sprostěrna tohleto. A nakonec neměla na sobě nic, než to dvě růžových poupátek, který se chlípník zmocnil a plenil je jako krtek zahrádku. A to bych si vypůjčil s dovolením tohle, až to přečtete. Tak co napíšeme, co čtete? Já napíšu krtek zahrádkář, jo? No, tak otázka číslo dvě.
1: Prosím.
0: Jak jste spokojen s platem?
1: A je, to by člověk plakal.
0: Dobrý, píšu spokojen až k pláči. Dále otázka číslo tři. Co si myslíte o svém nadřízeném? To je pitome, co?
1: Jo, vy ho znáte.
0: Ne, to já píšu rovnou tohle. Taky pije?
1: To nevím, já jsem ho nikdy pít neviděl.
0: Nevadí, já napíšu pije, ale přede mnou to tutlá. Dále, otázka číslo 4. Kam byste nejraději příští rok na dovolenou? No. Takhle někam daleko od starý, víte?
1: No, takhle k moři.
0: Do Bulharska.
1: Ale ne, k moři.
0: Do Rumunska.
1: Ale ne, počkejte, k moři piva.
0: No tak konečně první solidní odpověď. Píšu k moři piva. Tak.
1: Počkejte. To o tom pivu tam nepíšte. Ne? Napište doma má je.
0: Dobrý, píšu k moři piva nechce, jo?

0: Má je doma.
1: Ne, má je doma. Doma má je.
0: No, to je jedno, doma má je nebo má je doma. Já na nějaký ten slovosled nekoukám. Tak dál, je tady otázka další.
1: No prosím.
0: Jak máte velký byt?
1: Byt?
0: Byt.
1: Tak malý, že když domů přijdu s opicí, tak se tam oba nevejdem.
0: A takže milostivá paní bydlí dosud u rodičů.
1: Já bych nutně potřeboval pracovat, abych mohl i doma trochu pracovat ve svém oboru.
0: Ale milý zlatý, to nesmíte být taková fajnovka. Pracovnu, prosím vás, teď máte takový hospod kolem sebe, ne? Jako tuhle za mnou přišel jeden malíř, víte, jo, že prej by chtěl ateliér, že by potřeboval ateliér. Tak jsem mu řekl, měli malíři, maluj takový mrňavý obrázky jako ten Aleš, jo? A nebo maluj známky. To můžeš i na záchodě, ne?
1: A co nám řekl?
0: No tak, myslím, že mi zrovna chtěl něco dát, ale já už musím odejít. Tak dál, je tady otázka číslo 6, tady bezprostředně po otázce číslo 5, víte?
1: Ano.
0: Jak vychováváte dětka?
1: Dětka?
0: Ne, jak vychováváte děcka?
1: Já děcka nemám.
0: Počkejte, to mi v tom nesmíte dělat takovýhle zmatek. Tady není otázka, jestli máte děcka nebo nemáte děcka, tady je otázka, jak vychováváte děcka.
1: A kde bych je chutinky mohl mít? Bydlíme v garsoniéře, v 7. patře. Jete. Babičky nemáme. Výtah 2 roky nefunguje.
0: Je, tak moment, já to napíšu takhle. No. Vychovává chudinky, jo?
1: Jo.
0: Aniž by je měl, víte?
1: Jo.
0: Bez babiček, jo?
1: Jo.
0: A výtah nefungujíce.
1: No. Ano, ano. Tak. Ale to je nesmysl.
0: To nevadí, hlavně, že se mi to sem vejde. číslo 7. Chodíte na ryby?
1: No, jednou jsem chytal štiky.
0: Jo, kolik se chytil?
1: Žádnou.
0: A jak to víte, že jste chytal štiky?
1: Protože kamarád vedle mě chytil 3.
0: No vidíte, to je můj případ, to se mi stalo taky, podívejte se. Celý den u vody, jo?
1: Jo.
0: Já nic a kolega vedle tahal jednu za druhou.
1: Ano.
0: Tak jsem vstal druhý den ráno ve 3, abych tam byl sám, jo?
1: Ano.
0: A ono vám 7 hodin nic, 8 hodin nic, 9 hodin nic. Ve 9:45 na mě vykoukne jedna ryba z vody a povídá. Tak co je, pan kolega vedle nepřijde?
1: Víte, mě je vždycky divné, jak se někdo může uživit rybolovem.
0: Milý pane, kdyby jenom někdo, ale celý národy se tím živí, jo? Chytání ryb, to je strašný nervák.
1: Nervák?
0: Já to vím podle sebe.
1: Nervák mi to naopak uklidňuje.
0: No jo, protože máte rybářský lístek. Dále, otázka číslo 8. Jak se díváte na současnou mordu?
1: Mordu?
0: Ne, modu, to tam někdo napsal, rozhodně. Modu.
1: Vy myslíte maxi sukně, mini sukně, tak mini se mi moc líbí. Moc. To
0: mini,
1: má jo. Moc.
0: Mě taky. Ano. Pojďte sem, ale mezi náma, moji starý jsem to zakázal. Mini, víte.
1: A proč?
0: No, ono není hezký, když se odkryje 109 kilo na jednou. To by se ta erotika mohla omrzet taky, víte. A je tady další otázečka, která souvisí s tou předcházející.
1: Ano.
0: Jaký je váš erotický život?
1: No prosím vás, co je komu do toho?
0: Milý pane, statistika jde za člověkem všude. S tím mám jakožto statistik bohatý zkušenosti.
1: No a jak už dlouho tu statistiku děláte?
0: No dlouho.
1: Jo?
0: Já jsem začínal, počkejte, kdy já jsem to začínal?
1: No?
0: Včera dopoledne.
1: No
0: tak co tam napíšeme k tomu erotickému životu? Uspokojivý nebo neuspokojivý nebo méně?
1: No jak kdy? Vy to znáte.
0: No, jak bych to neznal. Spíš jak než kdy.
1: No a kde stojí psáno, že na tohle musím odpovídat?
0: No tady, v tomhle dotazníku.
1: No to vidím, ale co se z toho bude vymozovat?
0: Jo, to já nevím, to je asi takovej koutek pro zasmání, víte? Hledy, já tam napíšu, že je nejvyšší čas, aby vám přidělili sekretářku.
1: No, to byste udělal dobrý skutek. No. Poslední dobou mě připlo strašně práce.
0: Fajn, tak já píšu. Erotický život na ústupu, že jo? Nutno řešit personálně. No vida, a je tady konečně poslední otázka, a sice otázka poslední. Sázíte sportku nebo matesa?
1: Pravidelně a dokonce vášnivě.
0: No jo, milé zlaté, když tu vášeň takhle profrcáte, to vám nezbyde nic na sekretářku.
1: A myslíte, že by mi mohli na základě tohohle dotazníku přidělit?
0: Vy jste jak malý, co pak si myslíte, že tohle bude někdo číst?
1: Tak proč to píšete?
0: No přece kvůli premiím.
1: Aha, víte? No a co když přece jenom si to bude někdo chtít přečíst?
0: To buďte klidnej, po mně to stejně nikdo nepřečte.
1: No tak.
0: Tak pojďte, podepíšete mi to, tady levou rukou, jsem pravou rukou, tady oběma, tak, já vám děkuju a teď jdu za naším přednostou, to se zase spolu služebně zasmějeme.
1: Naschledanou.

Už mi lásko není 30 let, už mi není ani 35, a že to moc krásná léta jsou, říkal jsem si,

přemýšlení a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená

0: Dvora na country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

když si tehdy přinesla na talířku křupky, musel jsem se zasmát tomu, co má být dál. Ta křupavá srdíčka,

Tak jsem si skládal na stůl srdíčka, až mi z nich vyšla osmička. Hle, nekonečno ze dvou malých vypečených nul. A ty si bez váhání sáhla jen na špičku dovnitř.

Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční country jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční country jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční country jam na Country Rádiu.

bílá jak víla, tančící v tmách, jak měsíc, když pomalu svítá, něžná jak polibek,

věčně věrná, než žlá fialinka.

do tmy řídí, ten těžký rytmus pražců je jediný, co teď v hlavě mám. Ten těžký rytmus pražců je jediný, co teď v hlavě mám. Proč já se koupil kvér a před kasou s ním mával, a těch, co mě chtějí dostat, je všude kolem nával. Ten rachot těžkých pražců je jediný, co ze života mám. Ten rachot těžkých pražců

tenhle sprint zas zmizí, bude hej. Kolikrát si v ní viděl drahokam, měl ji rád. Za všechno platil sám, jenže víc, než si vůbec v sobě měl, nic nevzdávej. Tenhle sprint zas zmizí,

Ale byl dost krutý žert, trefil cíl a bolel jako čert, neměj strach. V srdci žádnou nenávist, nic nevzdávej. Tenhle splín zas zmizí, bude hej.

0: Antry počasí.
1: Venku dnes bude převládat oblačno, místy polojasno až skoro jasno a ojediněle počítejme s přeháňkami nebo také bouřkami. Teploty vyšplhají na 28 až 32, na jihovýchodě až na 36 stupňů Celsia.
0: Už za chvilku budou zpět vaše oblíbené hity.
2: Definitivní výprodej na www.countryclaim.cz. Country, folk a tramská muzika na CDčkách za neuvěřitelné ceny. Ovšem pouze do vyprodání zásob. www.countryclaim.cz. Členové klubu Country Rádia mají navíc na všechno 10% slevu.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Obyvatelé 18 měst a obcí na Frýdlantsku mohou od července třídit odpad přímo u svých domů. Na projekt získal dobrovolný svazek obcí mikroregionu Frýdlantsko skoro 19 milionů. Zbytek doplatí obce ze svého. Cílem projektu je podle starosty Hejnic Jaroslava Demčáka zlepšit třídění odpadu a snížit množství toho směsného. Obyvatelé 18 měst a obcí na Frýdlantsku mohou od července třídit odpad přímo u svých domů. Na projekt získal dobrovolný svazek obcí mikroregionu Frýdlantsko skoro 19 milionů. Zbytek doplatí obce ze svého. Cílem projektu je podle starosty Hejnic Jaroslava Demčáka zlepšit třídění odpadu a snížit množství toho směsného.
2: Hejnice doufají, že zastavíme prudký nárůst, protože dlouhodobá vize je ta, že musíme s tímhletím něco udělat a naučit lidi fungovat trošku jinakým způsobem. To znamená, že žádný odpad znamená ten nejlepší odpad. A ten cíl je všude vlastně stejný, to znamená snížit potenciálně nárůst těch poplatků za ty odpady, který se potažmo vždycky přenesou na ty jednotlivé občany, ať se může zdát, že to tak není.
1: Teď něco pro milovníky vlaků.
3: Na experimentální železniční trať Kopydlno-Dolní Boustrov vyjede další technologická novinka. Drážní úřad povolil zkušební provoz vlakotramvaje, která bude testována jako lehké bateriové kolejové vozidlo. Tak se bude ověřovat, zda mohou levnější stroje založené na tramvajové konstrukci zachovat provoz na regionálních tratích. Luboš Dvořák, Jičínsko.
0: Sport.
1: Čeští fotbalisté si v žebříčku reprezentací FIFA po vyřazení ve skupinové fázi na mistrovství světa pohoršili o 8 míst a klesli tak na 48. příčku. Jsou nejníže od dubna roku 2019. V čele pořadí zůstali obhájci zlata z minulého šampionátu Argentinci. Na druhém místě Francie vystřídala Španělsko. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

John Banks of Ohio je písnička, která otevírá dnešní společné vysílání. To poslední červnové, ano, už je 30. června. Za všech normálních okolností by dneska žáčci dostávali vysvědčení, ale před několika měsíci se to všechno změnilo. Vysvědčení už je dávno rozdané, a to na úplně všech školách, a žáci si užívají zaslouženého volna. Já vím, že mnozí si říkají, no zasloužené, ale každý jsme si ho užili a každý jsme věřili tomu, že je zasloužené. Však těch 10 měsíců práce je prostě velká dřina. Však si na to určitě všichni dobře vzpomínáme. Takže je úterý 30. června, svůj svátek slaví Šárky, a jestli jsou teď nějací školáci brzy ráno vzhůru, tak možná vyrazí na nějakou brigádu, aby si vydělali nějakou tu kačku navíc. O těch brigádách ostatně bude ještě dneska řeč. Tak pěkné dobré ráno přeje Katka Čepelíková. Posílám vám Karla Gotta a Michala Tučného, aby se vám dobře vstávalo. Třeba do nějaké té rachoty, a nebo aby vám to v té rachotě dobře utíkalo. Tak vstávej, ty tuláku. To neříkám já, ale to říká Karel Gott za Malý okamžik. Tak pěkné úterý.

tituláku v 6 hodin a 11 minut. Máme za sebou poměrně chladivou noc, tedy alespoň ve srovnání s těmi předchozími, tak věřím, že jste si odpočinuli, že jste se náležitě vyspali. Konečně, že jo, konečně. Někde sprchlo trochu víc, než bychom si přáli, tak vás do těchto oblastí zdravíme a věříme, že jste to zvládli a že i nadále budete poslouchat Country Radio. Budeme tu pro vás mít informace, které určitě s tímto tématem souvisí. Tak podíváme se teď konkrétně na počasí. Dneska bude oblačno, už nás nečekají taková parna jako v uplynulých dnech. Místy bude polojasno, teploty se budou pohybovat zhruba mezi 28 a 32 stupně Celsia. No a jak to vypadá v tuto chvíli na silnicích? Jedna zásadní informace přišla z D7. Pakliže míříte z Chomutova na Prahu, tak předpokládejte trošku mírné zdržení. Zatím je to na 10 minut před letištěm, je tam totiž kolona v důsledku zúžení do jednoho jízdního pruhu. Tak jak se to tam bude vyvíjet, budeme samozřejmě i nadále sledovat. Stejně jako muziku, tady je Michal Tučný.

0: Jak bylo, je a bude.
1: Začneme to naše povídání o počasí tím, kdy nám dneska vyšlo sluníčko. Bylo to 6 minut před hodinou pátou a zapadat nám bude v 21 hodin a 13 minut. No a když se podíváme do historie, do té hlubší historie, do roku 1904, tak tehdy meteorologové v Klementinu naměřili tu nejnižší teplotu, která se točila kolem osmičky nad nulou. Tak s ohledem na to dnešní počasí nebo i na to předchozí, v těch předchozích dnech, si myslím, že je to tedy docela velmi chladné počasí, ale ostatně i na léto je to docela frišno. Nejvyšší teplota byla naměřena v roce 2019. Šlo o 37,7 stupně Celsia. Tak uvidíme, zdali pak tento rekord bude překonán, ale s ohledem na to, jaké nás dneska čekají teploty, když se tak dívám na ten výhled, tak si myslím, že spíše ne. Jak to v tuto chvíli vypadá s počasím po celé České republice, jak se ty teploty pohybují? Jsou výrazně níže než třeba včera touto dobou jsme měřili už přes 20 stupňů Celsia, co si dobře vzpomínám. A dneska se ty teploty točí kolem 15, maximálně 22 stupňů Celsia, ale to se bavíme skutečně o maximech, která jsou jenom na některých místech na jižní Moravě. Jinak Šumava, tam byste se odchladili teď, aktuálně tam je kolem 13 stupňů Celsia. No a jak to bude vypadat přes dnešní den? Bude oblačno, místy polojasno na Moravě a ve Slezsku očekáváme do večera převážně malou oblačnost. Nejvyšší denní teploty 28 až 32 stupňů Celsia. Na jihovýchodě tam ale musí počítat s 36. Když se podíváme na další den, to znamená na středu, to už bude první červencový den, tak ten bude oblačný až zatažený. Na Moravě a ve Slezsku čekáme až do večera převážně malou oblačnost. Na západě a severozápadě území se místy jinde ojediněle budou tvořit přehánky nebo bouřky. A teploty 27 až 32 na jeho východě 35 stupňů Celsia. Tak ještě by to sneslo určitě nějakou červnovou pranostiku, tak máme tady nějakou univerzální červen, mokrý a studený, bývají žně vždycky zkaženy. A teď dáme ještě nějakou, která souvisí třeba s červnem. Červenli více suchý než mokrý panuje, dobrým vínem naše sudy naplňuje. Tak doufejme, že to tak i bude. Před námi už je epidemie, až se mě jednou zeptáš, čekají nás i Fešáci a Robert Moucha. Dáme si jejich písničku Šéfe. No a pokud nás aktuálně posloucháte za volantem a někde vás něco zdržuje a vy jste trošku na zlobení, tak nám o tom dejte vědět, aby se dopravní komplikaci mohli vyhnout i ostatní řidiči. Hezké ráno. Až se mě

myslíte, že je pro Čechy důležitější než výplata, která samozřejmě stále je jakoby důležitá, protože bez peněz prostě dneska nic moc neuděláte. Na první místo se dostala dobrá parta v práci, příjemná atmosféra a hlavně férový šéf, jo. Šéfové, slyšíte to? Peníze samozřejmě ty zůstávají samozřejmě někde v popředí, ale čím dál více lidé prostě oceňují kolegy, se kterými je radost strávit pracovní den, protože přesto, že den má 24 hodin, tak tu třetinu v něm prostě trávíme v práci a je to taková rovnováha mezi prací a volným časem a někdy se prostě ti kolegové přelívají i do toho volného času a to je samozřejmě stav ideál. Takže možná je to taková malá připomínka i pro všechny šéfy. Dobré slovo nestojí nic, ale pro zaměstnance může znamenat opravdu hodně a v podstatě i pro celou firmu. Něco jste si z toho vzali? Já doufám, že ano. Tady už je Marty Stewart v našem vysílání v 6.20.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Hezké dobré ráno, blíží se nám 6:30, tak se mrkneme na dopravní servis Country Rádia a začneme vlakovými výlukami, které platí stále na trasách Plzeň, Klatovy, Branice, Tábor, Ždírec nad Doubravou, Chotěboř a nebo Dolní Poustevna, Bad Šandou. A jak to vypadá na silnicích? Pozor si stále dávejte na té D7, pakliže míříte z Chomutova na Prahu. Před letištěm máme zúžení do jednoho jízdního pruhu a čeká vás tam kolo.

Ona zhruba na 10 minut. Zůstaneme ještě v Praze, protože pokud míříte do Mrázovky ve směru na Troju, tak v pravém jízdním pruhu máme nepojízdné auto, tak s tím počítejte. Tolik doprava na Country Radio, přeju vám šťastnou cestu a krásné úterý.

0: Country Rádio slaví letos 35. narozeniny.
1: A proto se řádně vyfešákujem.
0: Zapojte se do oslav a pošlete nám svůj grafický návrh na narozeninové tričko s motivem 35 let.
1: Svoje návrhy posílejte na adresu 35@countryradio.cz a to nejpozději do konce července.
0: Nejlepší se dočkají realizace a jejich autoři od nás dostanou speciální dar.

0: to bylo furt ťuťu ňoňu a nakonec mě utekla s profesorem chemie.
1: Měl ve ramenou víc, než se zdá.
0: Dneska se spolu někde louhujou a já, abych se staral o děti.
2: Kdybych já byl kovářem a měl jeho sílu.
0: No tak to bych šel a tomu draslíkovi pěkně upravil ciferník, ale takhle.
2: Zůstanu sám.
0: Láska vás může zklamat. Country rádio nikdy. Tak vážení, dosedel. Ten slavnější dopředu. No a ti ostatní na tandem. Hlavně se mi prosím nehádejte. Úterý v tandemu. Od rána do podvečera vždy dvě písničky v podání jednoho interpreta.
3: Koukám, jak celá země vstává,
4: jedno měl poslední klapot kopit.
0: Ta první známější, ta druhá možná o to zajímavější.

0: Cyfry Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Během letních veder většina lidí sáhne po sklenici vody. Je to správně, ale nevždy to stačí. Podle odborníků udrží hydrataci déle než voda obyčejné mléko. A podobnou výhodu mají mít i rostlinné alternativy mléka. Schodek státního rozpočtu může příští rok překročit 350 miliard korun. V letošním roce vláda plánuje hospodařit s deficitem 310 miliard. Znamenalo by to čtvrtý nejhlubší schodek od vzniku Česka. Zatímco kratom mezi ohroženými dětmi mírně ztrácí, alkohol je naopak na vzestupu. Za poslední čtvrt rok se ho napilo téměř každé páté dítě mladší 15 let. U nezletilých do 18 dokonce každý třetí. Ukázal to čerstvý průzkum České asociace Streetwork. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude oblačno, místy polojasno až skoro jasno. Ojediněle přeháňky nebo bouřky, večer silnější. Teploty vystoupí na 28 až 32, na jihovýchodě až na 36 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Dneska svůj svátek slaví Šárka. Původ tohoto jména není zcela jasný. Podle některých výkladových teorií jde o uměle vytvořené jméno, které bylo odvozeno od skalnatého hřbetu na severozápadním okraji Prahy. Tato oblast se označuje právě jako Šárka. A jméno, se kterým se setkáváme již v kronice Kosmase, potom má význam hřbet, návrší nebo hora či skála. No Šárky, prostě neberte si to zlé, vy jste prostě silné osobnosti, vy jste silné jako skály. V Česku vás máme 35 tisíc kousků, tak vám přejeme všechno nejlepší. Dnes také slaví Melánie, jméno má řecký původ, znamená tmavá nebo tajemná. Slaví i Vlastimír nebo Teobald či Vlastimíra a dneska si taky připomínáme Mezinárodní den asteroidů. Cílem tohoto je zvýšit povědomí o asteroidech a o tom, co je možné udělat pro záchranu Země, lidských komunit a budoucích generací před možnou katastrofickou událostí.

Krásné úterní ráno 30. června, kdy svůj svátek slaví všechny šárky. Ještě jednou je zdravíme, přejeme všechno nejlepší. Tak do jakého dne se probouzíme? Do oblačného, místy polojasného. Dneska ty teploty budou celkem příznivé, tak s ohledem tedy samozřejmě na ty dny předchozí, jinak jsou to teploty téměř tropické. 28 až 32 stupňů Celsia. Co se silnic týče, tak ty zprávy nejsou až tak pozitivní, protože na D11 mezi 41,5 a 41 kilometrem ve směru na Prahu se nám začala tvořit kolona vozidel. Máme tam totiž havárii osobáku a nákladního vozu v připojovacím pruhu, takže tam se situace mírně komplikuje a čekejte takové komplikace i na D6 na nájezdu na exit 133 ve směru na Cheb. Vjezd na dálnici je uzavřen, máme tam převrácené vozidlo, probíhá tam aktuálně vyšetřování dopravní nehody. Tak na sebe dávejte pozor a kdyby něco, tak nám zavolejte na 210 323 333. Mimochodem, tento telefon budeme za chvíli využívat k tomu, že budeme někoho probouzet. Tak hezký den.

0: probouzení na Country Rádiu.
1: 7:45. Přejeme krásné ráno. Úterý 30. června je tady a my v tuto chvíli budeme probouzet jednu kolegyně a kamarádku, která se jmenuje Evička. A vy prosím moc držte palce, aby jsme se dovolali, protože na ní myslí Jeník a Honzík, její kolega, která vlastně už bývalý, no. Tak uvidíme, zdali pak to vyjde. Abychom o Evičce něco řekli, tak jde o kolegyni a kamarádku právě Honzíka, která se rozhodla odejít do zaslouženého důchodu. Nemáme jí prý prozrazovat, od koho to přání je. Držíte ty palečky, prosím. Já už teda držím všechny čtyři. A už mi začínají modrat, ještě to chviličku zkusíme. Byla by škoda, kdybychom se nedovolali. A za chvíli uslyšíte, proč by to byla velká škoda, protože Honzík byl, teda nebo stále je, veliký, ale veliký kamarád Evičky. No tak Evičko, to je velké zklamání, no ale nedá se nic dělat, já na vašem místě bych vlastně to neudělala jinak, jo, já bych ten telefon asi taky nezvedla, zvlášť kdybych byla prostě takhle krátce v důchodu, protože vy jste teprve na konci školního roku opustila školu a teprve pár dní si vlastně užíváte zaslouženého důchodu. Tak jdeme na to, milá Evičko, přeji ti co nejkrásnější pracovní den v tomto školním roce, v posledním školním roce, kdy si dětem mohla předávat radost a energii a byla si pro ně tou nejúžasnější vychovatelkou. Doufám, že na naši školu budeš vzpomínat jen a jen v dobrém a že jsem ti nepřidělal příliš mnoho nátek. Závěrem pak věřím, že se někdy stavíš na kafe a koláč v závorce, který upečeš, protože budeš mít spoustu času. Bylo mi ctí nazývat se tvým kolegou. Jeník, Jenda, Honza, Honzík. Škoda, že jsme se nedovolali, že? Ale měli bychom zahrát písničku, která se jmenuje Přátelství od Petra Reska. Tak Honzíku, my děkujeme za tohle krásné přání. Já věřím, že nějakým způsobem se tahle informace k Evičce stejně dostane, že jste na ní takhle myslel a že jí máte takhle rád. Tak si dáme Petra Reska a Přátelství, písničku, kterou jste právě pro svoji skvělou kolegyni vybral. Tak ať se vaše přátelství i nadále rozvíjí a dlouho vytrvá.

lidem přátelství. Pravé přátelství. Je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

Spiritual Quintet a mlýny, a tam se hodně zpívalo o těch mlýnských kamenech, což vlastně byly takové speciální kameny, na to se nemohlo použít kterýkoliv kámen jste venku našli. Byly to takové specifické druhy pískovce, možná jste si toho někdy všimli, když jste nějaký starý mlýn navštívili. Mohl to být taky riolit nebo trachit, to jsou takové speciální druhy kamene, které jsou velmi tvrdé. A co je zajímavé, tak třeba, myslím, že je to v Olomoucku, někde na Olomouc mají takový prastarý mlýnský kámen na stříbrnou rudu a ten je spojovaný s těžbou drahých kamenů, tak tam měli vůbec jako teda velmi jako silný ten kámen, aby vlastně mohl rozdrtit i ty speciální kameny. No tak to byla jenom taková malá zajímavost o těch mlýnských kamenech, to mě docela baví navštěvovat staré mlýny, takže něco málo jsem si o tom zjišťovala. Možná, že si zjišťujete informace o něčem, co zajímá vás, třeba o muzice. Možná, že víte mnohem víc o hoptropácích, tak si je teď dáme. Nehrálo se o ceny, písnička poslední před 7 raní.

0: Country počasí.
1: Venku dnes bude převládat oblačno, místy polojasno až skoro jasno a ojediněle počítejme s přeháňkami nebo také bouřkami. Teploty vyšplhají na 28 až 32, na jihovýchodě až na 36 stupňů Celsia.
0: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
2: Stařičký šerif u Šlíně prlku poláhlý vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě. DAB+, to je i country rádio.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme u moderních technologií, protože satelitní navigace a neověřené online aplikace vodí turisty na místa, kam by se správně vůbec neměli dostat. To komplikuje práci správcům českých národních parků. Technologie totiž posílají řidiče i pěší turisty do zón, kam je vjezd nebo vstup kvůli ochraně přírody přísně zakázán. Například v Krkonoších proto začali k dopravním značkám přidávat tabulku, která řidiče upozorňuje, že nemají slepě naslouchat navigacím. 45 mladistvých pod vlivem alkoholu přistihli pražští policisté při dvoudenní akci zaměřené na dodržování zákazu prodeje alkoholu mladším 18 let. V restauracích, barech i městských parcích v Praze zkontrolovali ve čtvrtek a v pátek tisícovku mladých. Nejmladším člověkem, u kterého policisté zjistili hladinu alkoholu, byla 13-letá dívka s 0,5 promile v krvi. Kde budou mít nový jízdní řád, to ví náš kolega Luděk Savana Urbánek.
2: Třebíčská autobusová doprava mění od pondělka 29. června jízdní řád. A jedna změna je skutečně novinkou. Městem totiž bude jezdit noční linka. Zavádí se její zkušební provoz. Bude mít číslo 91 a město ji zavádí na základě sčítání cestujících na železnici. Bude navazovat na poslední vlak. Luděk Savana Urbánek, Třebíč.
1: Do Letňáku se teď vydáme s Blankou.
3: Po 13 letech se do letního kina v Ústí nad Labem vrací pravidelné filmové projekce. Kulturní středisko města Ústí tak navazuje na tradici, která byla po mnoho let součástí kulturního života ve městě. První filmový večer proběhne 5. srpna. Promítat se pak bude pravidelně ve středu a v pátek.
0: Sport.
1: Ještě fotbal. Bývalý fotbalový reprezentant Michal Krmenčík ukončil kariéru. Podle jeho slov už prý nemá motivaci. Připomenu, že v kariéře získal 3 mistrovské tituly z Plzní, vyhrál belgickou ligu s Brugami nebo řecký pohár se Soluní. Naposledy působil ve Slovácku, kde mu právě dnes končí smlouva. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: 8 minut, dneska máme 30. června. To znamená, že někteří lidé by dneska slavili narozeniny, někteří, kteří už nejsou mezi námi, třeba Naďa Urbánková. Ano, tak právě o této zpěvačce si v tuto hodinu budeme povídat, a to v datech. Připomeneme si její největší hity a také se podíváme na některé filmy, ve kterých hrála, na které si možná třeba nemůžete teď vzpomenout, i když se hodně snažíte. Tolik tedy taková malá pozvánka na data v datech, pořad, který vás čeká zhruba za 10 minut ve vysílání Country Rádia. Taky se mrkneme na ranní otazník ze včerejška, kdy jsme probírali to, jakým způsobem jste se chladili o víkendu. A zatímco ty teploty dneska budou výrazně nižší než třeba o víkendu, tak si myslím, že se vám to docela bude hodit zapsat si nějaké ty dobré tipy, protože v příštím týdnu by ty teploty měly být zase malinko vyšší, než jsme byli zvyklí na jiné léto. Tak zdraví vás Katka Čepelíková z Country Rádia i při ten poslední červnový den. Svůj svátek slaví Šárky, i vás, milé dámy, moc zdravíme, přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti a hlavně, aby na vás dneska nikdo nezapomněl. To si myslím, že je úplně to nejdůležitější. Posílám vám Tonyho Jocha a Romana Horkého, jejich společnou píseň La Dolce Vita. Dobré ráno.
1: Poslední večer, venku se stmívá. Za věže chrámů

městě sochám se klaníš. Na mostě mostů toužíš se smát. Madonna s růží.

S vámi je Country Radio i teď přesně ve čtvrt na 8, kdy máme 30. června a úterý. Tak jaký ten dnešní den bude? Věřím, že dobrý. Tak v podstatě taky záleží dost na tom, jaký si ho uděláte, tak takový ho budete mít. Ale možná, že vaši náladu bude hodně ovlivňovat počasí. Musím říct, že počasí ale pro ten dnešní den bude příznivější než o těch uplynulých dnech. Tak dneska bude oblačno, místy polojasno, ale teploty poměrně vysoko, 28 až 30. Na jihovýchodě až 630 stupňů Celsia. Ale když se mrkneme jenom jedním očkem na středu, tak to bude středa oblačná až zatažená, 27 až 32. Takže ty teploty zase malinko trošku klesnou, takže by se nám mělo ulevit. Jak to vypadá v tuto chvíli na silnicích? Komplikace. Asi to nejzásadnější je na D11, pakliže míříte z Hradce Králové do Prahy, tak u Poděbrad je to zhruba 41,5 km, je to na mostě přes Labe, tak právě tam se srazil osobák s kamionem, což situaci samozřejmě mírně zhoršilo takhle brzy po ránu a tím pádem se tam začaly tvořit kolony. Aktuálně se tam zdržíte zhruba 10-15 minut. Dáme si Karla Kahovce a Flamengo. Po ránu není nic lepšího.

0: Data v datech aneb významné události dnešního dne.
1: Tak jaké události dnešního dne byly ty nejzásadnější? O nich si budeme povídat právě v tuto chvíli, tedy v 7 hodin a 19 minut na Country rádiu. Mrkneme se do světa, protože tam v roce 1859 francouzský akrobat Blondin přešel jako první člověk na vysuté mlaně Niagarské vodopády a nebyl rozhodně poslední. V roce 2005 Albert Einstein toho dnešního dne představil v článku, který byl nazvaný elektrodynamika a hýbajících těl, teorie relativity. Tak a teď už se podíváme na něco, co by tak nebude lámat jazyk. Dneska by své narozeniny oslavila Naděja Urbánková, zpěvačka, herečka a moderátorka, která se proslavila v řadě zajímavých filmů. Možná, že si vzpomenete, že zářila ve filmech jako Kdyby tisíc klarinetů, Zločin v dívčí škole nebo Ostře sledované vlaky. V roce 1964 se narodil Ivan Trojan, český divadelní filmový, televizní a dabingový herec, kterého známe z takových seriálů jako Čtvrtá hvězda nebo z filmu Anděl Páně či Okresní přebor. To byl taky docela zajímavý a docela přelomový seriál. V roce 1981 se narodila a tím pádem dnes slaví své narozeniny Barbora Špotáková, česká sportovní funkcionářka, členka armádního sportovního centra Dukly Praha a také bývalá atletka závodící v hodu oštěpem. Všichni jsme jí vždycky strašně fanděli. Skočíme i do světa, do roku 1985, tehdy se narodil americký plavec, držitel rekordního počtu 28 olympijských medailí, z toho 23 zlatých, a vy už všichni dobře víte, že jde o Michaela Phelpse. No a v roce 1942, toho dnešního 30. červnového dne, zemřel Josef Mašín, důstojník, člen protinacistického odboje. Tolik tedy ty nejdůležitější zprávy pro dnešní den, které se týkají minulosti, a před námi je budoucnost. Radek Tomášek a jeho jižní vítr.

0: Country rádiem na cestách.
1: Za 2 minuty 7:30, pěkné ráno přejeme zejména všem řidičům, kteří ho nemají úplně ideální, zejména pokud jsou na D7, blíže o tom za chvilku. Teď se věnujeme vlakům, protože musíte vědět, že nejezdí vlaky na trase Ždírec nad Doubravou, Chotěboř, Branice, Tábor nebo Úpořiny, Radejčín, ale nebojte se, nebudete muset pěšky, je tam náhradní autobusová doprava. No a teď na tu D7, míříte-li z Chomutova na Prahu, tak vězte, že vás čeká kolona od středu Kluk zhruba na 20 minut. Je to v důsledku zúžení u letiště, takže tam si určitě postojíte. Pakliže vyrazíte později, kolona určitě bude mnohem delší, takže vyražte co nejdřív. Tolik doprava na Country rádiu. Teď zprávy, počasí a potom Pavel Bobek.

0: Daj recht, pane Rado, nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal,

0: noc byl.
1: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní Country Rádiu a jsme úplně v pohodě. Country Rádio. Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu. Country Rádio. Krátké zprávy v půl.
2: Hezké ráno. V Praze je v provozu 47 lžítek a osvěžítek, u kterých lidé hledají chvilkovou úlevu od slunečních paprsků. Zařízení jsou instalována na frekventovaných místech, náměstích a v parcích, kde v letních měsících fungují jako veřejné klimatizace. Vedení německého automobilového koncernu Volkswagen chce výrazně zesílit propouštění. V příštích letech hodlá celosvětově zrušit až 100 000 pracovních míst. To je asi 15% současného stavu. Centrální banky po celém světě dál masivně skupují zlato. O drahý kov roste zájem kvůli geopolitickému napětí. Obávám ze sankcí i nejistotě kolem budoucnosti dolaru.
3: To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude oblačno, místy polojasno až skoro jasno. Ojediněle přeháňky nebo bouřky, večer silnější. Teploty vystoupí na 28 až 32, na jihovýchodě až na 36 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
1: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: co se nevešlo do ranního otazníku.
1: O tom si budeme povídat teď v 7 hodin a 33 minut. Včera jsme tu nadhodili téma, jak jste se o víkendu chladili, aby jsme dali tipy všem ostatním, kteří chudáci prostě nezvládali ta velká horka a že nás teda bylo požehnaně. Takže každá rada samozřejmě tady byla drahá, ale tahle ta bude úplně nejdražší, tu, kterou dostanete od Country Rádia úplně zdarma, protože to jsou rady posluchačů Country Rádia. Tak kde pak jste se chladili a jakým způsobem? Miloš napsal jednoduše větrákem. Samozřejmě doporučovali jsme tady před větrák dát nějaký ten mokrý ručník anebo třeba i plastovou lahev s vlastně s namraženým ledem uvnitř. To znamená, že prostě do klasické petky dáte led, necháte ho zmrznout a potom ho dáte před ten větrák a funguje to jako taková jednoduchá, levná domácí klimatizace. Jitka napsala, my jsme se ohřáli v mých rodných Boskovicích na Westernovém městečku. Bylo zcela ojedinělé a fantastické představení Western Symphony s Pražským filmovým orchestrem. Dík patří všem hudebníkům, ale zejména osazenstvu Westernu za jejich herecké výkony. Posílám dodatečně ještě jednou všem velký potlesk a díky. V neděli jsme se příjemně osvěžili u rybníka v obci Suchý, kde snad vždycky fouká. Tentokrát to byl vánek velice příjemný, voda na koupání taktéž, takže za mě víkend na jedničku s hvězdičkou. Vidíte, byli i tací, kteří si ten víkend prostě dokázali udělat po svém, ať už bylo počasí jakékoliv. Takže jo, píšu si rybník v obci Suchý, tam vždycky fouká. Zapište si to taky a sejdeme se tam co nevidět u dalšího horkého dne. Lenka napsala, ahoj, my jsme to měli super, sprcha, výřivka. A máme tady dokonce fotografii, sprchy i výřivky. Jak jste se tam střídali, tak to jste měli poslat ještě video, aby jsme měli prostě naprosto jasnou ideální představu. Ale děkujeme, je to super. Necháme se inspirovat. Takže výřivka, sprcha, taky zapisujte, jo. Štefan napsal, ahoj, já se chladil střídavě v obýváku a pod altánem s ventilátorem u piva. Dokonce jsem vypil nejvíc vody za poslední roky. Taky jsem zachraňoval úrodu ve skleníku, vyrobil jsem ventilátor a pověsil do skleníku. Napájím to starší autobaterií a k tomu tady máme i video. Tak pokud byste chtěli nějaký návod, tak kontaktujte Štefana, on vám určitě rád poradí, jak zachraňovat úrodu ve skleníku speciálním ventilátorem, který si sám vyrobil. Je to paráda. Štefane, jste kutil jednička. Tak děkujeme za všechny tyhle příspěvky. Ty další chladící příspěvky najdete na Facebooku Country Rádia, tak se mrkněte, inspirujte se, jak říkám, v příštím týdnu se to určitě bude hodit. Stín katedrál, to už je Václav Neckář.

Minutu před 7:45 se mrkneme na to, které jedno auto zablokovalo půl Prahy, ale začneme vlakovými výlukami. Ty jsou aktuálně platné na trase Úpořiny Radejčín, Dolní Poustevna Bad Šandou nebo Praha Bubny, Praha Masarykovo nádraží. Tahle výluka vytrvá do konce roku a ne jenom toho školního, ten už je za námi, ale do konce letošního roku 2026. Tak se mrkneme do Mrázovky, což je tunel v Praze, který je aktuálně uzavřen. Došlo tam totiž ke kolizi auta s přívěsem, je to na trase Troje Barrandov. Tím pádem je tento tunel uzavřen a dotýká se to jak silnic, které navazují na tunel Mrázovka Liberecké, Trojské, tak i Anděla a Smíchova. Takže tam všude se situace velmi komplikuje, tak počítejte s tím, že Mrázovkou aktuálně neprojedete, ale v tuto chvíli už tam pracují hasiči na odklízení tohoto auta s přívěsem, které tam blokuje všechny jízdní pruhy, tak snad to bude brzy vyřešeno. Každopádně teď si tam určitě chvilku postojíte. Dáme si Kennyho Rogerse a Robina Jamese, ale možná by vás ještě zajímalo dnešní počasí. 28 až 32 stupňů Celsia, ale mělo by být oblačno, místy polojasno. Hezké ráno, hezké úterní ráno.

0: Poznáte, kdo jsem?
1: My věříme, že ano, tentokrát tady mám na pomoc naši novou zprávařku Terku Jandovou. Terko, ahoj.
2: Dobré ráno.
1: Tak dobré ráno, hezky si nás pozdravila a teď budeš pokládat 5 otázek a já budu 5krát odpovídat. A budeme se snažit navést naše posluchače na správnou cestu, aby věděli, o kom bude řeč. Tak můžeme začít. 3, 2, 1, teď.
2: Ano, přesně tak, tak začínáme. Jakou školu jste vystudoval nebo vystudovala?
1: Vystudoval. JAMO v Brně.
2: Aha, čili studium hudebních a divadelních oborů v Brně. Máme tu čest s hudebníkem nebo divadelním hercem?
1: Vlastně obojí. Občas se slyším ve vašem vysílání, ale častěji jsem asi na divadelních prknech. Jsem stále herecky aktivní, i když už nejsem stálým členem žádného divadelního souboru.
2: A kde vás tedy můžeme vidět?
1: Pravidelně vystupuji se svým autorským pořadem Na kus řeči, se kterým objíždím divadla a kulturní domy po celé České republice.
2: Získal jste někdy nějakou cenu za své hraní?
1: Obdržel jsem cenu Thálie za celoživotní mistrovství.
2: A ještě by mě zajímalo, kolik máte dětí?
1: 2. Tak to byla asi úplně nejkratší odpověď, jakou jsme to kdy měli, ale telefony nám začaly už zhruba v polovině našich otázek a odpovědí zvonit. Tak možná, že někdo nese tu správnou odpověď. Country Radio, hezké ráno. Tak, poprosím vás, abyste si stlumil rádio, nebo stlumila. Haló, kdo pak je na lince?
3: Ano, ano. Dobrý den, tady Tomanová, Zuzana.
1: Tak Zuzanko, povídejte, o kom jsme si povídali.
3: Já jsem konečně ráda, že jsem se dovolala, je to pan Miroslav Donutil.
1: Ale vy jste šikulka, tak je to samozřejmě správná odpověď. Kolikrát už jste to zkoušela se dovolat?
3: Mockrát.
1: Mockrát a vždycky jste věděla správnou odpověď?
3: No, většinou jo, akorát u Jardy Samsona jsem si nebyla jistá. No,
1: nebyla jste si jistá, byla jste na vahách, ale ve finále byste to určitě dala správně. Tak vidíte, ta smůla se prolomila právě dnes v úterý 30. června a deštník je váš.
3: Prosím?
1: Deštník je váš, deštník Country Rádia.
3: No to jsem moc ráda, ještě bych chtěla to tričko, ale to se taky nemůžu dovolat.
1: No jo, tak to musíte počkat, za hodinku budeme soutěžit o tričko a můžete to zase zkusit, ale řekla bych, že spíš až za měsíc, protože vždycky tady máme takový limit, že každý vyhrává jednou za měsíc. Tak moc gratuluju, jste šikovná, vydržte mi na lince.
3: Děkuju.
1: Teď už si dáme Ivana Mládka a banjo band Ivana Mládka. Tady jsou Mravenci v kredenci. Přejeme krásné úterní ráno a Terko, tobě děkuju.
2: Já taky děkuju, krásné ráno.

0: Country počasí.
1: Venku dnes bude převládat oblačno, místy polojasno až skoro jasno a ojediněle počítejme s přeháňkami nebo také bouřkami. Teploty vyšplhají na 28 až 32, na jihovýchodě až na 36 stupňů Celsia.
0: Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Rádia a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz. Country Radio. K přípravě budeme potřebovat minimálně čtvrt kila lahůdkové country.
2: Veď mě dá

0: poslouchá pečlivě vybrané trampské písně.
1: Tak spěcháš, trampe kamaráde, kam?
0: 15 deka libového folku.
2: Jdou po mně, jdou. Na každým rohu mají fotku mou.
0: 2-3 plátky mírně prorostlého bluegrassu.
3: Než otevřu ráno, čiš, pajsku probírám.
0: A nakonec nějaká ta dochucovadla kvůli celkovému šmaku.
4: Když máš na hlubě orchestrion, nevnímáš, jak ten čas běží.
0: Country Radio. Lahodný pokrm pro vaše uši. Country Radio. Zprávy.
5: Obyvatelé 18 měst a obcí na Frýdlantsku mohou od července třídit odpad přímo u svých domů. Na projekt získal dobrovolný svazek obcí mikroregionu Frýdlantsko skoro 19 milionů. Zbytek doplatí obce ze svého. Cílem projektu je podle starosty Hejnic Jaroslava Demčáka zlepšit třídění odpadu a snížit množství toho směsného. Obyvatelé 18 měst a obcí na Frýdlantsku mohou od července třídit odpad přímo u svých domů. Na projekt získal dobrovolný svazek obcí mikroregionu Frýdlantsko skoro 19 milionů. Zbytek doplatí obce ze svého. Cílem projektu je podle starosty Hejnic Jaroslava Demčáka zlepšit třídění odpadu a snížit množství toho směsného.
6: Hejnice doufají, že zastavíme prudký nárůst, protože dlouhodobá vize je ta, že musíme s tímhletím něco udělat a naučit lidi fungovat trošku jinakým způsobem. To znamená, že žádný odpad znamená ten nejlepší odpad. A ten cíl je všude vlastně stejný, to znamená snížit potenciálně nárůst těch poplatků za ty odpady, který se potažmo vždycky přenesou na ty jednotlivé občany, ať se může zdát, že to tak není.
5: Teď něco pro milovníky vlaků.
7: Na experimentální železniční trať Kopydlno-Dolní Boustov vyjede další technologická novinka. Drážní úřad povolil zkušební provoz vlakotramvaje, která bude testována jako lehké bateriové kolejové vozidlo. Tak se bude ověřovat, zda mohou levnější stroje založené na tramvajové konstrukci zachovat provoz na regionálních tratích. Luboš Dvořák, Jičínsko.
0: Sport.
5: Čeští fotbalisté si v žebříčku reprezentací FIFA po vyřazení ve skupinové fázi na mistrovství světa pohoršili o 8 míst a klesli tak na 48. příčku. Jsou nejníže od dubna roku 2019. V čele pořadí zůstali obhájci zlata z minulého šampionátu Argentinci. Na druhém místě Francie vystřídala Španělsko. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Weekend on the road, to znamená na cestě. Možná, že už taky plánujete na víkend nějakou cestu, ostatně jsou prázdniny a možná, že vyrážíte se svými vnoučky nebo se svými dětmi někam na prázdniny a nebo je naopak odesíláte na nějaké prázdniny k babičce, k dědovi a nebo na tábor a takhle si mnete ty ruce a říkáte si, je hurá, tak si konečně odpočineme, i když v práci, ale malinko si odfrkneme. Tak je to samozřejmě možné, pokud nás teď děti poslouchají, tak vám přejeme krásný prázdninový den a vám všem ostatním užívejte si úterý 30. června spolu s námi a s muzikou, kterou tu pro vás máme. Věra Martinová, Johnny Horton, v této hodině taky další soutěž, tentokrát je pěvecká, takže pokud umíte trochu zpívat, včera nám to úplně nevyšlo. Musím říct, že včerejšek byl takový zásadní, trošku se k němu ještě vrátíme, protože včera jsme tady měli jedno takové pěvecké, nepěvecké vystoupení, které se až tak úplně jakoby nevydařilo. A já vám k tomu řeknu takové malé zákulisí během této hodiny. No a docela určitě si taky budeme o někom povídat, o někom, kdo by dneska slavil své narozeniny, a to v pořadu Pod lupou. Chcete-li znát jeho nebo její jméno, podívejte se na Facebook Country Rádia, kde jsou další podrobnosti. No a když už tam budete, tak se klidně můžete stát našimi přáteli, abyste ty největší informace o vašem oblíbeném rádiu měli vždycky po ruce. Teď už Věra Martinová, dáme si její jukebox v našem vysílání. Pěkné ráno přeje Katka Čepelíková.

Hurá na sever, na Aljašku, o tom zpíval Johnny Horton ve vysílání Country Rádia 14 minut po hodině 8. Jak to vypadá na silnicích D1 mezi 31. a 30. kilometrem ve směru na Prahu? Tak právě tam máme dopravní nehodu, je lepší se tomuto úseku vyhnout a nebo počítat s tím, že prostě dojde k nějakému tomu zdržení. D11, 31. kilometr ve směru na Prahu, i tam se bouralo. Počítejte i s tím, že máme komplikace v Brusnickém tunelu na Praze 6, dva jízdní pruhy jsou uzavřeny, je to před výjezdem na Patočkovu ulici, došlo tam ke střetu dvou osobáků s nákladňákem. Tolik tedy doprava na Country Rádio, ještě trošku z počasí, dnes nás čeká oblačná až místy polojasná obloha s teplotami od 28 do 32 stupňů Celsia. A možná vás ještě zajímá, jak to vypadá teď aktuálně s teplotami, jestli už se nám šplhají hodně nahoru, no zejména tedy na jižní Moravě, tam už mají kolem 26, jinak průměrem 20.

lidem přátelství. Pravé přátelství. Je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí. Protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

přátelství, pravé přátelství, přátelství, to je někdy víc než přátelství.

0: pod lupou.
1: Právě dnes by své narozeniny slavila Naďa Urbánková, rodným jménem Naděžda Balabánová, česká zpěvačka, herečka a moderátorka, a právě proto jsme si ji vzali do pořadu pod lupou, aby jsme si o ní něco více pověděli. V roce 1957 absolvovala střední zdravotní školu v Trutnově jako zdravotní sestra. V roce 1959 debutovala jako herečka v Pardubickém divadle a pak působila v pražské Laterně Magice. V roce 1964 ji režisér Jan Roháč angažoval do filmu Kdyby tisíc klarinetů a především do pražského divadla Semafor. Pravidelně vystupovala v rámci návštěvních dnů Šimka a Grossmana. Jiří Grossman do ní pro ní dokonce napsal texty k jejím velkým hitům Drahý můj a Závidím. Ve scénkách působila jako světlovlasý protipol Miluše Voborníkové. Své ráznou součástí jejího stylu bylo vystupování v brýlích. Od roku 1969 byla členkou kapely Country Beat Jiřího Vrabce. V roce 1972 se vyhoupla na první místo ve čtenářské anketě Zlatý slavík, kde se trvala celých 5 let. S Country Beatem absolvovala několik významných zájezdů do zahraničí, mimo jiné též do Nashville v Tennessee, metropole country music v USA. V dalších letech potom spolupracovala s orchestrem Václava Hybše, působila i v pražském hudebním divadle Karlín. V roce 1990 se provdala do Švýcarska a odmlčela se na čas úplně. Po velkých problémech v osobním životě, krachu v podnikání a nezdarech v politice se po letech vrátila zpět ke zpěvu a také k veřejnému vystupování. Navázala spolupráci se skupinou Bokomara. Zemřela 3. února před 3 lety na komplikace spojené s následky po rakovině prsu a prodělaným onemocněním COVID-19. Určitě si vzpomenete na krásné filmy Kdyby tisíc klarinetů, Ostře sledované vlaky nebo Dospěláci můžou všechno, Lucie a zázraky, Radus a Mahulena nebo Romance za korunu. Spoustu krásných písniček. Možná by stálo za to pustit si nějakou pěknou písničku od Nadi Urbánkové. Co vy na to? Dali byste si říct Naďa Urbánková třeba s Věrou Martinovou? Dali bychom se nějakou takovou, nebo s Karlem Kahovcem. Já myslím, že s Karlem Kahovcem určitě všichni máme chuť na vzácný nápoj mládí. Tak si ho dáme právě teď, naše vysílání v 8.21.

0: Country rádiem na cestách.
1: Doprava v severní části Prahy kolabuje, o tom si povíme za malý okamžik ve vysílání Country rádia. Teď je ale na čase seznámit vás s nějakými vlakovými výlukami a také, jak to vypadá v Olomouci. Tak sem tam nějaká ta výluka určitě platí, třeba mezi Kralupy nad Vltavou a Kladnem Dubí, tak je zastávka Dolní Poustevna Bad Schandau, tak to je trasa, na které se docela určitě nesvezete. No a co se děje v Olomouci? Od až do 8.8. je vyloučena tramvajová doprava v úseku Okresní soud Tržnice, tak s tím počítejte. No a jak to vypadá tady v Praze? Počítejte s tím, že v tunelu Mrázovka, Troje a Barrandov, tak v tomto směru máme havárii auta s přívěsem, ucpaná je Liberecká, Trojská, Anděl, Smíchov. Teď už se to aktuálně týká i Davids, protože máme na Praze 6 uzavřen Brusnický tunel. Nehoda tam uzavřela dva jízdní pruhy, srazily se tam dva osobáky s nákladním vozidlem. Ta doprava opravdu není vůbec ideální a myslím si, že ať už vyrazíte kamkoliv, tak se v Praze docela určitě zdržíte. Pakliže máte podrobné informace z vašich cest, někde vás něco zdrželo, někde něco blokuje provoz a my o tom zatím nevíme, klidně nám zavolejte 210 323 333, ale přejeme šťastnou cestu, samozřejmě bez komplikací.
0: Country Radio. Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor.

0: Když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Moon and all your splendor. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny. Stařičký šerif u šlíně, prdlku polahlý vztah. A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.
1: Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trenské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Trampské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj, Kuba Jirouš.

0: Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Během letních veder většina lidí sáhne po sklenici vody. Je to správně, ale ne vždy to stačí. Podle odborníků udrží hydrataci déle než voda obyčejné mléko. A podobnou výhodu mají mít i rostlinné alternativy mléka. Schodek státního rozpočtu může příští rok překročit 350 miliard korun. V letošním roce vláda plánuje hospodařit s deficitem 310 miliard. Znamenalo by to čtvrtý nejhlubší schodek od vzniku Česka. Zatímco kratom mezi ohroženými dětmi mírně ztrácí, alkohol je naopak na vzestupu. Za poslední čtvrt rok se ho napilo téměř každé páté dítě mladší 15 let. U nezletilých do 18 dokonce každý třetí. Ukázal to čerstvý průzkum České asociace Streetwork. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude oblačno, místy polojasno až skoro jasno. Ojediněle přeháňky nebo bouřky, večer silnější. Teploty vystoupí na 28 až 32, na jihovýchodě až na 36 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Dneska svůj svátek slaví Šárka. Původ tohoto jména není zcela jasný. Podle některých výkladových teorií jde o uměle vytvořené jméno, které bylo odvozeno od skalnatého hřbetu na severozápadním okraji Prahy. Tato oblast se označuje právě jako Šárka. A jméno, se kterým se setkáváme již v kronice Kosmase, potom má význam hřbet, návrší nebo hora či skála. No Šárky, prostě neberte si to zlé, vy jste prostě silné osobnosti, vy jste silné jako skály. V Česku vás máme 35 tisíc kousků, tak vám přejeme všechno nejlepší. Dnes také slaví Melánie, jméno má řecký původ, znamená tmavá nebo tajemná. Slaví i Vlastimír nebo Teobald či Vlastimíra a dneska si taky připomínáme Mezinárodní den asteroidů. Cílem tohoto dne je zvýšit povědomí o asteroidech a o tom, co je možné udělat pro záchranu Země, lidských komunit a budoucích generací před možnou katastrofickou událostí.

Klementová a Zdeněk Břešťal ve vysílání Country Radia. Za chviličku už bude 8:45, tak v tento čas je počasí poměrně příznivé, protože ty teploty se drží stále nízko oproti předešlým dnům. Třeba zejména západní část našeho území, tak tam jsou teploty kolem 18-19 stupňů Celsia. Jižní Morava, tak tam už hlásí 27, ale jinak řekněme, že průměrem v Čechách je kolem 21 stupňů, což je konečně se dá dýchat, že? Konečně příznivá informace. No, o něco méně příznivější, řekla bych, že o dost, tedy ne o něco, ale o dost nepříznivější informace přichází ze silnic, protože už vás nějakou tu chvíli informuju o tom, že komplikace čekejte v Praze, v tunelu Mrázovka a také v Brusnickém tunelu, tak tyto komplikace i nadále přetrvávají. Stále jsou tam uzavřené ty tunely a konkrétně Mrázovka ve směru na Barandovský most. Osobní vozidlo s vlekem tam bouralo do stěny, je tam přes všechny pruhy, takže aktuálně to tam ošetřují hasiči v Brusnickém tunelu. Před výjezdem na Patočkovou ulici se zase srazily dva osobáky, což komplikuje samozřejmě nejenom situaci v Brusnickém tunelu a také v Mrázovce, ale i v přilehlých oblastech. To znamená Dejvice, Anděl a prostě spoustu dalších, vlastně celá ta severní část Prahy je tak nějak blokována. Dávejte si na to pozor a počítejte s tím. Na D1 máme komplikace na 31. kilometru ve směru na Prahu. Došlo tam ke srážce osobáku a nákladního vozidla. No a ještě jedna informace stručná z vlakových kolejí. Plzeň Klatovy nebo Upořiny Radejčín. To jsou trasy, na kterých se aktuálně nesvezete. Počítejte s tím, že prostě tady trvají nějaké ty vlakové výluky. No a teď už hurá za Rostou Fischerem a za jeho Rodem a za chvíli dospíváš to.

0: spíš lásko má.
1: Dospíváš to?
2: Tak včera se nám tu stala taková věc, posluchačka, která se nám dovolala, měla dospívat asi, já nevím, myslím, že vůbec tu nejznámější písničku, kterou tu v archivu máme, a sice Stánky od Brontosauru. Pokud jste včera poslouchali, pak asi víte, že to jako trošku drhlo, jo, i s tou pomocí. Prostě horko, moc se nám to nedařilo v písni pokračovat. Nakonec se mi posluchačka svěřila, že Brontosaury ráda nemá, si představte. A výhry se vzdala. Takže to je samozřejmě dobrá zpráva pro vás, pro ostatní, protože tričko je tím pádem druhé, jo, a v podstatě dneska můžete získat dvě ty trička, jo. Takhle my štědří jsme, takže pokud budete umět zaspívat písničku, která je pro vás připravená, která je tady už nastavená, tak si myslím, že máte velkou příležitost. Takže dvě trička ve hře, jo? Zkuste zavolat na 210 323 333, buďte silní a odolní a když to nepůjde, já vám pomůžu. A když to ani tak nepůjde, tak zkuste aspoň tu melodii. Na, na, na, na, na, na, na. Nějak to společně prostě dohromady dáme, jo? Ale nesmí to být úplně jako bez ničeho, protože to bychom se jako dál nedostali. Ale já věřím, že vy jste dobří, že vy to dáte. Tak Country Radio, dobré ráno.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den. Pardon, ještě jednou jméno?
3: Jiří z Hlučína.
2: Jiříku, umíte zpívat?
3: No neumím.
2: A to nevadí, ale to vůbec nevadí právě, jo? To není pěvecká soutěž. Každopádně já myslím, že tramskou muziku může zpívat úplně každý a vůbec na to nemusíte, stačí znát slova, ne? A sem tam nějakou melodii a dáte to dohromady, ne?
3: No snad jo.
2: Snad jo. Tak znáte tramské písničky, rád si je zpíváte?
3: Něco jo, určitě, záleží, co to bude, no.
2: Dobře, když tak pokračujte aspoň v té melodii, dáme to dohromady nějak, jo? Tak připraven.
3: Budu se snažit, ano, budu se snažit.
2: Já vím, že budete, věřím vám, jdeme na to.
4: Ty štíhlé hýčka jsou kyselé, chci tát jak svíčka.
3: Ty dívky při těle, o přátelé.
2: O přátelé. Tak nebyla to dívka, byla to dáma, ale to nevadí,
3: dámy,
2: jo.
3: Vy jste, pardon,
2: ale
3: ano,
2: vy jste se prostě chytil, vy jste chtěl prostě nějakou mladší, je to tak? Co?
3: Ale ne, já to znám, ale to je šílené, člověk to mám v hlavě, ale a teď si to nemůže vzpomenout.
2: A ne, vy jste si vzpomněl krásně, to je jedno, jestli je to dívka no. Nebo dáma, prostě to je puk.
3: Petr Spálený, to je klasika, že?
2: No to je Petr Spálený, přesně jak jste řekl, no. Ale šlo vám to krásně, dokázal byste pokračovat i dál, nebo prostě tohle to je takový, to je ten základní refrén?
3: To tam je. Ježiš, no říkám okno.
2: To nevadí. Podívejte se, tohle to stačilo. Tohle bylo fantastický, vy jste prostě věděl, uměl jste pokračovat. No tak, ale já vás tady chválím a vy jste smutné, nebuďte. Vyhrál jste hned dvě trička Country Rádia.
3: No to je neskutečné.
2: No tak s kým se do nich oblíknete?
3: Ostravě jsme byli, takže super, takže to víte, si oblečeno.
2: No, vidíte, budete připraven na další ročník. Tak
3: no, bylo to super, v Děhylově, úžasné, opravdu úžasné.
2: A tak to jsme rádi za takovouhle pochvalu. S kým si to tričko oblíknete? Už máte
3: no,
2: někoho?
3: S manželkou.
2: S manželkou, no tak to je ideální. Tak dobře, posíláme dvě trička, vy mi vydržte na lince a teď už Petr Spálený dáma při těle, úplně celá.
3: O přátelé.
2: O přátelé, mějte se krásně, zdravím vás.
3: Ano, děkuji vám.

0: To byla panenka od Roberta Křesťana a kapely Poutníci. Před 9. hodinou, no jo, blíží se nám to, už 9. hodina je před námi, tak si dáme počasí a také zprávy s Tomášem Adamcem a po 9. už na nás čeká Naděja Urbánková a Tom Paxton, protože nám začne úterý v tandemu, tak tady bude jeden originál a jeden cover.
1: Country počasí.
2: Venku dnes bude převládat oblačno, místy polojasno až skoro jasno a ojediněle počítejme s přeháňkami nebo také bouřkami. Teploty vyšplhají na 28 až 32, na jihovýchodě až na 36 stupňů Celsia.
1: Už za chvilku budou zpět vaše oblíbené hity. Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
3: Stařičký šerif u šlíně, prdlku poláhlý vztah.
1: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě. Country Radio. Zprávy.
4: Hned na úvod zpráv vyrazíme do lesa, protože s příchodem velmi teplého počasí v uplynulých dnech se do budoucna čím dál víc zvyšuje pravděpodobnost, že se v některých českých lesích objeví kriticky ohrožené druhy hub. Mezi nejznámější zástupce této skupiny patří hřib královský a muchomůrka císařka. V obou případech jde o krásné a hlavně gastronomicky výtečné houby. Za jejich sběr ovšem hrozí drastické pokuty, protože jsou to zvláště chráněné druhy. Některé tramvaje a autobusy se v tropických dnech mění v pojízdné sauny. Klimatizovaných spojů přibývá, ale účinnost snižuje častý nešvar cestujících, kteří v těchto vozech otevírají okna. A ještě jedna rada. Symbol označující klimatizovaný vůz se dá najít i na digitálních odjezdových tabulích a na mapě integrované dopravy můžete spoje filtrovat právě podle klimatizace. O nové senior dopravě v Boskovicích teď kolega Savana.
5: Boskovice od července spustí službu Senior doprava. Ta lidem pomůže při každodenních cestách, například k lékaři nebo na úřady. Je určena především seniorům, ale i lidem se sníženou mobilitou. Jízdy už lze objednávat. Nová služba stojí 40 korun a nabídne i asistenci a doprovod. Luděk Savana, Urbánek, Boskovice.
4: Rozdávaly se ceny. Kde tentokrát, to nám prozradí Luboš Dvořák.
6: Vítězem středočeského kola soutěže Vesnice roku jsou Suchomasty na Berounsku, která bude reprezentovat v celostátním finále. Dále porota udělila v Kutné Hoře cenu za společenský život v Lužné na Rakovnicku. Za práci s mládeží a rodinami získalo Stuhu Bukovno a za spolupráci obce se zemědělci patří i Strážišti z Mladoboleslavska. Luboš Dvořák, Kutná Hora.
1: Sport.
4: Luboš Dvořák ještě jednou, teď do zákulisí mladoboleslavského hokeje.
6: Mladoboleslavský hokejový extraligový tým před sezónou loví zahraniční posily. V Bruslaze posílí rodilý 27-letý Kanaďan Anthony Morant. Začínal v Quebecu. Po profesionalizaci působil produktivně v několika klubech. Před 4 roky chtěl okusit Evropu a odletěl do Finska. O Česku mu tam vyprávěli, tak to zkusí na vlastní brusle. Luboš Dvořák, Mladoboleslavsko.
1: Country Radio.

Jeden originál a jedna cover verze ve vysílání Country Rádia, tak tím vždycky začneme hodinu, která bude nadcházet. Teď jsme začali po deváté s Naďou Urbánkovou a Karlem Kahovcem Slečna sen a ta originální verze byla od Toma Paxtona. Možná, že jste ani nevěděli, že to byl cover a možná, že to nebudete vědět ani u dalších písní a někde si budete naprosto jisti. Tak počítejte s tím, že vždycky po celé ta první dvojice písní bude cover a originál a pak už celou hodinu budeme pokračovat se dvěma interprety nebo se dvěma kapelami, kteří vám představí vždycky dvě písničky. Jednu, tu známou, tak tu vám možná připomenou a tu druhou, tu vám představí, protože bude trošku méně známá. Za chviličku dvakrát Brontosauři, bude i dvakrát kapela Camelot a doufám, že stihneme i Dwighta Joakama. Hnedka dvakrát. Během této hodiny se taky dozvíte téma ranního otazníku, na který doufám, že budete rádi odpovídat. Už za malý okamžik se taky dozvíte jednu velkou zajímavost, na kterou jsem vás lákala už včera, tak si počkejte. Přeju vám krásné dopoledne spolu s Country Rádiem při úterku 30. června.

0: Co, kdy, kde a jak? Ranní otazník Country Rádia.
1: Ano, ranní otazník je tady a vy už máte možná připravené telefony, abyste mohli napsat tu SMS-ku, anebo máte připravený e-mail, máte tam napsáno studio@countryradio.cz a teď jenom čekáte na tu otázku, protože v podstatě řekla bych, že z takových 90% případů vždycky vybíráme otázku, která se týká právě většiny z vás a většina z vás na ní může nějakým způsobem odpovědět. A teď bych řekla, že klidně 100% z vás může odpovědět na otázku, co si vždycky raději nakoupíte do zásoby před svátečním dnem. Čekají nás totiž tento týden hned dva svátky. V červenci vždycky si slavíme dva svátky. 5. července to je Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje a potom v pondělí, no tak to už je vlastně nadcházející týden, máme upálení mistra Jana Husa. Tak tyhle ty svátky totiž nepatří mezi ty, které omezují prodejní dobu obchodu, takže si nakoupíme bez změny. Což je možná novinka pro vás, i když už vlastně tohle to platí 10 let. Ale já myslím, že každý je vždycky překvapený, jak to s těmi svátky vždycky je, jo? Protože to máte třeba 28. září, jo? To je den české státnosti a to mají obchody zavřeno. A člověk by čekal, že třeba i 1. 5. na svátek práce budou zavřeny, ale ne, to jsou otevřeny, jo. Takže je v tom trošku takový jakoby zmatek, některé svátky je otevřeno, některé zavřeno a vlastně každý rok je to vlastně taková věc, ve které se trošku ztrácíme. A musím říct, to je taky tady taková trošku jako zákulisní informace, že vlastně, když jako redaktoři, novináři napíšou článek, kde se píše o prodejní době, ten který den, třeba když teď se vydá nějaký článek, tak to patří k vůbec nejčtenějším článkům. Takže to je vlastně věc, která každého zajímá právě proto, že je to schválené tak, že nikdo neví, kdy ty svátky platí, kdy je zavřeno, kdy je otevřeno. Tak my vám to tady upřesňujeme, že tyto červencové svátky je otevřeno v obchodech, takže vás to nijak nemusí významně stresovat. A nakoupit si můžete klidně v neděli i klidně v pondělí. Ale nás by dneska tedy zajímalo, co si vždycky raději nakoupíte do zásoby před svátečním dnem, když víte, že je zavřeno. Jo? Tak to je otázka pro dnešní den. To mě dneska zajímá, jestli je to třeba pečivo, nebo jestli si nakoupíte hodně masa, pak ho dáte do mrazáku a pak z něj tak nějak jakoby vyžijete. Je to třeba před vánočními svátky, to bývá zavřeno vlastně úplně nejdéle. Dejte mi vědět.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Za 2:30 hezké dopoledne přijeme z Country rádia. Dolní Poustevna Bad Schandau, tak to je trasa, na které stále vlaky nejezdí a ještě přes celé leto jezdit ani nebudou. Podobná situace panuje na trase Vsetín Puchov a Praha Bubny, Praha Masarykovo nádraží. Tady ale vláčky neuvidíte až do konce roku. Za to autobusy tady budou takzvaně pečené, vařené. D7, exit 60 ve směru na Chomutovu. Na Chomutov, tak právě tam se převrátilo vozidlo. Průjezd je možný, ale se zvýšenou opatrností a samozřejmě s nohou z plynu. D52, 17. kilometr ve směru na Vídeň, i tam máme dopravní nehodu, ovšem nákladního vozidla. No a bouralo se taky na D11 na 31. kilometru ve směru na Metropol. Neprůjezdný je tam levý jízdní pruh. Doprava za námi, tak si dáme něco málo muziky. Hnedka dvakrát Pacifik za malý okamžik.

Ahoj kamarádi, tady je zde nálad Řešťál celý z nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Vřešťál 70. Můžete si u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: Dvora na country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

0: Ranní otazník Country Rádia.
1: Červenec, který nás čeká, to je měsíc, který začne už zítra, sebou přináší hned dva svátky, což si myslím, že se docela hodí zejména všem pracantům, protože ti budou mít asi volno, ne tak všichni, kteří pracují v obchodech, protože v obchodech bude 5. i 6. července otevřeno. Možná je to pro vás novinka, možná už jste se chystali, jak v sobotu vyrazíte na nějaký velký nákup, abyste přes ty dva dny vydrželi, protože vždycky to vypadá takové jako trošku obléhání těch obchodů, jo, na parkovišti se nedá kde zaparkovat a to chcete třeba jenom rohlíky a ani vlastně netušíte, že má být zavřeno. Tak tentokrát se ničeho nebojte, nemusíte nikam vyrážet, nemusíte se bát žádné zácpy, ani toho, že nikde nezaparkujete nebo že budou velké fronty, protože 5. a 6. července bude v obchodech ve všech úplně standardně otevřeno. A já se vás právě v rámci ranního otazníku ptám, co si vždycky raději nakoupíte do zásoby před nějakým tím svátečním dnem, když se právě vyhlásí, že ve svátek se naopak nakupovat nebude moci. Evička napsala: dobrý den všem, chléb na dopečení, štangle lovečáku, vody pro nezletilé a pivko a cigarety. Tak to jsou samozřejmě takové nutné zásoby na každý den. Myslím si, že možná někdo to nakupuje běžně každý den, ale takhle, když bude zavřeno, tak by se mělo nakoupit ano dopředu. To je samozřejmě správné. Jindra píše: leda tak pečivo. Petr napsal: pivo, to je jediný den, kdy nic nedělám, tehdy ve svátek. No a napsala nám i Maruška: ahojky, spíš před svátky nenakupuji, pokud to nejsou Vánoce, protože to v obchodech vypadá jako příprava na obléhání a na jeden nebo dva dny se vždycky něco k jídlu najde. No a přišla nám taky SMSka od Kamče z Českých Budějovic: ahoj Kačko, já si hlídám zásobu toaletního papíru. No pozor na to, to je velké neštěstí, když prostě na svátky nemáte tuto zásobu, ano. Takže hlídá si zásobu toaletního papíru a dámských hygienických potřeb. I když to první lze nahradit papírovými kapesníčky či kuchyňskou rolí, to druhé nevím. Jistě, tak s tím se samozřejmě nedá než souhlasit. Tak děkujeme za všechny vaše příspěvky. Tentokrát bych ohodnotila Kamču, protože se pustila do tématu, které samozřejmě, o kterém se až tak příliš nemluví, ale myslím si, že je důležité si to připomínat. Tak Kamčo, zavolejte na 210 323 333. Máte u nás pěknou cenu. A my pokračujeme v tandemech, protože máme úterý v tandemu, tak si dáme dvakrát. A to už víte. Že to víte? Tohle je Jen Cash. Dáme si Personal Jesus a ta druhá písnička, ta bude s Waylonem Jenningsem. Vysílání Country Rádia.

It was the night Hank Williams came to town.

rád brandy pil a někdy serval. Když mýval sám, tak díval se rád, jak mraky nebem jdou. Tu volnost mrakům záviděl snad ten Joe, frajer Joe.

0: Jambalaya on the bio a to byl country beat Jiřího Brabce ve vysílání Country Rády a tak za 4 minuty už je tady 10. hodina a čeká vás Miloš Keller. Po 10. hodině bude opět vaším společníkem v podstatě na většinu toho dnešního dne. Užijte si s ním úterý 30. června, kdy svůj svátek slaví Šárky. Nezapomeňte těm holkám něco koupit nebo jim minimálně popřát. Určitě to ocení. My se uslyšíme zase zítra v 6 hodin ráno.
1: Country počasí.
2: Venku dnes bude převládat oblačno, místy polojasno až skoro jasno a ojediněle počítejme s přeháňkami nebo také bouřkami. Teploty vyšplhají na 28 až 32, na jihovýchodě až na 36 stupňů Celsia.
3: Prej, řidič třikrát nepřipoután bezpečnostním pásem.
4: Povstaňte a slyšte jménem republiky. Jako právník zpívající, oprávněn jsem vám to říci. Než jen koukat na telku nebo dělat kliky, zkuste třeba Jahelku jménem republiky. Nové album Soudniček i ze spisu Perliček, CDčko i Flash a více najdeš na www.ibojahelka.cz.
1: Lehnout si do mechu a uklidnit duši. Cítit zem provoněnou a srdce jak buší. Hrajeme srdcem

0: Rádio. Zprávy.
1: Zprávy začneme u moderních technologií, protože satelitní navigace a neověřené online aplikace vodí turisty na místa, kam by se správně vůbec neměli dostat. To komplikuje práci správcům českých národních parků. Technologie totiž posílají řidiče i pěší turisty do zón, kam je vjezd nebo vstup kvůli ochraně přírody přísně zakázán. Například v Krkonoších proto začali k dopravním značkám přidávat tabulku, která řidiče upozorňuje, že nemají slepě naslouchat navigacím. 45 mladistvých pod vlivem alkoholu přistihli pražští policisté při dvoudenní akci zaměřené na dodržování zákazu prodeje alkoholu mladším 18 let. V restauracích, barech i městských parcích v Praze zkontrolovali ve čtvrtek a v pátek tisícovku mladých. Nejmladším člověkem, u kterého policisté zjistili hladinu alkoholu, byla 13-letá dívka s 0,5 promile v krvi. Kde budou mít nový jízdní řád, to ví náš kolega Luděk Savana Urbánek.
2: Třebíčská autobusová doprava mění od pondělka 29. června jízdní řád. A jedna změna je skutečně novinkou. Městem totiž bude jezdit noční linka. Zavádí se její zkušební provoz. Bude mít číslo 91 a město ji zavádí na základě sčítání cestujících na železnici. Bude navazovat na poslední vlak. Luděk Savana Urbánek, Třebíč.
1: Do Letňáku se teď vydáme s Blankou.
3: Po 13 letech se do letního kina v Ústí nad Labem vrací pravidelné filmové projekce. Kulturní středisko města Ústí tak navazuje na tradici, která byla po mnoho let součástí kulturního života ve městě. První filmový večer proběhne 5. srpna. Promítat se pak bude pravidelně ve středu a v pátek.
0: Sport.
1: Ještě fotbal. Bývalý fotbalový reprezentant Michal Krmenčík ukončil kariéru. Podle jeho slov už prý nemá motivaci. Připomenu, že v kariéře získal 3 mistrovské tituly z Plzní, vyhrál belgickou ligu s Brugami nebo řecký pohár se Soluní. Naposledy působil ve Slovácku, kde mu právě dnes končí smlouva. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio, úterý.

Dobré dopoledne a dobrý poslech Country Rádia. I dnes většinu dne vás budu vysíláním Country Rádia provázet já. Já jsem Miloš Keller a přeji vám dobrou pohodu a osvěžující poslech Country Rádia. V téhleté hodince se dočkáte tuláka Vítka Pěkného s tipem na toulání, ale také budeme soutěžit opět to kouzelné slovo SodaStream. Ale podrobnosti vám prozradím včas. Bude to v rámci bleskovky pochopitelně. Ale hlavně trávíme úterý v tandemu. Zahájili fešáci písničkou Jolene a jako vzor posloužila stejnoměná písnička Dolly Parton. A teď už to budou i dvě písničky od Michala Tučného, Shania Twain a nebo AG Fleku. To alespoň té první polovině hodiny. Hezké úterý, pokud možno v tandemu.

0: Po celý tento týden dopolední v Leskovce soutěžíme o stylový výrobník perlivé vody SodaStream Duo. SodaStream Duo přináší kombinaci elegance a funkčnosti. Umožňuje používat jak skleněnou karafu vhodnou do myčky, tak i klasickou plastovou láhev. Díky systému Quick Connect je výměna bombičky rychlá a bez šroubování. Jednoduchým stiskem si připravíte perlivou vodu přesně podle své chuti, kdykoliv během dne. No a k tomu přidává i praktické výhody. Žádné tahání těžkých balení z obchodu, vždy čerstvá perlivá voda po ruce a možnost snadno si připravit vlastní osvěžující nápoje. Jedna bombička vystačí až na desítky litrů vody a díky opakovanému použití lahví pomáháte také snižovat množství jednorázových plastů. Tak tedy stačí poslouchat průběžně vysílání Country Rádia, zejména v dopoledních hodinách, a můžete právě stylový výrobník perlivé vody SodaStream Duo vyhrát. No a konkrétně soutěžíme o exkluzivní výrobník SodaStream Art Malina Zero Megapack. Podrobnosti k naší soutěži i k exkluzivnímu výrobníku SodaStream najdete na webových stránkách www.sodastream.cz. A teď už tady máme soutěžní otázku. Jaký typ láhve je součástí balení Art Malina Zero Megapacku? Jednak to může být skleněná půllitrová láhev, nebo designová litrová láhev vhodná do myčky nádobí, anebo prostě hliníková turistická láhev A, B, C, a můžete telefonovat.
1: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
0: Tak je opravdu vidět, respektive slyšet, že Bleskovka je opravdu bleskovou. Soutěží Country Radio. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Tak poprosím křestní jméno a proč nám voláte, eventuálně rovnou odpověď.
2: Dobrý den, tady je Vojtěch.
0: Vojtěchu, zdravím.
2: Já bych typl za B.
0: Typnul byste si Bčko. Ano, ten potlesk patří vám, je to opravdu designová litrová lahev vhodná do myčky nádobí. V tuhle chvíli máte, ale nejenom tu, ale máte také i celý SodaStream Art Malina Zero Megapack. Využijete ji doma nebo třeba na chatě, na chalupě? Těšíte se na něj?
2: Já vás špatně slyším, prosím.
0: Tak já vás slyším velmi dobře, ale nebudeme to protahovat. Vydržte mi na telefonickém spojení, ano?
2: Jo, děkuji.
0: Tak vážení milí posluchači, zítra se bude také opět soutěžit, to už s kolegou Milanem Schmidtem.
3: Značka SodaStream. Bublinky, styl a chuť léta v jednom. Nový SodaStream Art s elegantním černým designem, designovou lahví a osvěžující příchutí Malina Zero. Více na www.sodastream.cz.
1: Bleskovka. Každý všední den dopoledne. Bleskové otázky. Bleskové výhry. Country.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Tohle byla dvakrát skupina AG Fleck a tohle jsou dopravní informace. D11 z Hradce Králové do Prahy u Poděbrad je dopravní nehoda, počítejte s kolonou asi na 15 minut. Problémy, a to hned několikanásobné na sedmičce. Nejprve okolo Slaného u Lotouše je kolona v obou směrech, jezdí tam kyvadlově na semafory. No a potom, když dojete do Prahy, tak u odbočky na letiště je rovněž kolona. Jezdí se tam v každém směru v jednom pruhu. Kolona začíná ve směru do Prahy u Středokluk, ve směru z Prahy u Evropy. D0 Pražský okruh také dva problémy. Jedna kolony u Ořecha, jako obvykle, zejména ve směru z D1 na D7, a potom také ve směru od Černého mostu k Lanovému mostu. U odbočky na D11 je rovněž dopravní nehoda a také si postojíte. No a počítejte také s plnou Kbelskou a Cínoveckou a na dojezdu D8 se zdržením asi 15 minut. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
3: Bohem, lásko, nech mě jít.
0: Vzpomínky.
4: My partu měli.

0: To je, panečku, provoz. A těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
1: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz. Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Rádia a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Tuláci a tulačky, přeji vám pěkný den. Dnes vás zvu na výlet do katolického farního kostela Povýšení svatého kříže. Najdete ho kousíček od hlavního náměstí ve Valašských Kloboukách. To je obec situovaná na samém východě naší republiky ve Zlínském kraji. Přesné datum postavení kostela Povýšení svatého kříže neznáme. Čistě románská věž ukazuje, že v místě nynějšího kostela kdysi stával původní kloboucký chrám. To mělo být již ve 13. století. Kostel se může pochlubit středověkým jádrem, které ale definitivně zmizelo při pozdějších velkých přestavbách chrámu. Hlavní přestavba kostela Povýšení svatého kříže proběhla v letech 1576 až 1581. Kostel byl nejen krásně opraven, ale také opatřen mohutnou věží. Horní část věže byla navíc ozdobena renesančními okenicemi a bicími hodinami, které kostelu i městu slouží dodnes. Hodiny mají černý číselník na bílém podkladě. Po tatarském vpádu v roce 1663, kdy celé město i s farou a kostelem lehlo popelem, byl chrám znovu vystavěn. Současný vzhled kostela pochází z let 1771 až 1772. Tehdy proběhla další rozsáhlá přestavba a oprava. Při ní došlo k prodloužení chrámové lodi. Kromě toho byla v hlavní lodi snížena podlaha. Pod podlahou vznikla krypta a kolem hlavní lodi byly vystavěny boční kaple. V roku 1782 pak přibyla krásná budova fary. Zajímavostí kostela je kropenka v podvěží chrámu. Jde o pozoruhodný pískovcový artefakt s kalichem na tordované noze. Vyrobil ji roku 1521 mistr Petr z Olomouce. Křtitelnice je vysoká 98 cm a její nádobu tvoří neobvyklý 12-úhelník. Zajímavé také je, že románská věž patří k nejstarším stavbám v celém městě. Za pozornost stojí i skutečnost, že kostel prošel na počátku tohoto století rozsáhlou rekonstrukcí, při níž získal nové technické zázemí a důstojně opravený interiér. Další informace o kostele Povýšení svatého kříže ve Valašských Kloboukách naleznete například na stránkách venkaždýden.cz. Báječnou náladu a pěkné toulání vám přeje Vítek.

0: Úterý v tandemu na Country Rádiu.
1: Kolik je druhů různých smrti trestů, všechny mám slíben. Až mi stáhnou neprůstřelnou vestu, budu to mít spočtený. Spaní už taky nemám klidný, mám se čeho bát. A poldové na mě nejsou vlídní, hledá mě lec, který stát. Vlastně mám, co jsem jako kluk chtěl, stal jsem se šoférem. Tak co na tom, že to jednou skončím malérem. Až budu jednou viset a ty se, mámo, zeptáš proč, můžu říct jenom jediný, za to může bourák značky Dodge. Tak kam to bude dneska, šéfe?
2: First National Bank.
1: Oh, yes. Pancéřová dočka je můj vysněnej vůz. Šest vejfuků za mnou zpívá svý gangsterský blues. Když naplno zmáčknu tyhle svý varhany, můžu si bejt jistý, poldové jsou nahraný. Jeho pancéřová dočka, marnivá ženská.

Pancéřová dočka je můj vysněný vůz, mistr Kat se dočká a pak bude šluz. 12 poldů na Harlejích bude můj doprovod, než pod černým trámem podrazej mi schod. Pancéřová dočka je pro mě pravej vůz, i když z mýho života ufikla pěknej kus. Táhnu ke všem čertům, vždyť nejsem posera, ať si loď za kápo hledá novýho.

0: hlavě. Ou, a ještě jednu. Koho můj smeč trefí, toho zabije. Ou.
1: Dvojice písní Ivana Mládka, respektive jeho Benjo Bandu, uzavřela druhou hodinku úterka v tandemu. Čekají na nás informace o počasí a potom kulturní pozvánky po 11. hodině. No a po 11. hodině začneme opět jednou písničkou ve dvou verzích. Budou ji zpívat František Nedvěd a Don Williams. A vy můžete hádat, která to bude. Včas vám to prozradím, včetně toho, co vás čeká ve vysílání před polednem. Teď ale počasí.
2: Country počasí.
3: Venku dnes bude převládat oblačno, místy polojasno až skoro jasno a ojediněle počítejme s přeháňkami nebo také bouřkami. Teploty vyšplhají na 28 až 32, na jihovýchodě až na 36 stupňů Celsia.
4: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
5: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.

0: se to zdá neuvěřitelné, je to tak. Country Radio slaví letos 35. narozeniny.
1: A proto se řádně vyfešákujem.
0: Zapojte se do oslav a pošlete nám svůj grafický návrh na narozeninové tričko s motivem 35 let.
1: Svoje návrhy posílejte na adresu 35@countryradio.cz a to nejpozději do konce července.
0: Nejlepší se dočkají realizace a jejich autoři od nás dostanou speciální dár.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Oslava 30 let založení pekárny a pivovaru Kvilda bude v pondělí 6. července. Budeme vzpomínat na zakladatele Karla Potužáka. Zahraje skupina Babouci a začínáme už dopoledne. Třebšínské zvonění 2026 se koná v pátek 3. a v sobotu 4. července v Třebšíně na Loukách nad Návsí. Bude to podsta Evě Olmerové a zahraje Žalman a spol, Tak smeni Pacifik, Eva Olmerová 92, Antikvartet, Franta Kassel, Tom Tones nebo Mirek Paleček. Těšte se na skvělou muziku a výjimečnou atmosféru. Festival Podkaštany je pohodový festival v kouzelném prostředí zahrady Nové slunce v Novém Jičíně, který od roku 2017 spojuje profesionální hudebníky s těmi amatérskými. Folk, blues, country a další styly se představí na dvou pódiích. Mezi nejznámější interprety patří Robert Křesťan s Druhou trávou. Dále vystoupí Petr Brandejs Band, Monika Birtusová a Band, Slávek Janoušek s kapelou, Tata Grás, Shany a Míša Riesnerová a spoustu dalších. Zajímavostí bude vystoupení Cymbal Classic, kteří ve svém repertoáru spojují kombinaci folkloru a folku s cymbálem. To vše uvidíte v pátek 10. a v sobotu 11. července v zahradě Nové slunce v Novém Jičíně. Žalmanův folkový Kyjov se koná v pátek 10. července od 18 hodin v letním kině Kyjov. Legenda české folkové hudby Pavel Žalman Lohonka letos oslavil 80. narozeniny a zve posluchače na sérii speciálních koncertů, kde představí to nejlepší ze své tvorby. Jeden z nich je i koncert v Kyjově na festivalu Žalmanův Kyjov. Hlavním hostem, gratulantem, bude Robert Křesťan a Druhá tráva, která slaví 35 let na scéně. Festival odstartuje kuřimská folk-popová skupina Zkusme to. To byly pozvánky a Tereza Jandová.
0: Country Radio, úterý.

Je tady další hodinka úterka v tandemu, i tou vás provede Miloš Keller. Dobré dopoledne. František Nedvěd a Rejdivá, to byla písnička, která hodinku začala. František Nedvěd ji natočil v roce 2000 na CDčko Třetí pokus a textoval Dušan Vančura. No jako vzor posloužila skladba Dona Williamse Listen to the Radio z roku 1982. A teď už dvě písničky od jednoho interpreta, od Hobos, nebo Johnnyho Cashe, či Nových strun. To všechno stihneme do půl. V Kukátku bude pozvánka na zajímavý soutěžní festival a k tomuto festivalu se vrátíme v druhé polovině hodiny, kdy budeme soutěžit o dvojici vstupenek. Tak dobrý poslech a do této hodinky i trochu štěstí.

dalekých cest pohledy v očích mám. Tak co z toho mám, že v srdci mám touhu jenom se mrknout za nejbližší strouhu.

0: Vlkem Country Rádia.
1: Po telefonických linkách si povídám s paní Lidkou Tošovskou. Já vás zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A vy pořádáte zajímavou soutěž amatérských skupin. V čem to spočívá, co to je, kdy to je, kde to je a podobně. Představte tu soutěž, pozvěte na ní posluchače.
2: Western Club vás zdraví, pozdraví posluchače Country Rádia a chtěla bych se vás pozvat na 15. ročník Sudovského Country Festu, který se koná 3. a 4. července v přírodním areálu Malá skala Kvetné, kde na vás čekají 2 dny vlastně amatérské kapel. Můžete tam, je v pátek, jsou kapely, jako je Hudláři z Brna, Wind z Havířova, Druhá náhoda Český Těšin, v sobotu zase jsou tam Solničky z Nového Jičína, Ol Papas a tak jo, jsou to místní kapely, Efengrás, Cviku, Místku, Hop až Šavani z Plzně. Máme tam i slovenské zastupci Bluegrass Quartet z Dubnice nad Váhem. Je to soutěž ve 4 blocích, kde vítěz získává takovou plaketu a z těch 4 soutěžících se bude losovat vítěz, který budu moct natáčet v studiu Mír. Svoji desku.
1: Jste Esternový klub v Suchdole nad Odrou. Předpokládám, že tedy Kletná je někde v okolí Suchdola nad Odrou, abychom to posluchačům přiblížili, je to tak?
2: Ano.
1: Festival je tedy ve dnech 3. a 4. července. Kdy se začíná v pátek, kdy v sobotu?
2: V pátek se začíná v 17 hodin a v sobotu v 11 hodin.
1: Informaci o soutěži amatérských skupin ve dnech 3. a 4. července na Kletné v areálu Malá skála donesla na vlny Country Rádia paní Lidka Tošovská. Já za to děkuji za to, že takovou soutěž pořádáte a přeji hodně návštěvníků. Mějte se hezky, naschledanou.
2: Naschledanou, děkuji.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Nepřetržité výluky v železniční síti. Ždírec nad Doubravou Chotěboř, Branice Tábor, Plzeň Klatovy, Úpořiny Radejčín, Kralupy nad Vltavou Kladno Dubí, Dolní Poustevna Bačandau a Vsetín Půchov. Tady všude budete přesazováni do autobusu. Šťastnou cestu!
0: Country Radio. 50 let skupiny Asonance a 35 let folku na Country Rádiu. To už stojí za oslavu. Připravili jsme pro vás úžasný trojkoncert v amfiteátru na Konopišti. 12. září letošního roku vystoupí 50letá Asonance, Marianne a Isara. Jako hosté vystoupí i Vašek Rout se skotskými dudáky. V amfiteátru na Konopišti začínáme 12. září už v 16 hodin. Vstupenky se slevou najdete na stránkách Country Rádia a skupiny Asonance už nyní.
2: Stará stezka vedla kdysi oblahou.
3: To bylo dávno. Ale když zavřete oči
4: a tak dál nosíš po kapsách sny mládí,
3: jako by to bylo včera.
5: Když jsem byl chlapec malej, tak metr nad zemí, scházeli se farmáři tam u nás přízemí.
3: S námi si vzpomenete Country Radio. Trampské tamtamy na Country Rádiu.
6: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. 30. června si představíme dámské hlasy trampské písně, a to od první republiky až po současnost.
3: Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček.

0: Tohle byl dvakrát Pavel Bobek, za chviličku dvakrát Chris Christopherson nebo Flereti. O zajímavém festivalu v Kletné v blízkosti Suchdola nad Odrou jsme hovořili v první polovině této hodiny a já jsem slíbil, že se bude soutěžit o dvojici vstupenek na tento festival. Soutěž je tady a soutěžní otázka zní tentokrát takto. Je to běžný standardní festival, anebo je to festival soutěžní a vystupující dostanou nějakou cenu? Telefon a můžete telefonovat.
1: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Dobrý den, tady Marie.
0: Marie, já vás zdravím, tak povídejte, jaká zní odpověď, nebo jaká je odpověď na naši soutěžní otázku?
1: Je soutěžní.
0: Soutěžní festival, výborně. Takže gratuluji, dvojice stupenek je vaše. Ještě se ptám orientačně, odkud jste?
1: Z Jihlavy.
0: No, to budete mít docela daleko, ale vypravíte se tam?
1: Určitě.
0: Tak jo, takže mi vydržte na telefonickém spojení a domluvíme se, jak si stupenky převezmete, ano?
1: Ano, děkuji.
0: A vážení milí posluchači, ještě zítra budeme soutěžit o jednu dvojici stupenek do Kletné. Country Radio.

0: Dvojice méně známých písniček Honzy Vyčítala ukončila tuto hodinku úterka v tandemu. A také vlastně dopoledne čekají na nás polední informace o počasí a polední zpravodajství. Ovšem soutěžní maraton bude pokračovat i v té další hodině, kdy máme polední menu country rádia, tak bude soutěž jako obvykle trojice písní se společným tématem. Ale podrobnosti vám včas prozradím. Teď to počasí.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude oblačno, místy polojasno až skoro jasno, ojediněle přehánky nebo bouřky, teploty 28 až 32, na jihovýchodě až 36 stupňů. Zítra bude zataženo až oblačno, místy postupně na celém území se vyskytne občas déšť, přehánky nebo bouřky, teploty vystoupí na 21 až 26, na Moravě a ve Slezsku na 26 až 33 stupňů.
1: Hurá! Všichni na palubu! Kormidlo doprava, směr Poděbrady, král Jiří vyplouvá! Country Radio vás zve na plavbu výletní lodí Král Jiří z Poděbrad do Kolína a zpět. Více než 3 hodiny s vašimi oblíbenými interprety a moderátory a to všechno v romantické krajině Polabí. Termíny plaveb a veškeré informace naleznete na www.countryradio.cz. Country Radio. Písničky jsou tajnou skrýší našich vzpomínek.
3: Nezapomeň Bohu, že býval si má.
1: Skrýší, která nám odkrývá písničky našeho srdce.
4: My s Frankem se smáli a pili, krev máme společnou, já on.
1: Melodie, které nám vracejí jakoby kouzlem. Vzpomínky na velkou lásku, na krásná místa, na kamarády.
5: My dali jsme si polohu, u starších spí svůj sen.
1: A taková kouzla umí Country Radio. Country Radio. Zprávy.
2: Obyvatelé 18 měst a obcí na Frýdlantsku mohou od července třídit odpad přímo u svých domů. Na projekt získal dobrovolný svazek obcí mikroregionu Frýdlantsko skoro 19 milionů. Zbytek doplatí obce ze svého. Cílem projektu je podle starosty Hejnic Jaroslava Demčáka zlepšit třídění odpadu a snížit množství toho směsného. Obyvatelé 18 měst a obcí na Frýdlantsku mohou od července třídit odpad přímo u svých domů. Na projekt získal dobrovolný svazek obcí mikroregionu Frýdlantsko skoro 19 milionů. Zbytek doplatí obce ze svého. Cílem projektu je podle starosty Hejnic Jaroslava Demčáka zlepšit třídění odpadu a snížit množství toho směsného.
6: Hejnice doufají, že zastavíme prudký nárůst, protože dlouhodobá vize je ta, že musíme s tímhletím něco udělat a naučit lidi fungovat trošku jinakým způsobem. To znamená, že žádný odpad znamená ten nejlepší odpad. A ten cíl je všude vlastně stejný, to znamená snížit potenciálně nárůst těch poplatků za ty odpady, který se potažmo vždycky přenesou na ty jednotlivé občany, ať se může zdát, že to tak není.
2: Teď něco pro milovníky vlaků.
7: Na experimentální železniční trať Kopydlno-Dolní Boustrov vyjede další technologická novinka. Drážní úřad povolil zkušební provoz vlakotramvaje, která bude testována jako lehké bateriové kolejové vozidlo. Tak se bude ověřovat, zda mohou levnější stroje založené na tramvajové konstrukci zachovat provoz na regionálních tratích. Luboš Dvořák, Jičínsko.
1: Sport.
2: Čeští fotbalisté si v žebříčku reprezentací FIFA po vyřazení ve skupinové fázi na mistrovství světa pohoršili o 8 míst a klesli tak na 48. příčku. Jsou nejníže od dubna roku 2019. V čele pořadí zůstali obhájci zlata z minulého šampionátu Argentinci. Na druhém místě Francie vystřídala Španělsko. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
1: Country Radio.

Úterý v tandemu. První dvojice v každé hodině je vždy ve znamení české verze známého hitu a jeho originálu. Tak příjemný poslech.

0: Začíná se polední mini country rádia a začalo se, protože máme úterý, jednou písničkou ve dvou verzích. V podání Rangers to byl Erb toulavého rodu, v podání Conway Twitteyho Boogie Grass Band to byl vzor pro Erb toulavého rodu. I dál budou písničky v tandemu s výjimkou těch následujících tří, protože tady máme pravidelnou polední soutěž v rámci poledního menu. Máme trojici písniček a máte poznat, co mají společného, když to poznáte. A jako první se po té trojici dovoláte se správnou odpovědí, získáte od nás deštník. On může sloužit i jako slunečník, takže proč ne? Tak, Jitka Vrbová, co ty o tom víš? Valdemar Matuška, až se můj čas ponachýlí. A Michal Tučný a Greenhorni, ještě je čas. Co má tahle trojice písniček společné, je vaším úkolem poznat. Ještě připomenu telefon, ale telefonujte až po té třetí písnice. A jdeme na to.
1: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Trojice písní, které mají něco společného, dozněla a já se ptám, co mají společného. Už nám někdo telefonuje. Country Radio, dobrý den.
1: No, tady Honza Břežej.
0: Honzo, zdravím. Tak co ty tři písničky měly společného?
1: No, mně to připadá až moc jednoduchý, protože ve všech byl čas.
0: Ve všech byl čas? Že by to bylo tak jednoduchý?
1: No, tentokrát byl dokonce ve dvou názvech.
0: No, ve dvou názvech a v jednom se o tom zpívalo, jasně.
1: Pátral jsem, co by tam mohlo být ještě jinýho, ale...
0: No, nebylo, byl to čas. Já vám gratuluji, získáváte deštník, který můžete použít jako slunečník. Vydržte mi na telefonickém spojení a domluvíme se, jak si cenu převezmete, ano?
1: Díky.
0: Tak jo. Vážení milí posluchači, zase zítra popolední se bude v rámci poledního Many Country Radio soutěže. Teď už zase dvakrát písničky od jednoho interpreta. Věra Martinová nebo Gledli SV jsou na chystání.

srdce bolaví. Až jednou potkám tvůj pramen, budu pít na zdraví. Čekám, kdy přijde má chvíle,

potom se budeme toulat v nejhezčí obětí, až příběh tý naší lásky se do světa rozletí.

Prostor pro popřání dobré chuti k úternímu obědu a nebo dobré zažití úterního oběda. Vím, že mnozí na to čekáte a že by to bez toho nebylo komplet, co se týče poledního menu. Ale teď hlavně muzika. Věra Martinová nebo Gledli a své hráli a zpívali. Teď Petr Kocman a potom Petr Kocman s Lídou Nopovou. A vejde se nám taky Vaby Daněk nebo Kameloti. A v průběhu téhleté druhé poloviny hodiny také Kačka pozve k rannímu vysílání Country Rádia. Teď vysílání polední, konkrétně polední menu.

vedle nich si klek. Snad se chtěl modlit, vím, trestat je lidský, ale odpouštět božský, snad mi tedy Bůh odpustí.

0: Na chvilku se ještě do studia vrátila kolegyně Katka, aby vás pozvala k zítřejšímu rannímu vysílání Country Rádia. Tak Katko, zvy.
1: Ahoj Miloši, pěkný den všem, co tě poslouchají, ať už dopoledne nebo odpoledne na Country Rádiu. Užíváte si úterní tandemy? Tak doufám, že si užijete i zítřejší vysílání na Country Rádiu. Po 9. hodině tu budeme mít hosta. Bude první středa v měsíci, to znamená, že přijde Vlastimil Šindelář. Povídat si s ním budeme o bylinkách, které vás ochladí a osvěží. No a máte na našeho zahradního mistra nějakou otázku? Tak napište na studio@countryradio.cz. A zítra v dobrém ránu na Country Rádiu naslyšenou. Hezký den přeje Katka Čepelíková.
2: Country Rádio.

0: jak Nešvil.
1: Dvakrát skupina Kamelota Polední menu na vlnách Country Rádia je u konce, co naopak začíná. Informace o počasí Tomáše Adamce a potom jeho zpravodajství v jednu hodinu odpoledne. A pak bude pokračovat úterý v tandemu. Texmeni a Vrátě Vyskočil a Flat & Scrux na úvod zaspívají jednu písničku ve dvou verzích. Můžete přemýšlet, která to je. Teď Tomáš Adamec.
2: Country počasí.
3: Po zbytek dnešního dne bude oblačno, místy polojasno až skoro jasno, ojediněle přehánky nebo bouřky, teploty 28 až 32, na jihovýchodě až 36 stupňů. Zítra bude zataženo až oblačno, místy postupně na celém území se vyskytne občas déšť, přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupí na 21 až 26, na Moravě a ve Slezsku na 26 až 33 stupňů.

0: recht, pane Rado, nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní Country Rádiu a jsme úplně v pohodě. Country Rádio. Country Rádio. Zprávy.
2: Zprávy začneme u moderních technologií, protože satelitní navigace a neověřené online aplikace vodí turisty na místa, kam by se správně vůbec neměli dostat. To komplikuje práci správcům českých národních parků. Technologie totiž posílají řidiče i pěší turisty do zón, kam je vjezd nebo vstup kvůli ochraně přírody přísně zakázán. Například v Krkonoších proto začali k dopravním značkám přidávat tabulku, která řidiče upozorňuje, že nemají slepě naslouchat navigacím. 45 mladistvých pod vlivem alkoholu přistihli pražští policisté při dvoudenní akci zaměřené na dodržování zákazu prodeje alkoholu mladším 18 let. V restauracích, barech i městských parcích v Praze zkontrolovali ve čtvrtek a v pátek tisícovku mladých. Nejmladším člověkem, u kterého policisté zjistili hladinu alkoholu, byla 13-letá dívka s 0,5 promile v krvi. Kde budou mít nový jízdní řád, to ví náš kolega Luděk Savana Urbánek.
3: Třebíčská autobusová doprava mění od pondělka 29. června jízdní řád. A jedna změna je skutečně novinkou. Městem totiž bude jezdit noční linka. Zavádí se její zkušební provoz. Bude mít číslo 91 a město ji zavádí na základě sčítání cestujících na železnici. Bude navazovat na poslední vlak. Luděk Savana Urbánek, Třebíč.
2: Do Letňáku se teď vydáme s Blankou.
4: Po 13 letech se do letního kina v Ústí nad Labem vrací pravidelné filmové projekce. Kulturní středisko města Ústí tak navazuje na tradici, která byla po mnoho let součástí kulturního života ve městě. První filmový večer proběhne 5. srpna. Promítat se pak bude pravidelně ve středu a v pátek.
0: Sport.
2: Ještě fotbal. Bývalý fotbalový reprezentant Michal Krmenčík ukončil kariéru. Podle jeho slov už prý nemá motivaci. Připomenu, že v kariéře získal 3 mistrovské tituly z Plzní, vyhrál belgickou ligu s Brugami nebo řecký pohár se Soluní. Naposledy působil ve Slovácku, kde mu právě dnes končí smlouva. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec. Country Radio.

Dobré odpoledne, i nadále bude vaším společníkem v úterku v tandemu Miloš Keller. Na úvod jedna písnička ve dvou verzích, text Meni a Vrátě vyskočil Vlak do Zlatodolu, vyšlo na singlu v roce 1975. Jako vzor posloužila písnička dvojice Fletenskách Southbound z roku 1967. A teď už opět dvě písničky od jednoho interpreta, skupina Marianne, Faith Hill nebo Pavel Bobek budou v první polovině hodiny. V Kukátku pozvánka na jeden festival, který už bude o tomto víkendu, a dopravní informace v půl. Tak si to pěkně užívejte, ještě jednou dobré odpoledne a dobrý poslech, pokud možno v tandemu.

0: Bátkem Country Rádia.
1: Ve studiu Country Rádio je to se mnou Tomáš Tichý, já tě zdravím, ahoj.
2: Ahoj, zdravím všechny posluchače Country Rádia.
1: Když přicházíš do studia, tak to obvykle kvůli festivalu, kvůli dvou festivalům, teď tedy kvůli tomu prvnímu, který bude na začátku července. Jaký to je festival a kdo tam bude?
2: Je to festival Třebšínské zvonění, je 3. a 4. července, takže už za chvilinku. No a bude veskrze slavnostní, budou tam hrát Žalmán, Texmeni, Pacific, Franta Kassel, Eva Olmerová 92, Antikvartet, Tom Tones, Mirek Paleček, Hurricane a Vítěz Sporty.
1: Bude tam mít i spoustu doprovodných akcí, viď?
2: Bude tam samozřejmě výstava Evy Olmerové, protože Evě Olmerové by teď bylo 92 let a my jsme právě kvůli ní jsme založili takovou kapelu, nebo nechal jsem založit, kde Eva Emingerová, vynikající jazzová zpěvačka, bude hodinu zpívat Eviny písničky a to bude teda paráda.
1: Občas u toho bývají i nějaké výstavy, třeba co se pamatuji.
2: Přesně tak, udělali jsme obrovskou panelovou výstavu Evy, kterou potom budeme, potom posuneme zase na Pikovice, ale teďka tady si ji jako užijou na Třebšíně.
1: Jak je to s možnostmi ubytování, občerstvení a podobně?
2: Občerstvení je samozřejmě na místě, je to tam mraky, skvělý jídla, skvělý pití a tak dále. Ubytování na třebšínských loukách, které jsou samozřejmě zadarmo, takže tam můžou lidi přijet už v pátek odpoledne a můžou si užívat jak pátek, tak sobotu, nic za to neplatí a může se tam i stanovat.
1: Jak to vypadá s webovými stránkami, pokud si posluchači nezapamatují všechno?
2: Webové stránky jsou jednoduché. www.třebšínskézvonění.cz.
1: No tak ještě jednou tedy termín, od kdy do kdy?
2: Termín je 3. a 4. července, v pátek je to od 6 hodin večer a v sobotu je to už od 11 až do noci.
1: Pozvánku na Třebšínské zvonění donesl na vlny Country Rádia Tomáš Tichý. Já mu za to děkuji a popřeji dobré počasí a hodně návštěvníků.
2: Díky, ahoj.

0: Weekend Ring, baby.
1: S Country rádiem na cestách.
2: Jaké jsou kolony na dálnicích vedoucích do Brna? D1 od Prahy, kolona je od Popůvek, od Vyškova, potom kolona je od Rohlenky. Na D2 na dojezdu do Brna je kolona od Židlochovic ze 7. kilometru, navíc na 5. kilometru je dopravní nehoda. D8 z Prahy do Ústí u odbočky na Mělník, tedy na 16, je porouchaný kamion, jezdí se jedním pruhem. Pražský okruh ve směru na D7 u Lochkovského tunelu je dopravní nehoda, regulují se vjezdy do tunelu. A východní část Pražského okruhu ve směru na Lanový most od Černého mostu jezdí se jenom připojovacím pruhem, protože je tam dopravní nehoda a kolona začíná už na Novopatské a také na dojezdu D10 do Prahy. Další doprava za hodinu.
1: Country Radio. Je to fajn vyrazit si jen tak s kamarádama. Třeba k řece.
3: Hned ráno namočíme splátky, dokud je klídek nad řekou. Do fousu píchnu redko, já svoji dýmku pravěkou.
1: Nebo za nějakým tím dobrodružstvím.
4: Není blíze, mraky pádí jako stádo splašený. Každou chvíli se tu bouře rozječí.
1: Případně provětrat starý maskáče. Tiše pravda.

0: a takové příjemné posezení v nějaké zapadlé hospůdce? Dáme si ještě jedno. A když si k tomu pustíme country rádio, nemá to prostě chybu.
1: Prý to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
2: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
3: Jo.
2: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ale...
1: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
4: Škoda lásky.
5: No to já myslím, že na bylo nejlepší.

Tak, kdo nám na vlnách Country Rádia hraje a zpívá v tandemu, tohle byly dvakrát Nezmaři, Bodláky ve vlasech a Loď. No a do té 14. hodiny stihneme ještě dvojici Brooks and Dunn, Whiskey Under the Bridge a také nahrávku Woodskutin Boogie z roku 1992. A pak ještě zaspívá určitě Vojta Kyďák Tomáško, že všechno je tak, jak má být a že nejsme svatý. Na Country Rádiu v tandemu.

0: Tak do téhle hodinky úterka v tandemu se nám vešel ještě dvakrát Michal Horák, pokaždé s někým, Hustej Joe se Sandrou Novákovou a Ponožky s Gentleman Singers. No a další informační servis bude vlastně také v tandemu, jen dobře poslouchejte, tentokrát nebude všechno obstarávat Tomáš Adamec. Po 14. hodině tu máme kulturní pozvánky. A po 14. hodině opět pokračování úterka v tandemu. Na úvod jedna písnička vedou verzích od Karla Gotta a The Gatlin Brothers, ale teď už Tomáš Adamec.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude oblačno, místy polojasno až skoro jasno, ojedinělé přehánky nebo bouřky, teploty 28 až 32, na jihovýchodě až 36 stupňů. Zítra bude zataženo až oblačno, místy postupně na celém území se vyskytne občas déšť, přehánky nebo bouřky, teploty vystoupí na 21 až 26, na Moravě a ve Slezsku na 26 až 33 stupňů.
1: Je to fajn vyrazit si jen tak s kamarádama, třeba k řece.
3: Hned ráno namočíme splátky, dokud je klídek nad řekou. Do fousu píchnu redko, já svoji dýmku pravěkou.
1: Nebo za nějakým tím dobrodružstvím.
4: Hraní blíze mraky pátí jako stádo splašený, každou chvíli se tu bouře rozječí.
1: Případně provětrat starý maskáče.

0: takové příjemné posezení v nějaké zapadlé hospůdce? Dáme si ještě jedno. A když si k tomu pustíme country rádio, nemá to prostě chybu. Je 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Oslava 30 let založení pekárny a pivovaru Kvilda bude v pondělí 6. července. Budeme vzpomínat na zakladatele Karla Potužáka. Zahraje skupina Babouci a začínáme už dopoledne. Třebšínské zvonění 2026 se koná v pátek 3. a v sobotu 4. července v Třebšíně na Loukách nad Návsí. Bude to podsta Evě Olmerové a zahraje Žalman a spol, Tak smeni Pacifik, Eva Olmerová 92, Antikvartet, Franta Kassel, Tom Tones nebo Mirek Paleček. Těšte se na skvělou muziku a výjimečnou atmosféru. Festival Podkaštany je pohodový festival v kouzelném prostředí zahrady Nové slunce v Novém Jičíně, který od roku 2017 spojuje profesionální hudebníky s těmi amatérskými. Folk, blues, country a další styly se představí na dvou pódiích. Mezi nejznámější interprety patří Robert Křesťan s Druhou trávou. Dále vystoupí Petr Brandejs Band, Monika Birtusová a Band, Slávek Janoušek s kapelou, Tata Grás, Shany a Míša Riesnerová a spoustu dalších. Zajímavostí bude vystoupení Cymbal Classic, kteří ve svém repertoáru spojují kombinaci folkloru a folku s cymbálem. To vše uvidíte v pátek 10. a v sobotu 11. července v zahradě Nové slunce v Novém Jičíně. Žalmanův folkový Kyjov se koná v pátek 10. července od 18 hodin v letním kině Kyjov. Legenda české folkové hudby Pavel Žalman Lohonka letos oslavil 80. narozeniny a zve posluchače na sérii speciálních koncertů, kde představí to nejlepší ze své tvorby. Jeden z nich je i koncert v Kyjově na festivalu Žalmanův Kyjov. Hlavním hostem, gratulantem, bude Robert Křesťan a Druhá tráva, která slaví 35 let na scéně. Festival odstartuje kuřimská folk-popová skupina Zkusme to. To byly pozvánky a Tereza Jandová.
0: Country Radio.

Začala se další hodinka úterka v tandemu, začala se jednou písničkou ve dvou verzích. Karel Gott, Dlouhý prout mě stále láká, to je písnička, kterou Karel Gott natočil v roce 1981, česky textoval Zdeněk Rytíř. No a jako předloha, tak to jim posloužila písnička All the Gold in California, kterou natočili The Gatlin Brothers v roce 1979 a na podzim byli na čele americké country hit parády celé dva týdny s tímto hitem. Teď už dvakrát Michal Tučný, také Hop Tropáci nebo Lynn Anderson. A budeme v této hodině trošku cestovat. V kukátku se podíváme do Bohumína a v druhé polovině hodiny Tulák Vítek Pěkný nás také zavede na zajímavé místo, ale to už nechám na něm. Já jsem Miloš Keller a provázím vás odpoledním vysíláním Country Rádia a jsem tomu rád.

0: Kukátkem Country Rádia.
1: V tomto kukátku se opět po čase podíváme do Bohumína. Bohumín totiž vstoupil do filmového léta. Poslední červnový pátek se parku Petra Bezruče rozsvítilo plátno letního kina, které letos nabídne 30 promítacích večerů. A začínalo se českou komedii Jana Svěráka Pět švestek. Ovšem letní kino není jenom promítání, je to pár dalších starostí navíc. Jaké? To popisuje paní magistra Jana Končítková, tisková mluvčí města Bohumín.
2: Patříme mezi města, která si tradici letního kina udrží už dlouhou řadu let a diváci na to slyší. Loni si do amfiteátru v parku Petra Bezruče našlo cestu více než 1300 věrných fanoušků filmového plátna. Před začátkem každé projekce si návštěvníci mohou zdarma zapůjčit deky, podsedáky a repelenty a k dispozici jim je i bufet s popcornem a nápoji.
1: A já ještě doplním, že s přesunem promítání do parku Petra Bezruče začne v kamenném kině na náměstí TG Masaryka. Plánovaná rekonstrukce od 1. července do 16. srpna se celý objekt, včetně pokladny, uzavře a bude se obnovat foaje, také se bude kompletně malovat a budou se upravovat stěny u pokladny a nosné sloupy. Za všechny tyhle informace děkuji paní magistře Janě Končítkové, tiskové mluvčí města Bohumína.

0: Úterý v tandemu. To byl jistě kvalitní pěvecký výkon, ale ve dvou se to prostě táhne lépe. Country Radio.
1: Ve stráni nad řekou je 7 hřbitovů, tam ani mrtví nechtějí ležet pospolu.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Tohle byla dvakrát Lynn Anderson a tohle jsou dopravní informace na Country rádiu. Pražský okruh D0

Ahoj kamarádi, tady je Zdena Hřešťál, celý z nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Hřešťál 70. Můžete si u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Rádia a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Tuláci a tulačky, přeji vám pěkný den. Dnes vás zvu na výlet do katolického farního kostela Povýšení svatého kříže. Najdete ho kousíček od hlavního náměstí ve Valašských Kloboukách. To je obec situovaná na samém východě naší republiky ve Zlínském kraji. Přesné datum postavení kostela Povýšení svatého kříže neznáme. Čistě románská věž ukazuje, že v místě nynějšího kostela kdysi stával původní kloboucký chrám. To mělo být již ve 13. století. Kostel se může pochlubit středověkým jádrem, které ale definitivně zmizelo při pozdějších velkých přestavbách chrámu. Hlavní přestavba kostela Povýšení svatého kříže proběhla v letech 1576 až 1581. Kostel byl nejen krásně opraven, ale také opatřen mohutnou věží. Horní část věže byla navíc ozdobena renesančními okenicemi a bicími hodinami, které kostelu i městu slouží dodnes. Hodiny mají černý číselník na bílém podkladě. Po tatarském vpádu v roce 1663, kdy celé město i s farou a kostelem lehlo popelem, byl chrám znovu vystavěn. Současný vzhled kostela pochází z let 1771 až 1772. Tehdy proběhla další rozsáhlá přestavba a oprava. Při ní došlo k prodloužení chrámové lodi. Kromě toho byla v hlavní lodi snížena podlaha. Pod podlahou vznikla krypta a kolem hlavní lodi byly vystavěny boční kaple. Roku 1782 pak přibyla krásná budova fary. Zajímavostí kostela je kropenka v podvěží chrámu. Jde o pozoruhodný pískovcový artefakt s kalichem na tordované noze. Vyrobil ji roku 1521 mistr Petr z Olomouce. Křtitelnice je vysoká 98 cm a její nádobu tvoří neobvyklý 12-úhelník. Zajímavé také je, že románská věž patří k nejstarším stavbám v celém městě. Za pozornost stojí i skutečnost, že kostel prošel na počátku tohoto století rozsáhlou rekonstrukcí, při níž získal nové technické zázemí a důstojně opravený interiér. Další informace o kostele Povýšení svatého kříže ve Valašských Kloboukách naleznete například na stránkách venkaždýden.cz. Báječnou náladu a pěkné toulání vám přeje Vítek.

chci, abyste se zachvěli, když jen zaslechnete moje jméno. Když jenom zahlédnete odvěký odlesk požárů, které jsem kdysi založila. Když jen zaslechnete o činech, které jsem páchala, páši a páchati budu.

0: Na závěr této hodinky byl Pavel Čadek v tandemu, dokonce s Xindlem X, no a instrumentálka od Vojty Zichy Mazanec. Teď Tomáš Adamec, teď už dvakrát. Nejprve informace o počasí a potom pravidelné zpravodajství po 15. hodině. A po 15. hodině úterý v tandemu pokračuje dál jedna písnička ve dvou verzích. Mirek Hofman nebo Marty Robbins, přemýšlejte, která by to mohla být. Tipujte. Nic za to nedostanete, ale třeba se trefíte, a když ne, tak vám to po té 15. hodině prozradím.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude oblačno, místy polojasno až skoro jasno, ojediněle přehánky nebo bouřky, teploty 28 až 32, na jihovýchodě až 36 stupňů. Zítra bude zataženo až oblačno, místy postupně na celém území se vyskytne občas déšť, přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupí na 21 až 26, na Moravě a ve Slezsku na 26 až 33 stupňů.
3: Ať se to zdá neuvěřitelné, je to tak. Country Rádio slaví letos 35. narozeniny.
4: A proto se řádně vyfešákujem.
3: Zapojte se do oslav a pošlete nám svůj grafický návrh na narozeninové tričko s motivem 35 let.
4: Svoje návrhy posílejte na adresu 35@countryradio.cz a to nejpozději do konce července.
3: Nejlepší se dočkají realizace a jejich autoři od nás dostanou speciální dár.

0: Každý má své touhy.
1: Já byl kovářem,
0: někdo ví, jak si je vyplnit.
2: Ví, že cestou tou někam musí dál.
0: A tak se vydá na cestu po kolejích, po kamení a hlavně na vlnách country rádia. My vás potěšíme, my vás roztančíme, my jsme tu pro vás. Country Radio. Zprávy.
3: Hned na úvod zpráv vyrazíme do lesa, protože s příchodem velmi teplého počasí v uplynulých dnech se do budoucna čím dál víc zvyšuje pravděpodobnost, že se v některých českých lesích objeví kriticky ohrožené druhy hub. Mezi nejznámější zástupce této skupiny patří hřib královský a muchomůrka císařka. V obou případech jde o krásné a hlavně gastronomicky výtečné houby. Za jejich sběr ovšem hrozí drastické pokuty, protože jsou to zvláště chráněné druhy. Některé tramvaje a autobusy se v tropických dnech mění v pojízdné sauny. Klimatizovaných spojů přibývá, ale účinnost snižuje častý nešvar cestujících, kteří v těchto vozech otevírají okna. A ještě jedna rada. Symbol označující klimatizovaný vůz se dá najít i na digitálních odjezdových tabulích a na mapě integrované dopravy můžete spoje filtrovat právě podle klimatizace. O nové senior dopravě v Boskovicích teď kolega Savana.
4: Boskovice od července spustí službu Senior doprava. Ta lidem pomůže při každodenních cestách, například k lékaři nebo na úřady. Je určena především seniorům, ale i lidem se sníženou mobilitou. Jízdy už lze objednávat. Nová služba stojí 40 korun a nabídne i asistenci a doprovod. Luděk Savana, Urbánek, Boskovice.
3: Rozdávaly se ceny. Kde tentokrát, to nám prozradí Luboš Dvořák.
5: Vítězem středočeského kola soutěže Vesnice roku jsou Suchomasty na Berounsku, která bude reprezentovat v celostátním finále. Dále porota udělila v Kutné Hoře cenu za společenský život v Lužné na Rakovnicku. Za práci s mládeží a rodinami získalo Stuhu Bukovno a za spolupráci obce se zemědělci patří i Strážišti z Mladoboleslavska. Luboš Dvořák, Kutná Hora.
0: Sport.
3: Luboš Dvořák ještě jednou, teď do zákulisí mladoboleslavského hokeje.
5: Mladoboleslavský hokejový extraligový tým před sezónou loví zahraniční posily. Bruslaze posílí rodilý 27-letý Kanaďan Anthony Morant. Začínal v Quebecu. Po profesionalizaci působil produktivně v několika klubech. Před 4 roky chtěl okusit Evropu a odletěl do Finska. O Česku mu tam vyprávěli, tak to zkusí na vlastní brusle. Luboš Dvořák, Mladoboleslavsko.
0: Country Radio, úterý.

Úterý v tandemu. Jako vždy začínáme hodinu pěkným kouskem v češtině a jeho originální verzí. Ta se právě rozjíždí.

Předposlední hodinka úterka v tandemu odstartovala. Odstartoval ji Mirek Hofman písničkou Odvolejte kněze z roku 1974 z LPčka písně Větru zor. Jako vzor posloužila písnička San Angelo Martyho Robince z roku 1960. Je to jeho vlastní autorská skladba. A teď už dvě písničky od jednoho interpreta či interpretky, Olga Blechová, Alan Jackson nebo Rekonvalescence, budou v téhle první polovině hodiny. Pozvánka bude na festival pro ty, kteří plánují, řekněme, na 3 týdny dopředu, dopravní informace v půl a další zajímavé informace v druhé polovině téhleté hodinky. Tak ještě jednou hezký poslech. Touto hodinkou vás provází Miloš Keller.

0: Vítkem Country Rádia.
1: Na telefonickém spojení do studia Country Rádia je teď se mnou Miroslav Duroň, já tě zdravím, ahoj.
2: Ahoj Miloši.
1: A když si spolu povídáme, tak je to obvykle o festivalu Bundy zelený. Tak já si myslím, že to téma nebudeme měnit a aktuální ročník se blíží, tak povídej, kdy, kde to bude, kdo tam bude zpívat, hrát a podobně.
2: Určitě, Miloši, takže už se blíží konečně osmý ročník Bund zelený, jak nám to rychle utíká. A samozřejmě termín konání je pátek a sobota 24. a 25. července tohoto roku.
1: Kde se to bude konat?
2: Koná se to jako vždy v zádveřicích u Zlína na hřišti, v krásném areálu.
1: A kdo tam bude hrát a zpívat?
2: Tak a samozřejmě páteční už jsou zveřejněné programy, takže páteční program zpívají samé hvězdy, jako je Robert Křesťana, Druhá tráva, Marina Brothers s Kateřinou Garcí, Poutníci. A v sobotu Fleret, BPT ze Zlína, Hřích, Paralela, Devítka, Ivo Jahelka, Cichravo, Groovej a toť vše.
1: Takže vysloveně hvězdná sestava. Jak to vypadá třeba s přenocováním, s občerstvením, jak je to třeba se psy a malými dětmi v areálu?
2: Takže malé děti jako každý rok mají do 130 cm výšky volný vstup. Měřák na to nemáme, takže to odhadujeme okem. Psi samozřejmě můžou, já vždycky všem zákazníkům nebo účastníkům říkám, pokud ten pes nebude zpívat falešně, tak klidně může přijet. Stanování je hned vedle areálu, kde se koná festival, tak je obrovská louka, kde je parkování, stanování, kempování, sociálky zajištěné, občerstvení samozřejmě v cateringovou firmou, pivo výborné, káva výborná, no všechno.
1: No a pochopitelně i muzika výborná, takže to je taky jasné. Takže mají Bundy zelený webové stránky, aby si to posluchači přečetli?
2: Určitě www.bundyzelený.cz.
1: No a ještě jednou připomeň tedy posluchačům ten termín.
2: Takže termín je pátek, sobota 24. a 25. července tento rok 2026.
1: Na festival Bundy zelený pozval Miroslav Duroň. Já ti za to děkuji, popřeji hodně návštěvníků a také hezké počasí.
2: Miloši, taky děkuji a doufám, že se za náma přijedeš podívat.
1: Budu se snažit. Měj se hezky zatím. Ahoj.
2: Taky, ano, ahoj.

0: Úterý v tandemu. Krásná a neznámá na Country Rádiu.
1: Hrál jen potichu a jemně starý chlap ten, co je ve mně. Prej navíc už stejně nestačí. Ráno plive zubní pastu, tuny cigár, litry chlastu, oči od zrcadla vždycky otáčí. Dřív než rychladnem a spletnem, ještě jednou hlavu zvednem.

zažila šok. Klukovi jde posmej rok a včera jí řek přímo do očí.

0: a chci žít jako on.
1: S Country rádiem na cestách.
2: Zdá se, že vznikla další problémová silnice či dálnice. Sedmička momentálně u Třebíze je neprůjezdná kvůli nehodě nákladního automobilu. Kolony jsou od Lotouše z jedné strany a z druhé strany už od Panenského Týnce. Dále na sedmičce počítejte s kolonami okolo letiště, pracuje se na křižovatce a kolony jsou od Evropské a také o odbočky na Středokluky. Na pražském okruhu na D0 je stále dopravní nehoda za Lochkovským tunelem, regulují se tedy vjezdy do obou tunelů ve směru k D7. Další doprava za hodinu.
3: Country Radio.
4: S Bohem, lásko, nech mě jít.
1: Vzpomínky.

0: To je, panečku, provoz. A těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
1: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz. Bonanza. Pravidelná hitparáda Country Rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza. Každou neděli po 18. hodině na Country Rádiu.

takhle nějak to tenkrát začínalo. Nedřív našli jsme si starý sečí důměm, starý prázdný krám. Pár starých kytar a staré bubny strýce z bubnu, ten chtěl hrát na ně sám. Pak Bůh ví, kdo spravil ten rozbitý klavír, i když stejně moc nedržel tón. Pak už jen já jsem zbýval, tak mi řekl, abych zpíval,

0: Posloucháte Country Radio, posloucháte Úterý v tandemu, tohle byl dvakrát Pavel Bobek. Čeká na nás ještě dvakrát Mary Chapin Carpenter, v druhé písničce potom se Sheryl Crow a stihneme i folk team. Ale mám pro vás ještě také jednu zajímavou a důležitou informaci. Možná jste to uslyšeli v našich upoutávkách, ale chystáme nový vizuál našeho trička, tentokrát k 35 letům Country Rádia. Určitě pamatujete, k našim 25. narozeninám jste nám posílali vizuály, tedy obrázky či návrhy, a jeden z nich nebo dva jsme použili potom na tričkách. Mělo to docela úspěch a tak jsme se rozhodli, že to zopakujeme k 35 letům. Takže nám posílejte vaše návrhy na to, jak by trička k 35 letům měla vypadat. Váš grafický návrh nám pošlete na adresu 35 číslicemi @countryradio.cz. Nejlepší se dočkají realizace a od nás dostanou speciální dárek. Trička představíme potom na naší narozeninové oslavě 15. srpna v Pikovicích. No, tak pokud máte výtvarný talent, puste se do toho. A teď už Mary Chapin Carpenter.
1: Country Radio.

0: Kelly Bennett, Riders of the Kimberley, nezbytná instrumentálka na závěr další hodinky úterka v tandemu. Tomáš Adamec donese informace o počasí po 16. hodině, potom zpravodajství a pak se rozběhne poslední hodinka úterka v tandemu. Úvod jedna písnička se stejným názvem, dokonce Applejack, a budou hrát nejprve Schovanky a potom Dolly Parton. Teď bude povídat Tomáš Adamec.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude oblačno, místy polojasno až skoro jasno, ojediněle přehánky nebo bouřky, teploty 28 až 32, na jihovýchodě až 36 stupňů. Zítra bude zataženo až oblačno, místy postupně na celém území se vyskytne občas déšť, přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupí na 21 až 26, na Moravě a ve Slezsku na 26 až 33 stupňů.
1: Už za chvilku budou zpět vaše oblíbené hity. Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
3: Stařičký šerif u Šlíně prdlku po láhvi vztah.
1: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.

0: Country Radio. Zprávy.
1: O tom, že energetické nápoje nejsou zdravé, hlavně pro děti, se mluví pořád dokola. Přesto prodeje těchto nápojů v posledních letech podle obchodníků rostou. Loni dokonce tvořily tyto nápoje 4% z celkového trhu s nealkoholickými nápoji. Před 5 lety to byly jen 3%. Většinu hodnoty prodejů představují značkové energetické nápoje. Kupují je lidé ve věku 25 až 35 let. Mladší spotřebitelé upřednostňují levnější vlastní značky obchodníků, které je často možné koupit i za 10 korun. Někteří politici už dlouho podporují zákaz prodeje energetických nápojů dětem do 16 let. Zatím se ale nic neděje. Policisté budou mít nový vůz. K čemu bude sloužit, to zjistil kolega Savana.
2: Město Ostrava 5 miliony korun podpoří pořízení speciálního vozidla pro policii České republiky. Využívat ho budou od příštího roku policisté Ostravského dopravního inspektorátu. S pomocí speciálního vozidla budou moci policisté kontrolovat hlavně přetížení náklaďáků. Dar už na svém jednání schválili zastupitelé. Luděk Savana, Urbánek, Ostrava.
1: Na Ještěd se teď vydáme s Lubošem Dvořákem.
3: Dominanta severních hraničních hor Vysílač a hotel Ještěd se tyčí nad Libercem už přes půl století. Tuto architektonicky cennou stavbu chce Liberecký kraj nechat zapsat na seznam světového kulturního dědictví. Procesní příprava prý bude něco stát, ale také může trvat i 10 let. Nápad musí projít radou a zastupitelstvem. Luboš Dvořák, Ještěd.
0: Sport.
1: Fotbalové Slávii hrozí, že bude po incidentech při květnovém derby muset hrát doma rok bez diváků. Klub čelí správnímu řízení ze strany ministerstva vnitra. Úřadující český šampion zpřísní od nové sezony podmínky při nákupu vstupenek a zatím odložil prodej permanentek na severní tribunu. To byly zprávy na Country Rádiu. Krátce po 16. hodině vám hezké odpoledne přeje Tomáš Adamec.
0: Country Rádio, úterý.

Když do hospody vešel, tak jenom rukou má. Chlapi, žádnou whisky, ta kazí dobrý mrav. Mám sebou košík jablek, jsou samej vitamín. Tak pospěšte si honem, než sám je všechny sním.

Úterý v tandemu. Jako vždy začínáme hodinu pěkným kouskem v češtině a jeho originální verzí. Ta se právě rozjíždí.

Písnička Applejack odstartovala poslední hodinku dnešního vydání Úterka v tandemu. V české verzi ji natočili Schovanky, a to v roce 1992 na CDčko Schovanky. Autorem českého textu byl Tony Linhart. No a v zahraniční verzi, v originální verzi, Dolly Parton, autorka téhleté písničky. No a teď už Pavel Dobeš dvakrát, také dvakrát Alabama nebo Věra Martinová. Dobrá rada pro děti odjíždějící na tábor zazní v kukátku, dopravní informace v půl a v druhé polovině hodiny hned dvě pozvánky k vysílání Country Rádia. I touto hodinou vás provází Miloš Keller. Dobré odpoledne.

0: Úterý v tandemu. V tandemu je přece ve dvou, tak tady je ta druhá.
1: Víte, ono holky, když kluk se stane táto, voníte mu efedrinem, LSD a mátou, budík dává na půl pátou, život by za vás dal. Od božího rána dřehu svýho stroje, 8,5 hodiny nedá si pokoje, svačinu i vstoje, aby pro vás něco znamenal. Mandarinky v ananase pokaždé, když dobírá se, jenomže po nějakém čase každej prevít přejídá se, co je doma, počítá se, ale neláká. Kachna se dá sice solit, celý se dá octem polít, vy kdybyste mohli mezi chlapy ještě jednou volit, vybrali byste si

Takovej čenda, když se všechno daří, pracuje hned naproti či ve vedlejší kanceláři, šťastnější než ředitel, odcházíte z každé porady. Když udělá vrku, krátí se vám dech, srdce bě v krku a dělezou po zádech, utálej se jabka z rajské zahrady. Doma se to vleče, to už se někdy stává, většinou vás večer nějak pobolivá hlava, komu chutná káva, pod okny je krám. Argumenty máte v ruce, peníze a papír, tušku za 2-4 měsíčně mu nebudete dělat služku, dejte mu do rukou pušku, střílet už bude sám.

Víte ono, holky, když kluk se stane tátou, honíte mu efedrinem, LSD a mátou, budík dává na půl pátou, život by za vás dal. Vy víte, co je vodit dítě do mateřské školy, když vás nohy pálí, močíte je v karlovarské soli, ale nechápete, jak to bolí, když vám berou sebevědomí. Zkuste si to někdy v zatáčky brát po dvou kolech, zkuste si to na pár týdnů v uranových dolech a na pívem politých stolech najít sebevědomí. A pak se divte tomu a mějte mu to za zlý, že posílá vám šeky, ale si nejma se mazlí. Po Evropě jezdí, dělá ty ráka. On teď holka zdá se úplně jiný lady, stejně sladkým hlasem říká to svý baby, ale ani on už neudrží doma světáka.

0: Zvedněte majdalenky, když kluk se stane tátou, voníte mu efedrinem, LSD a mátou, budík dává na půl pátou, život by za vás dal.
1: Kukátkem Country Rádia.
2: V tomto kukátku se na chvilku zastavíme u dětských táborů. Některé děti už na tábory odjeli o minulém víkendu, některé odjíždějí v průběhu těchto dnů, některé odjedou o prvním červencovém víkendu. V každém případě tady máme několik stručných informací od paní Dany Šalamunové, tiskové mluvčí krajské hygienické stanice Středočeského kraje. Nejprve se zeptám na to, kolik táborů ve středních Čechách je.
3: Ve Středočeském kraji je v této chvíli na 155 nahlášených dětských letních táborů přihlášeno celkem 14 920 dětí.
2: Co by měli rodiče udělat před odjezdem dítěte na tábor?
3: Před odjezdem na tábor by se rodiče měli ujistit, že je jejich dítě zdravé a v případě příznaků nemoci odjet raději o pár dní později. Důležité je také dítě prohlédnout, zda nemá vši. Ty se totiž v dětských kolektivech často šíří.
2: No a co když dítě posílá poplašné SMS-kové zprávy z tábora?
3: Pokud vás dítě v průběhu informuje o negativních zkušenostech z pobytu, například nedostatek stravy, nadměrná fyzická zátěž, tělesné tresty a podobně, nedělejte ukvapené závěry a tyto skutečnosti nejdříve prověřte, například osobní návštěvou tábora nebo kontaktem s vedoucím.
2: Za tyto informace děkuji paní Daně Šalamunové, tiskové mluvčí krajské hygienické stanice Středočeského kraje. A všem přeji hezké tábory.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Tak si zopakujme problematická místa na sedmičce, respektive D7. U letiště se pracuje na odbočce na Aviatickou, jezdí se v každém směru jedním pruhem, kolony jsou od odbočky na Středokluky nebo od Evropské. Potom také postává obchvat Slaného, město je rovněž ale plné, neodbočujte tam. A dopravní nehoda u Třebíze zpomaluje provoz od Panenského Týnce a také od Lotouše. To všechno sedmička nebo D7. D1, tam si postojíte už od 9 křížů ve směru od Prahy do Brna. D48, u sjezdu na Dobrou u Nošovic, se pracuje na vozovce. Kolony jsou v připojovacích pruzích a zasahují už i do pravého pruhu. A ještě D11 z Hradce Králové do Prahy u Sadské je dopravní nehoda. Počítejte s rychle narůstající kolonou. Další doprava za hodinu.

0: Daj recht, pane Rado, nevěra se prostě nevypácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže
0: a jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní Country Rádiu a jsme úplně v pohodě. Country Rádio. Prý to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
3: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
4: Jo.
3: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
0: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
5: Škoda lásky. Na na na na na na na na na.
6: No to já myslím, super. Že na na na na na na bylo nejlepší.
5: Pívat si s nima a s ní.
0: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Country Rádio. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Tak tohle byl dvakrát Michal Tučný, teď na nás čeká ještě dvakrát Karlín Carter nebo Epidemie. A je tady první ze dvou pozvánek v téhleté půlhodince. Dokonce si kvůli ní odskočila do studia kolegyně Kačka z ranního vysílání.
1: Ahoj Miloši, pěkný den všem, co tě poslouchají, ať už dopoledne nebo odpoledne na Country Radio. Užíváte si úterní tandemy? Tak doufám, že si užijete i zítřejší vysílání na Country Radio. Po 9. hodině tu budeme mít hosta. Bude první středa v měsíci, to znamená, že přijde Vlastimil Šindelář. Povídat si s ním budeme o bylinkách, které vás ochladí a osvěží. No a máte na našeho zahradního mistra nějakou otázku? Tak napište na studio@countryradio.cz. Zítra v dobrém ránu na Country Rádiu. Naslyšenou. Hezký den přeje Katka Čepelíková. Country Rádio.

0: Instrumentálkou skupiny KTO Zkuste to s námi se uzavřelo další vydání Úterka v tandemu. Za týden opět úterý v tandemu, navíc to bude první úterý v červenci, takže to budou neustále originály a coververze. Pokud to s námi zkusíte dál, jak hráli KTO, tak co vás čeká? Po 17. hodině písničky na přání, po 18. hodině čaj o 6. V první polovině hodiny jako vždycky Tulák, Vítek Pěkný a také Fígle a dobroty Františka Mlsoty. V druhé polovině hodiny Jirka Vondráček představí písničku Z karavany pro tento týden. Opět se k tomu vrátil po portě. A také country pod kapotou Vítka Pěkného zazní v druhé polovině té hodiny. V 19 hodin Kuba Jiroušek a pravidelné tramské tamtamy, tentokrát o ženských hlasech v tramské písničce. Po 19. hodině. A ve 20 hodin už kolega Petr Kocman se svým večerním vysíláním. Teď kolega Tomáš Adamec se svými odpoledními zprávami o počasí a vůbec o všem možném.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude oblačno, místy polojasno až skoro jasno, ojediněle přehánky nebo bouřky, teploty 28 až 32, na jihovýchodě až 36 stupňů. Zítra bude zataženo až oblačno, místy postupně na celém území se vyskytne občas déšť, přehánky nebo bouřky, teploty vystoupí na 21 až 26, na Moravě a ve Slezsku na 26 až 33 stupňů.
3: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
4: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.
5: Country rádio.
4: Někdy stačí jen lehce naťuknout a vzpomínky se vrátí jako vlaštovky z jara.
6: Nezapomínej, když hrál jsem ten
4: a tak se nám vybaví první lásky.

0: žádnej žer.
1: I kamarádi, s kterýma stálo za to vyrazit z města.
2: Táhnou krajinou podivný stíny.
1: Country Radio, s námi se vzpomíná až hambám.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké pozdní odpoledne. Letní sezona pomalu startuje a na cestu do Chorvatska si už brousí zuby mnoho Čechů. Místní z toho ale zrovna nejásají. Právě tradiční příval velkého množství turistů totiž na mnoha místech komplikuje dopravu. S tím je potřeba počítat. Fronty jsou dlouhé 15 až 20 kilometrů a některou trasu můžete jet i několik hodin. Více než polovina českých domácností zbytečně přeplácí za elektřinu. Odhalila to analýza společnosti Bez dodavatele. Nevhodně nastavená distribuční sazba připravuje Čechy ročně až o 1000 korun. Celkově jsme podle průzkumu loni přeplatili přes 1,3 miliardy korun. Distribuční sazbu lze například u ČES distribuce měnit jednou ročně, případně pokud se dodavatel a jeho zákazník nedomluví jinak. Dodavatelé vás ale většinou na nevhodně nastavený tarif neupozorní, jsou to pro ně totiž peníze navíc. Až k Ašskému výběžku zajel kolega Luboš Dvořák.
2: Ačkoliv jsem rodilý Středočech, tak tento kout naší země mám rád. Jednak je to bohem zapomnutý kraj a jsou tu místa, která dýchají historií a mají co nabídnout. Třeba od lázeňství po historii. Zhruba před rokem jsem objevil slané termální lázně Bad Elster. Kilometr od německých hranic, z Prahy jste tu za 3 hodiny. Lázně Kinčvart u Chebu mají klima, minerální vodu a rašelinu. Stavební ruch tu byl už za krále Václava I. 16. století bylo pro Kinčvart vrcholem těžby cínu a zlata. Sedláci dokonce zahodili nářadí a šli raději lyžovat do okolních potoků. Časem to dosáhlo takového stupně, že musela zasáhnout vrchnost a vše zakázat. Velké změny nastaly na zámku po příchodu rodu Metternichů. Největší stopu zde zanechal kancléř rakouského císařství Klement Václav. Ve 30. letech 20. století tu měl azyl svržený španělský král. Dnes tu svědomitě hospodaří s bohatstvím sbírek Národní památkový ústav. Z Kinčvartu zdraví Luboš Dvořák.
0: Sport.
1: Fotbalisté Slávie mohou hrát bez fanoušků déle, než se čekalo. Pokračuje náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
3: Slávii po květnových incidentech a řádění fanoušků během derby hrozí, že bude hrát doma rok bez diváků. Informaci potvrdil šéf sešívaných Jaroslav Tvrdík. Klub totiž čelí správnímu řízení ze strany ministerstva vnitra. Úřadující mistr zpřísní od nové sezony podmínky při nákupu vstupenek. Zatím také odložil prodej permanentek na severní tribunu.
1: To byly zprávy. Hezký podvečer vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Natřání na Country Rádiu.
1: Dobrý poslech i do další hodinky vysílání Country Rádia, hodinky, která je věnovaná písničkám na přání. Písničky na přání se objednávají klasicky poštou nebo také přes naše webové stránky, kde je formulářík, a nebo v den, kdy chcete nechat zahrát, tak SMS-kou na naši SMS-kovou bránu. A také jsou tu možnosti telefonické. Jsou zhruba dvě do té hodiny, obvykle telefonáty zazní v první půl hodině. No a první dva, když se dovolají, tak mají možnost si přát písničku a pochopitelně také říct, pro koho ta písnička je. Ještě připojím telefon, ale pak začnu e-mailem.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Zahrajte prosím dnes paní Šárce Škodové ze Studené k dnešnímu svátku písničku od Fešáků Duhové znamení. Štěstí, zdraví, spokojenost a prostě pohodu ti přejí kamarádi z Vesce. Country Radio, dobrý den.
1: Jsem tady Hubert Brno.
0: Já vás zdravím, dovolal jste se do písniček na přání, co to bude a pro koho?
1: Já bych chtěl zahrát písničku pro všechny, kdo mají teď dovolenou, užívají si venku, a bylo by to od Roberta Křesťana a druhé Trávy s Pohem Angelino.
0: Tak jo, zahrajeme to za chvilku, mějte se hezky, naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Natřání na Country Rádiu.
1: Prosíme o písničku od Jakuba Smolíka Senko v boju pro naši kamarádku Míšu Urikovou, která moc ráda tancuje. Milá Míšo, doufáme, že se ti bude písnička líbit a krásně si zatancuješ, kamarádi, z tanečního kroužku.

hořím trosek bitevních polí od dob, kdy se narodil čas. Procházel hrdina, jehož jméno historie nezná, kterému vojáci říkají saniťák. Poznal jsem dobře jednoho z nich, jedno z dlouhé řady těch, kteří dali své mládí, svůj život, životům jiných.

a tak jsem šel. Každý krok ved nás k frontě blíž. Nevzal si pušku, že prý ho ochrání bílý terč na přilbě a v něm červený kříž. Docházel místy, která utichla a spala únavou po bálu nočních hrůz. Šel jako robot, jen dlaní tu a tam otvíral před sebou oponu slaných slz. Hledal ty, jejichž srdce ještě byla, a jim pak rozdával víru, že budou žít. Pátral i po těch, kteří už nevstanou, aby až válka zavolá, do boje mohli jít. Ty, jejichž život navždy zmizel a ten mě rudou krví nasytil zbytou zem, jako by jich chtěl zahřívat a chránit před věčným prokletím a před válečným zlem. Každému z nich očistil rukou tváře a já si všim, jak jsem tam nad ním stál, že každý muž, který tu ztratil život, vypadá vlastně, jako by se smál. Kocovina výstřelu pak znovu probudila den a když jsme v zákopu upíjeli svůj čaj, svěřil mi tajemství úsměvu padlých. Dobrý je znamení, že došli na pokraji.

strach zakrývá obraz krutých scén, jen občas na okamžik vzpomínka se vrací, když kladu květiny na hroby bez jmen. Zaslechnu znovu to, co říkal mi ten voják, a zdá se mi, že neslyším ho sám, když v očích dětí, v očích průzračných jak křišťál, které nic netuší, mohu číst

0: Natřání na Country Rádiu.
1: Tak to byl ještě jeden dluh ze včerejška, pojďme dál. Zahrajte prosím manželce Jiřince k narozeninám písničku Fialka od Miroslava Palečka, píše Jirka z Jindřichova Hradce.
2: Kněžná fialinko,

lese. Sotva se k nám vesna z rajských lučin snese. Krása s božskou ctností

0: Country Radio, dobrý den.
1: Krásné úterní odpoledne, pane Miloši, moc vás zdraví Jirka.
0: Já vás, Jirko, také zdravím, tak co to bude a pro koho?
1: Děkuji moc, já bych vás poprosil moji oblíbenou Faith Hill, Mississippi Girl. No já písničku věnuju nám všem, co si užíváme už konečně pád těch teplot. Zítra teda u nás na východě Čech také hlásí, že má být nějaké krupobytí bouřky, ale hlavně, pane Miloši, pro nás všechny, co se těšíme tento víkend, kdy nám teploty mají ukazovat nějakých 22 stupňů, vyspíme se konečně, bude normálně dýchatelno a určitě bude i perfektní grilovačka. Takže nám všem, co se těšíme na tento trochu pád teplot, že se trošku slažíme.
0: Tak jo, s informací o počasí přišel na velký Country Radio Jirka a písničku zahrajeme za chviličku.
1: Jste moc hodný, jste můj moc velmi oblíbený moderátor. Mějte se moc krásně, pane Miloši.
0: Děkuji, mějte se taky hezky, na shledanou.

0: a radostí ti přeje Marta.
1: Telegram s adresou svět.

0: Country rádiem na cestách.
1: A máme tu dopravní informace, dvě nehody na D1 v okolí Brna. Na trase z Ostravy do Brna u odbočky na Vyškov západ je dopravní nehoda, komunikace je tam momentálně neprůjezdná. Na D1 ve směru do Brna od Prahy u Kývalky je dopravní nehoda, postojíte si od 186. kilometru. Na Pražském okruhu od D7 k D1 je kolona od D5 až k Ořechu. Tam na sjezdu k Ořechu je dopravní nehoda. Regulují se i vjezdy do tunelů v opačném směru, tedy od D1 k D7. A počítejte na sedmičce s kolonami v okolí odbočky na letiště, a to jak od Prahy, tak do Prahy. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio. Brej, řidič třikrát nepřipoután bezpečnostním pásem.
3: Povstaňte a slyšte jménem republiky. Jako právník zpívající oprávněn jsem vám to říci. Než jen koukat na telku nebo dělat kliky, zkuste třeba Jahelku jménem republiky. Nové album Soudniček i ze spisu Perliček, CDčko i Flash a více najdeš na www.ibojahelka.cz.
4: Jsem starý Tom Šur z Pobřeží, pamětník slavných dob.

0: na Country Rádiu. Polední menu Country Rádia. Pozorně poslouchejte, hádejte a vyhrávejte.
1: To hurá! Konečně jsem se dovolal.
2: Tak já si myslím, že by to mohla být chajda, chata, rekreační objekt.
0: Polední menu Country Rádia.
2: My vás posloucháme každý den právě v práci.
0: Každý všední den mezi 12. a 13. hodinou na Country Rádiu. Country Rádio. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio. Písničky na přání na Country Rádio.
3: No a jsme v druhé polovině dnešního vydání Písniček na přání. Za Alí a Lenkou Alčou písničkou Hold On nebo cokoliv pozbudivějšího zahraničního až zvládá, než jen sledovat kmitat stíny jako kotě, píše Roman. Tak doufám, že tahle písnička Will Cartera bude pozbudivá dostatečně.

0: i na přání na Country Rádiu.
1: Prosím o písničku Neplač malá pro Janu Komůrkovou k 75. narozeninám. Písničku posílá sestra Eva.

divnej pocit zvláštní, že zas půjdu k pánu. Jako první v řadě pamatuju hůně, olivový háje, skály, horský tůně, galéry a vlny, vyšívaný plachty. Dneska v těchto místech potví jenom jachty. Šíp mi kouká z boku, konec už se blíží. Druhá šance je tu, myslím, bez obtíží. Vojska z kříži jedou na východě cestu. Poznám jenom trochu k velikýmu městu. Tělo k zemi padá, už je to tu zase. Odbočil jsem kousek vyznačený trase. Bolest, kterou cítím, za chviličku zmizí.

Malý podvod stačí s olejem a naftou. Bílej koník padá vykopanou šachtou. Že jsem

0: Hudičky na přání na Country Rádiu.
1: A dejme si hned dvojici přání. Milé rádio, prosím k zítřejšímu svátku pro sebe zahrát od Valdy. Eldorado, píše Jarka. Prosím, zahrajte mamince a babičce Jaroslavě Mecové skladna k jejímu zítřejšímu svátku, jakoukoliv skladbu od Tonyho Rice. Moc děkuji, píše kytarista Fejkl.

přemýšlení a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Tak to byly písničky na přání. Já vám ještě nabídnu dopravní informace v 6:30 a pak se uslyšíme znovu zítra po 15. hodině odpolední. Hezký poslech dalšího vysílání Country Rádia přeje Miloš Keller.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude oblačno, místy polojasno až skoro jasno, ojedinělé přehánky nebo bouřky, teploty 28 až 32, na jihovýchodě až 36 stupňů. Zítra bude zataženo až oblačno, místy postupně na celém území se vyskytne občas déšť, přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupí na 21 až 26, na Moravě a ve Slezsku na 26 až 33 stupňů.
3: Hurá! Všichni na palubu! Kormidlo doprava, směr Poděbrady, král Jiří vyplouvá! Country Rádio vás zve na plavbu výletní lodí Král Jiří z Poděbrad do Kolína a zpět. Více než 3 hodiny s vašimi oblíbenými interprety a moderátory a to všechno v romantické krajině Polabí. Termíny plaveb a veškeré informace naleznete na www.countryradio.cz. Country Rádio.
1: Po těžkém dnu a po starostech povězte své lásce.
4: Odpočiň si, Sára.
1: A dostanete kouzelnou

0: odpočiňte si s námi.
1: Dřímej, kamaráde, dřímej,
2: ať tě country pohladí.
0: Country Rádio.

0: Zprávy 6x6.
1: Hezký podvečer, bylo 18 hodin, tady je zpravodajský souhrn. Během letních veder většina lidí sáhne po sklenici vody. Je to správně, ale ne vždy to stačí. Podle odborníků udrží hydrataci déle než voda obyčejné mléko. A podobnou výhodu mají mít i rostlinné alternativy mléka. Schodek státního rozpočtu může příští rok překročit 350 miliard korun. V letošním roce vláda plánuje hospodařit s deficitem 310 miliard. Znamenalo by to čtvrtý nejhlubší schodek od vzniku Česka. Zatímco kratom mezi ohroženými dětmi mírně ztrácí, alkohol je naopak na vzestupu. Za poslední čtvrt rok se ho napilo téměř každé páté dítě mladší 15 let. U nezletilých do 18 dokonce každý třetí. Ukázal to čerstvý průzkum České asociace Streetwork. V Praze je v provozu 47 lžítek a osvěžítek, u kterých lidé hledají chvilkovou úlevu od slunečních paprsků. Zařízení jsou instalována na frekventovaných místech, náměstích a v parcích, kde v letních měsících fungují jako veřejné klimatizace. Vedení německého automobilového koncernu Volkswagen chce výrazně zesílit propouštění. V příštích letech hodlá celosvětově zrušit až 100 000 pracovních míst. To je asi 15% současného stavu. Centrální banky po celém světě dál masivně skupují zlato. O drahý kov roste zájem kvůli geopolitickému napětí, obávám ze sankcí i nejistotě kolem budoucnosti dolaru. Tolik dnešní poslední zprávy. Hezký zbytek dne vám přeje a zítra se naslyšenou těší Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Čaj o 6.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Tuláci a tulačky, přeji vám pěkný den. Dnes vás zvu na výlet do katolického farního kostela Povýšení svatého kříže. Najdete ho kousíček od hlavního náměstí ve Valašských Kloboukách. To je obec situovaná na samém východě naší republiky ve Zlínském kraji. Přesné datum postavení kostela Povýšení svatého kříže neznáme. Čistě románská věž ukazuje, že v místě nynějšího kostela kdysi stával původní kloboucký chrám. To mělo být již ve 13. století. Kostel se může pochlubit středověkým jádrem, které ale definitivně zmizelo při pozdějších velkých přestavbách chrámu. Hlavní přestavba kostela Povýšení svatého kříže proběhla v letech 1576 až 1581. Kostel byl nejen krásně opraven, ale také opatřen mohutnou věží. Horní část věže byla navíc ozdobena renesančními okenicemi a bicími hodinami, které kostelu i městu slouží dodnes. Hodiny mají černý číselník na bílém podkladě. Po tatarském vpádu v roce 1663, kdy celé město i s farou a kostelem lehlo popelem, byl chrám znovu vystavěn. Současný vzhled kostela pochází z let 1771 až 1772. Tehdy proběhla další rozsáhlá přestavba a oprava. Při ní došlo k prodloužení chrámové lodi. Kromě toho byla v hlavní lodi snížena podlaha. Pod podlahou vznikla krypta a kolem hlavní lodi byly vystavěny boční kaple. Roku 1782 pak přibyla krásná budova fary. Zajímavostí kostela je kropenka v podvěží chrámu. Jde o pozoruhodný pískovcový artefakt s kalichem na tordované noze. Vyrobil ji roku 1521 mistr Petr z Olomouce. Křtitelnice je vysoká 98 cm a její nádobu tvoří neobvyklý 12-úhelník. Zajímavé také je, že románská věž patří k nejstarším stavbám v celém městě. Za pozornost stojí i skutečnost, že kostel prošel na počátku tohoto století rozsáhlou rekonstrukcí, při níž získal nové technické zázemí a důstojně opravený interiér. Další informace o kostele Povýšení svatého kříže ve Valašských Kloboukách naleznete například na stránkách venkaždýden.cz. Baječnou náladu a pěkné toulání vám přeje Vítek.
0: Posloucháte Čaj o šesté.

0: Fígle a dobroty Františka Mlsoty.
1: Ahoj, Úča, je o 6. Pěkný podvečer. Bramborový guláš, to byl evergreen mého tatínka, když jsme byli sami na chatě. Z nějakého kabanosu nebo ze špekáčků a z brambor. Já mám pro vás dneska recept na bramborový guláš s vepřovou konzervou. Takže, co budeme potřebovat? 4 větší brambory, 2 smetanové tavené sýry, 1 cibuli, 1 konzervu, vepřovku, tedy vepřové maso ve vlastní šťávě, sůl, majoránku, mletý pepř, česnek, gulášové koření a vodu. Můžete to vylepšit kostkou zeleninového bujonu, ale nemusíte. Masovou konzervu otevřeme, maso nakrájíme a sádlo a ten sůl zdáme do hrnce. Cibuli pokrájíme nadrobno, osmáhneme ji na tom sádle. Jakmile ze sklovatí přidáme pokrájené maso, osmáhneme, přidáme tu kostku bujonu. Maso z cibulí zasypeme kořením, přidáme vylisovaný česnek a krátce prohřejeme, aby nám nezhořknul ten česnek. Pak to podlijeme vodou a dusíme. Brambory oškrábeme, nakrájíme na kostičky, přidáme do hrnce. Zalijeme vodou, aby to byl pěkný gulášek. Dokud brambory nezměknou, vaříme, až jsou brambory měkké, dochutíme majoránkou, solí a pepřem, povaříme. Těsně před dohotovením přidáme, ono se to tím tak jako pěkně zahustí a má to takový dobrý šmak, ty tavený sýry do toho přidáme. Promícháme, až se nám rozpustí a podáváme. Tento kotlíkový guláš z masové konzervy podáváme pochopitelně s čerstvým chlebem. Dobrou chuť.
0: Posloucháte Čaj o 6.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Nepřetržité výluky v železniční síti. Ždírec nad Doubravou Chotěboř, Branice Tábor, Plzeň Klatovy, Úpořiny Radejčín, Kralupy nad Vltavou Kladno Dubí, Dolní Poustevna, Bačandau a Vsetín Půchov. Tady všude budete přesazováni do autobusu. Šťastnou cestu!
2: Country Radio.
3: Ať se to zdá neuvěřitelné, je to tak. Country Radio slaví letos 35. narozeniny.
4: A proto se řádně vyfešákujem.
3: Zapojte se do oslav a pošlete nám svůj grafický návrh na narozeninové tričko s motivem 35 let.
4: Svoje návrhy posílejte na adresu 35@countryradio.cz a to nejpozději do konce července.
3: Nejlepší se dočkají realizace a jejich autoři od nás dostanou speciální dár.

0: Lidstvo disponuje nejrůznějšími druhy dopravních prostředků. Některé jezdí rychle.
1: Zatáčka, víří, brak vozů, co přede mnou jeli.
0: Některé jsou pohodlné.

0: Jo. Emina, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ale...
1: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
2: Škoda lásky.
3: No to já je myslím, že na bylo nejlepší.
2: Pívat si s nima a s ní.
1: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Country Rádio. Country Rádio. Nejvíc country a české muziky.

0: písnička týdne z karavany Jirky Vondráčka a Denisy Markové.
1: Dobrý den, milí posluchači Country Rádia. S písničkou 27. týdne se hlásí Jiří Vondráček. Právě jsem se vrátil z Porty a mám pro vás aktuální zprávu. Porta se povedla. A to tak, že velmi. A bylo to našlapaný mnoha vítězí, co Porta pamatuje, a celou slávu zakončil panenkou a rosou na kolejích Robert Křesťan a druhá tráva. A mohu říct, že to byla tedy důstojná tečka za 60. ročníkem tohoto již legendárního festivalu. Jestli jste to nestihli, tak máte černý puntík, ale to nevadí, mrkněte se na YouTube kanál Festivalu Porta a tam si můžete celou Portu pustit od pátku až do neděle. A najdete tam i předání ceny Country Rádia a tu získal Pavel Houfek. Tak je jasný, že písničkou 27. týdne se stala jeho skladba, se kterou na Portě vystoupil. Tak ať se vám taky líbí. Písnička 27. týdne, Pavel Houfek, Do mraků.

0: Country pod kapotou.
1: Přichází vaše pravidelná dávka informací ze světa motorismu. Zdraví vás Vít Pěkný. Stellantis, Wave a Uber chtějí společně nasadit autonomní robotická taxi. Zpráva je z webu novinky.cz. Nadnárodní automobilová skupina Stellantis spojuje síly s britskou společností Wave a s americkým provozovatelem alternativní taxislužby Uber. Partneři chtějí společně prověřit vývoj a nasazení autonomních robotických taxi v celosvětovém měřítku. Tato spolupráce nás přibližuje k poskytování chytřejší, bezpečnější a efektivnější mobility pro naše zákazníky, uvedl technický ředitel společnosti Stellantis, pan Ned Curick. Skupina Stellantis vznikla na začátku roku 2021 fúzí italsko-americké společnosti Fiat Chrysler Automobiles, FCA a francouzské skupiny PSA. Zahrnuje známé značky jako Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Fiat, Peugeot, Lancia, Jeep nebo Maserati či Opel. Spojením našich platform připravených pro autonomii úrovně L4, které byly od základu navrženy pro bezpečný a efektivní provoz bez řidiče a s adaptivní umělou inteligencí společnosti Wave, ale také díky globální síti Uberu, urychlujeme nasazování autonomních vozidel. Ta budou odpovídat skutečným potřebám zákazníků a v každodenním životě poskytnou ve velkém měřítku plynulou mobilitu, dodal pan Curick. Autonomie úrovně L4 označuje vozidla, která dokážou jezdit zcela bez zásahu člověka v předem vymezených podmínkách, například v určitém městě nebo na konkrétních trasách. Na rozdíl od asistenčních systémů, které jsou dnes už běžné, nemusí řidič neustále sledovat provoz a být připraven převzít řízení. Technologie se považuje za klíčový krok k rozšíření autonomních taxi, nazvaných robotaxi. Půjde-li vývoj autonomního ovládání vozidel vpřed aktuálním tempem, tak jízda robotickým taxi už se nejeví jako sci-fi, ale spíše jako reálná záležitost blízké budoucnosti, takže se máme na co těšit. A vy zatím jezděte především bezpečně, ohleduplně a s rozumem. Loučí se s vámi Vít Pěkný.

0: Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

0: Je 19 hodin. Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Trampské tamtamy na Country Radio.
1: Milé kamarádky, milí kamarádi, posluchači, je úterý 19 hodin a to znamená, že na Country Rádiu se pomalu rozeznívají další trampské tamtamy a od mikrofonu vás zdraví Kuba Jeroušek. Léto už je v plném proudu a tak doufám, že nás výjima vašich aut, pracovišť posloucháte také už někde u vody, na chatách a třeba například, jak vím, třeba na Kovářím vrchu i u ohýnku. Dnešní pořad bude bez hosta, já totiž budu plnit takový rest. Rest jsou dámské zpěvačky, trampské písně, na které se často zapomíná. Oni se hrají, ale na rozdíl od trampských autorů, kteří často měli velké zářezy na pažbě, tedy na tvorbě, jako byl Tony Linhart nebo Vaby Rivola a mnozí další, Kapitán Kidd, tak naše zpěvačky tolik nepsali, i když dneska vás přesvědčíme i o opaku. Začali bychom jednou z nejvýraznějších, Evou Olmerovou. Ta v roce 1970 naspívala společně se Settlery na jubilejní desku Ztracenka si zpívá, která byla Ronaldem Krausem věnována k Motlovým 70. narozeninám jeho slavnou píseň, tedy Jarky Motla, Osamělý rváč. Tak příjemný poslech.

Zpívala Eva Olmerová, zpěvačka na pomezí jazzu a trampské písně, která byla aktivní od 60. let minulého století až do své smrti roku 1993. Rovnou říkám, nestihneme dneska ani zdaleka všechny zpěvačky, takže pokud by vás napadly některé, které v dnešním pořadu chyběly, tak nám můžete napsat přes SMS bránu nebo na e-mail studio@countryradio.cz nebo využijte naši mobilní aplikaci. Já se tím pak pořádně prohrabu a zjistím, které bychom mohli zařadit třeba do nějakého následujícího dílu. Teď velký hlas trampské písně. Jarmila Jarka Vrbová, dříve Krátká, ročník 1946. Ta spojila neodmyslitelně svůj život s trampskou osadou Zlatý klíč, do které vstoupila roku 1956. Myslím si, že většina z našich posluchačů si ji vybaví hlavně se spojení se skupinou Hobos, kde působila jako zpěvačka, ale také i jako textařka. O tom se přesvědčíme hned v první písni, to bude song abonenta Jihozápadní dráhy, která její spoluprací s Vaby Rivolou, který na to napsal hudbu, ona tedy text, a poté by nám zaspívala skladbu Vabyho Rivoly Zvláštní znamení touha.

No tak teď jsem dostal chuť jít ještě po vysílání na nějakou tramskou slezinu, doufám, že ve Vršovicích ještě něco bude. Teď půjdeme od moderní tramské písně směr k první republice. Bio Trio bylo české dívčí vokální trio založené v roce 1931, které zpívalo až do roku 1959. Název Bio Trio vymyslel Jan Werich, když dívky zpívaly v roce 1931 ve hře Don Juan and Comp osvobozeného divadla. Původní Bio Trio zpívalo tedy až vlastně skoro do začátku 60. let. Ale v roce 1981 založili mladé studentky konzervatoře nové uskupení s názvem Bio Trio 81 a zpívali pak i písně původního tria. Ty občas můžete slyšet i ve vysílání Country Rádia. My však nyní půjdeme za původním Bio Triem. Pustíme si verzi skladby Houpihou z pera Bedřicha Nikodéma a tu Bio Trio zaspívají společně s Oldřichem Kovářem. No a poté přihodíme zpěvačku, která rozhodně není typickou zpěvačkou tramské písně. Je to Marie Špacierová. Ona ovšem naspívala jednu z nejslavnějších písní Gézy včeličky, píseň zapadáku. Míla Špacierová, rozená hezká, byla vlastně českobudějovická rodačka, narodila se roku 1901 a předčasně umřela v roce 1953. Výjima toho, že zpívala, byla též herečkou a výtvarnicí. Takže nyní směr první republika Houpihou v podání Bio Tria s Oldřichem Kovářem a poté Míla Špacierová s jednou tedy s nejznámější písní Gézy včeličky, píseň zapadáku.

Ať už nás posloucháte v kterékoliv zapadáku, tak věřte, že posloucháte Country Radio, pořad Tremské tamtamy, které dnes věnujeme dámským zpěvačkám tremské písně. Inkognito kvartet, bez toho by vůbec tremská muzika ani nemohla být, ale pořád se pohybujeme v interpretaci starších písní. Inkognito kvartet je název dívčí vokální pěvecké skupiny, která vznikla v roce 1960 z členek někdejšího československého státního souboru písní a tanců. Její název údajně vznikl proto, že jeho zpěvačky působily mimo tento soubor prý, jak říkají, tak říkajíc inkognito. Kapela, neboli oni vlastně měli i kapelu, ale působili od roku 1961 do roku 1975. Spívali velice pestrý repertoár, který se skládal z písní folklorních, černošských, swingových, tremských i kramářských, respektive tedy staropražských. Často vystupovali i s orchestrem Karla Duby. Vůdčí postavou celého uskupení se stala výborná zpěvačka Věra Nerušilová, společně se sopranistkou Indrou Stříteskou Vostrou. Tady bych ještě upozornil, že Inkognito kvartet zažil onu velkou havárii v Mongolsku v roce 1968, při kterém například zemřela Marie Pokšfteltová a vlastně tehdy tam zahynul prakticky celý orchestr Karla Duby. Rok 1968, Mongolsko. Oni poté však přijeli zpátky přeživší a ještě doplnili své řady o další zpěvačky. Pustíme si teď dvě opět hodně staré písně, ale už v novějších nahrávkách. Kovboj od Zlaté řeky, to je písnička vlastně od Emanuela Saliho Prkna, vyšla na Tremské romanci číslo 3. A poté skladba Až jednou, kamaráde, ta vyšla na albu 40 let s tremskou písní a napsal jí Tony Hořínek.

Tyto nádherné hlasy patřily dámám ze skupině Incognito Quartet. Vy posloucháte tremské tamtamy, které dnes věnujeme zpěvačkám našeho žánru. A teď už k dámě, které já si nesmírně vážím. Anička Jírová. Zpěvačka a doprovodná kytaristka dříve kapely Scarabeus, také dívčí country kapely Schovanky, později Stařenky, dokud ještě hrály. Anička má takový zajímavě zastřený hlas a je zajímavé, že ona přišla právě s tím názvem Scarabeus. Tehdy oni totiž hledali, s čím by jeli na portu soutěžit, a Anička říkala, že přeci Scarabeus je symbolem štěstí a slunce. Pamatuju si, jak tady seděl Láďa Barták a říkal, že se mu ten název opravdu nelíbil, ale nakonec se tak chytnul, že Scarabeus pod ním vystupoval vlastně celou dobu svého aktivního působení do toho roku, jestli se nepletu, 72-74, oni přerušili činnost a poté po revoluci opět začali hrát. To samé Anička dlouho ještě zpívala se Stařenkami, které navazovaly na původní Schovanky. Byla tam například s Jarkou Čapkovou. Pustíme si dvě starší písně. První bude skladba Návrat, možná i někteří z vás posluchači znáte jako Falešnou kartu, dnes už ji hrajeme v modernější verzi podání Malina Brothers, ale my si pustíme tu původní nahrávku. Hudba je tradicionál a český text jí dal Míra Navara ze skupiny Hobous. No a poté si pustíme společný duet Aničky Jírové a Ládi Bartáka a to bude skladba Kristýna, jedna z posledních, kterou Scarabeové natočili před onou zmiňovanou pauzou v době normalizace.

Musíte uznat, že poslouchat starý Skarabeus s bicíma má něco do sebe. Teď k Helence Maršálkové, na tu nesmíme zapomenout. Helenka je trampská, folková, ale vlastně je countryová zpěvačka, která je od roku 1971 vlastně jedním ze zakládajících členů skupiny Pacific. A jako jediný zakládající člen působí v Pacifiku také dodnes. Zpívala také ve skupině Tomáše Linky, Kanafas, jeden čas byla i členkou divadla Semafor. Naspívala i několik duetů s různými předními interprety populární hudby v Česku, například s Jiřím Schellingrem. Myslím, že spousta z nás si také vzpomene na úžasnou desku Ranec plnej písní, kterou nahrála s Frantou Nedvědem, s kterým také poměrně dlouho vystupovala. Hlavní autorské zářezy na této desce měl samozřejmě Tony Linhart. My si pustíme písničku, kterou pro ní napsal hudbu i text Pepa Blažovský, jmenuje se Pět pistolí. A poté zamíříme na Portu a pustíme si Helenku vlastně v jednom z jejich prvních veřejných vystoupení, které tedy byly natočeny. Ještě se skupinou Drnkači, kde zpívala i se svým pozdějším manželem Vaškem Maršálkem. A oni zahrají skladbu Cikán. Je zajímavé, že tehdy na tom prvním ročníku Porty se objevili s touto skladbou nejenom Drnkači, ale poté hned i Spirituál Quintet. No, škoda, že jsem tam tehdy nebyl. Rád bych posoudil, která měla větší ohlas.

Věřte, že Helenka Maršálková to umí takto zaspívat i dneska. V Tremských tamtamech teď zamíříme směr Brno. K jedné úžasné současné zpěvačce, kterou je Zuzka Radová. Ona se tedy jmenuje normálně Jana Radová. Zuzka se jí říká podle jedné příhody na podplachu, kdy vlastně k ní přišel nějaký prý tramp a říká: hele, Kemo, nemáš náhodou cigáro? A ona říká: ale já přece nejsem Kemo, já jsem kámoška. A on říká: je, to je sranda, to je jak v té písni Chlap Zuzanka. No a od té doby jí to zůstalo. Zuzka Radová je bývalá zpěvačka tremské kapely Tramp Evergreen Band, znáte pod zkratkou TE Band, a slyšet ji můžete například na deskách této skupiny, nebo poté, pokud jste měli to štěstí, což asi většina z vás, co nás posloucháte, měla, a viděli jste v 90. letech pořád Tenkrát v Rover City na tom slavném ranči kousek od Brna, kde jsou Rivolové, Karabina, KTO a další, tak tam ona je ta hlavní zpěvačka, která vlastně v záběru vždycky zvaby Rivolou. Poté ji také jste mohli slyšet ve vysílání Country Rádia, protože my hrajeme jednu z jejich písní ze soulové desky Pantarei, kterou vlastně jí produkoval výborný brněnský kytarista a hudebník Miloš Sisel. No a občasně vystupuje i s Kamelotem a na desku Romana Horkého Zaprášené diamanty, kterou vlastně věnoval starým tremským písničkám, naspívala i skladbu Čajová růže. Tu si nyní pustíme právě v podání Zuzky Radové a Kamelotu. Jenom zmíním, že tuto píseň původně napsal pro Evu Olmerovou Jarka Motl. No a přihodíme do tandemu, jelikož je úterý, skladbu Náhodou, kterou produkoval Miloš Sisel. Tak příjemný poslech.

Stavní ulička, ozvěny kroků, půlnoc má podivnou zář. Najdeš tu flákače, bludičky doků, lidi, co strávají.

Těm Brňákům to ale hezky hraje a zpívá. Zpívala Zuzka Radová. Teď tady máme ještě rychlé místo pro slovenskou kapelu Pekaringo. S tou od roku 2006 do roku 2013 spolupracovala zpěvačka Martina Ortová zvaná Hny. Jako zpěvačka a jako doprovodná kytaristka. My máme čas už jenom na jednu písničku. Pustili bychom si vlastně titulní skladbu z alba Kanada. Tak jdem do toho.

Dnešní tremské tamtamy jsme věnovali dámským hlasům tremské písně. Stihli jsme pouze zlomek, ale někdy se k ním určitě opět vrátíme. Teď mi dovolte ještě k závěru pořadu popřát jedné naší milé kamarádce. Jarka Čapková, zakládající členka Schovanek, manželka Kristiáka, maminka Rosti Čapka a první pětistrunná banjistka v Československu, slaví dnes 80. narozeniny. Za celé country rádio jí přejeme všechno nejlepší, také jí přejeme, aby jí provázelo pevné zdraví, protože jí máme všichni moc rádi. Pustíme si jednu z prvních písniček Schovanek, Buchty Makový, tu opatřil textem Kapitán Kit a tam uslyšíte Jarku hrát na banjo. To už bylo ode mě pro dnešek vše, od mikrofonu se s vámi loučí Kuba Jeroušek, těším se za týden naslyšenou, ahoj!

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Country Radio. Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle. No to je zase daleko.
0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Radio. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
1: No jo, tady jsem ještě nebyl.
0: Už za chvilku budou zpět vaše oblíbené hity.
2: Když spustí housle, zaskyní vrou.
0: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda.
3: Moon and all your splendor, no only my heart.
0: Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
4: Stařičký šerif už líně, prlku poláhlý vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si Country Radio a jsme taky úplně v pohodě.

0: Je 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Oslava 30 let založení pekárny a pivovaru Kvilda bude v pondělí 6. července. Budeme vzpomínat na zakladatele Karla Potužáka. Zahraje skupina Babouci a začínáme už dopoledne. Třebšínské zvonění 2026 se koná v pátek 3. a v sobotu 4. července v Třebšíně na Loukách nad Návsí. Bude to podsta Evě Olmerové a zahraje Žalman a spol, Tak smeni Pacifik, Eva Olmerová 92, Antikvartet, Franta Kassel, Tom Tones nebo Mirek Paleček. Těšte se na skvělou muziku a výjimečnou atmosféru. Festival Podkaštany je pohodový festival v kouzelném prostředí zahrady Nové slunce v Novém Jičíně, který od roku 2017 spojuje profesionální hudebníky s těmi amatérskými. Folk, blues, country a další styly se představí na dvou pódiích. Mezi nejznámější interprety patří Robert Křesťan s Druhou trávou. Dále vystoupí Petr Brandeis Band, Monika Birtusová a Band, Slávek Janoušek s kapelou, Tata Grás, Shany a Míša Riesnerová a spoustu dalších. Zajímavostí bude vystoupení Cymbal Classic, kteří ve svém repertoáru spojují kombinaci folkloru a folku s cymbálem. To vše uvidíte v pátek 10. a v sobotu 11. července v zahradě Nové slunce v Novém Jičíně. Žalmanův folkový Kyjov se koná v pátek 10. července od 18 hodin v letním kině Kyjov. Legenda české folkové hudby Pavel Žalman Lohonka letos oslavil 80. narozeniny a zve posluchače na sérii speciálních koncertů, kde představí to nejlepší ze své tvorby. Jeden z nich je i koncert v Kyjově na festivalu Žalmanův Kyjov. Hlavním hostem, gratulantem, bude Robert Křesťan a Druhá tráva, která slaví 35 let na scéně. Festival odstartuje kuřimská folk-popová skupina Zkusme to. To byly pozvánky a Tereza Jandová.
0: Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.
2: Klidný úterní večer s datem 30. června vám přeje Petr Kocman. Vítám vás ve večerním vysílání Country Rádia a vítejte pochopitelně také u pravidelné hodinky Country je všechno, co se mi líbí. Přemýšlel jsem, jakou písni bych dnes odstartoval. A pak jsem si vzpomněl na jedno, tedy pro mě určitě a myslím si, že pro další statisíce a nebál bych se říct miliony fanoušků, mimořádné hudební setkání. A sice dvojce Brooks & Dunn a Keith Urbana, což je v současnosti stále jeden z těch nejpopulárnějších country zpěváků a hlavně famózní kytarista. Oni před lety udělali společný duet, který nazvali Raise the Barn, a já jsem z toho byl doslova nadšen, protože, jak už jsem to možná zmiňoval ve svých pořadech, tak čas od času si říkám, no tahle ta dvojice, kdyby tak spolu chtěli udělat duet, nebo tuhle písničku, kdyby naspívali. A tohle bylo jedno z těch přání, takže se mi to splnilo a jsem moc rád, protože podle mě je to opravdu velmi šťastné spojení a myslím si skutečně, že udělali radost ohromné spoustě fanoušků. Tak jdeme na to. Brooks & Dunn, Keith Urban, Raise the Barn. Petr Kocman vám přeje krásný country večer.

Teď mám pro vás jednu nádhernou country píseň, kterou v roce 1960 složil Willie Nelson, o rok později nahrál. Ta skladba se jmenuje Funny How Time Slips Away. Podle mě jedna z těch nejznámějších country písní vůbec dlouhodobě, kterou za tu dobu, co ji Willie Nelson složil, podle mě nahrálo takových minimálně 100-150 interpretů, ať už to byl třeba Brian Ferry, nebo třeba Jimmy Eldridge, nebo Jolly Tolliston, spousta různých rockových, jazzových muzikantů. Taky znáte určitě v české úpravě od Pavla Bobka, který naspívala kdysi v polovině 90. let jako duet s Robertem Křesťanem. No a tuhle tu písničku také naspívala před mnoha lety, byla to také druhá polovina 90. let, countryman Lyle Lovett, to je ten muž, o kterém jsem vám taky vyprávěl ve svých pořadech, který se pohybuje na pomezí country a swingu, někdy i jazzu. A dva roky byla jeho žena, mimochodem Julia Roberts, hollywoodská hvězda herecká. No a Lyle Lovett tuhle tu píseň naspívala s dalším skvělým muzikantem, který se jmenuje Al Green. Tomu se přezdívá mimochodem Reverend Al Green, protože on skutečně zejména v 80. letech byl praktikující pastor a během těch 80. krom toho, že byl pastor, tak nahrával skvělá gospelová alba. Mimochodem v roce 95 byl uveden do rock'n'rollové síně slávy a pak dostal taky Grammy za celoživotní dílo. Také byl v Kennedy centru vyzdoben medailí, abych tak řekl, tam se předává ta čestná medaile. Takže těch úspěchů je obrovská spousta. A je to člověk, který napsal takové písně jako třeba Love and Happiness nebo Take Me to the River. A myslím si, že takovýho signifikantní, jak se říká, signature song je Let's Stay Together. Skladba z roku 72, kterou do svého repertoáru zařadila třeba i Tina Turner a hrála ji na svých koncertech. No, já když jsem se zajímal o jeho život, co ho formovalo, už jako mladíka, který se narodil ve městě s krásným názvem Forest City v Arkansasu, tak samozřejmě on je brán jako soulový nebo R&B gospelový muzikant a zajímalo mě vlastně, z čeho vyrůstal. Tak on říká, že nejvíc poslouchal Mahalia Jackson, což je pochopitelné, protože to prostě je gospelová královna. Ale říkal v tom rozhovoru tenkrát, ale nejvíc jsem miloval takové ty Hip Shaking Boys, což je prostě upoutali ho ti mládenci, kteří pořád sebou šili na tom jevišti, vrtěli se a tančili, což byl Wilson Pickett a hlavně Elvis Presley. A říkal, že když mu bylo 13, tak miloval jenom Elvise Presleyho a cokoliv měl Elvis na sobě, cokoliv si oblékl nebo nosil, tak musel mít malý Al Green také. Tak takový fanoušek to byl Elvise Presleyho. No a já jsem měl velikou radost, když právě tihle dva pánové udělali tenhle ten veliký hit Willieho Nelsona. Pojďte si tu píseň poslechnout. Funny How Time Slips Away. Je to legrační, jak ten čas běží.

0: country je všechno, co se mi líbí.
1: Jste v tom pokrk, i když nevím.

To byl František Segrádo a myslím si, že podle rukopisu jste poznali, že se jednalo o píseň z autorské dílny pánů Habky a Horáčka. Mám pocit, že skladba Help Me Make It Through the Night je tedy dle mého osobního odhadu jednou z těch nejhranějších country písní všech dob vůbec. Určitě si myslím, že by se objevila, no, když ne v první pětce, tak v první desítce. Tu písničku složil Kris Kristofferson v roce 1969, o rok později je nahrál na své eponymní album Kristofferson. No a od té doby se ta píseň dočkala opravdu desítek různých zpracování. Hnedka po něm to byla, tuším, Sammy Smith v roce 70 dokonce také. No a pak už to šlo ráz na ráz. Natáčeli třeba takové hvězdy jako Johnny Cash nebo Timmy Wynette, John Bass, Brian Ferry, Elvis Presley natočili taky samozřejmě, Engelbert Humperdinck, no je jich spousta. A já mám dneska pro vás další verzi od zpěváka, který se jmenuje Billy Ray Cyrus, což je muž, kterého samozřejmě dobře znáte. Pochopitelně, hlavně díky jeho velkému hitu Achy Breaky Heart z 90. let. No a on na jedno ze svých pozdějších alb zařadil právě i tuhletu krásnou píseň. A to z toho důvodu, že jsem jednou četl rozhovor s ním a on nám říkal, když se ho novinář ptal, jaké písně ho ovlivňovaly, tak tam jmenoval nějaké skladby a říkal, ale dá se říct, že nejvíc mi ovlivnila Help Me Make It Through the Night od Krise Kristoffersona. No a já se mu vůbec nedivím, protože to je píseň, která provází naše životy všech, ať už milujeme country nebo folkovou muziku. Dokonce znám i mnoho rockerů, jejíž oko při poslechu této písně vlhne slzou. Tak pojďme si poslechnout, jak tuhle klasiku udělal Billy Ray Cyrus.

To byla kapela Žlutý pes a píseň Krtek na smetaně, a to senzační country solo na elektrickou kytaru tehdy nahrál Petr Pokorný, zvaný Kulich, jeden z největších country střelců kytarových u nás, přestože on vlastně není ryzí countryman. On je vlastně rocker, dá se říct, ale vždycky jsem ho miloval jako country kytaristu, protože mě zmáknuté ty riffy, takový ten chicken picking, což je taková speciální odrůda hraní právě, která vznikla v Nashvilleu. A Kulich to velmi mistrně ovládá, kdyby náhodou poslouchal. Kulichu, moc tě zdravím. No, vlastně na chviličku ještě zůstaneme taky u rockové muziky, protože jednoho dne v roce 2006 si jedna z nejslavnějších rockových kapel Bon Jovi řekla, že by rádi natočili nějaké písně v srdci country v Nashvilleu. Takže tam skutečně odjeli a jak sdělili tehdy i novinářům, tak řekli, no zkrátka jsme chtěli natočit album, které by nasálo ducha Nashvilleu, toho místa, které máme všichni rádi, protože samozřejmě Bon Jovi vyrůstali také na country hudbě jako ostatní rockoví hudebníci nebo jazzoví a tak dále. Country hudba má hluboké kořeny a ovlivňuje dodnes spoustu muzikantů různých žánrů. No takže v Nashvilleu si řekli, že osloví pár skladatelů, se kterými napíšou nějaké písně, a dopadlo to nakonec tak, že ty skladatele našli, dokonce našli i producenta slavného Dana Huffa, což je opravdu jeden z nejslavnějších country producentů, který má ovšem zkušenosti i s rockovou muzikou, protože spolupracoval třeba s AC/DC a dalšími kapelami. A tím, že všichni milovali country, tak to šlo jako po másle, no a opravdu složili několik písní s těmi skladateli, no a také si na to album pozvali několik country hvězd, byla to třeba zpěvačka Jennifer Nettles, nebo dvojice Big and Rich, no a třeba s Leon Rimes tam natočili nádhernou skladbu Till We Ain't Strangers Anymore. Deska se povedla, začali točit, představte si, šlo to tak dobře, že začali točit v září a v prosinci už byli hotoví a deska byla připravena, smíchána k vydání. Je tedy pravda, že napřed si vydavatel ťukal na hlavu, říkal, tohle vám hoši nemůže projít, teď jste jedna z nejslavnějších rockových kapel na světě, a oni řekli, ne, my milujeme country a chceme prostě vydat country desku, to je muzika, kterou máme rádi, hotovo. No a prošlo to a ta deska měla ohromný úspěch. Dokonce to byla v pořadí druhá nahrávka, která se dostala na hitparádu Billboard z 200 nejlepších alb, na prvním místě tam debutovala. A respektive byla to úplně první, pozdější až album bylo na druhém místě, takže tahle ta country nahrávka hraje jistý prim v jejich hitparádové historii. A také inkasovali cenu Grammy v roce 2008, ku podivu za nejlepší popové vokální album, přestože to bylo čistokrevné country. Tak pojďme si dát malou ochutnávku z tohoto alba, kterému dali krásný a stylový název Lost Highway. Píseň se jmenuje One Step Closer, hrají a zpívají Bon Jovi právě teď na Country Rádiu.

No, myslím si, že fanoušci Zuzany Navarové a kapely Neres jistě dobře poznali jeden z jejich největších hitů, píseň Kočky. Takhle ovšem v podání brněnského B-side bandu a těmi hlavními zpěváky byli jejich hosté Eva Farná a Vojtěch Dyk. Pro mě opravdu kouzelná verze téhleté krásné písně. Teď mám pro vás další velmi, velmi slavnou píseň, ovšem ve velmi, velmi netradičním pojetí. Myslím si, že všichni znáte písničku Billie Jean od Michaela Jacksona, kterou vydal v roce 1983 na dneska už legendárním albu Thriller. Tu písničku on celou i napsal, ale produkoval ji společně s Quincy Jonesem, což je jeden z opravdu geniálních producentů, což se projevilo i po těch dlouhých desítkách let od těch nahrávek, že skutečně on to produkoval, takže ta deska má i dnes velmi aktuální sound a je skvělá. Je to opravdu hudebně vycizelováno do perfektního stavu a s Michaelem na tom měli oba dva samozřejmě stejný díl. Hlavně byly ty písně skvěle napsány. No a písnička Billie Jean, ta je shodou okolností pro mě osobně z Michaelova repertoáru jedna z těch, řekněme, pěti nejlepších top 5. Mám jí moc rád, hlavně kvůli tomu úvodnímu riffu. No a já vám ji teď pustím v country úpravě. Ano, slyšíte správně. Od dua, které se říkalo The Civil Wars, které vzniklo v roce 2009 v Nashvilleu. Byla to dvojce Joy Williams a John Paul White. Oni se vlastně dali dohromady už v roce 2008, no a ten jejich styl byl něco mezi folkem, country, amerikánou a dokonce v roce 2011 dostali za své první album Barton Hollow dvě ceny Grammy. Byl to obrovský úspěch, no a tím dalším albem v roce 2013 to jenom potvrdili. No a na jedno z těch alb právě zařadili i písničku Billie Jean od Michaela Jacksona, ale pokud vám tedy ten originál zní alespoň trošičku v hlavě, budete hodně, hodně překvapení, protože možná někteří z vás budete mít co dělat, abyste Billie Jean od Michaela poznali. Tak jdeme na to. Michael Jackson v country úpravě na Country Rádiu právě teď.

Na úplný závěr hodinky country je všechno, co se mi líbí. Mám pro vás nádhernou baladu, která se jmenuje Magnolia. Tuhle tu písničku složil a nahrál na své album J.J. Cale, skvělý zpěvák a kytarista. To album se jmenoval Naturally, vyšlo v roce 1971 a obzvláště tedy z dnešního pohledu, když pominu to, že už ve své době to byl opravdu velký zářez, je skutečně proslulé. Je na něm i spousta dalších písní krásných, jako After Midnight, která se dodnes hraje v různých úpravách. Různé kapely hrají. No a J.J. Cale miloval hlavně Eric Clapton. Když ho slyšel poprvé, tak se zbláznil do jeho muziky, do jeho hry a v podstatě na celý život ho ovlivnila. A to tak, že když mohl, tak J.J. Cale pozval na nějaké koncerty nebo spolu nahráli i společné album u něj v Escondidu v Kalifornii, což je mimochodem krásné místo, byl jsem tam a nedivím se, že se tam J.J. Cale odstěhoval a chtěl se odříznout od světa. Rozuměl jsem tomu naprosto dobře. No a když J.J. Cale zemřel v roce 2013 po jejich 74 letech, tak Eric Clapton dal dohromady muzikanty, kteří jeho kytarovou hru a písně milovali stejně jako on, což byl namátkou třeba Tom Petty, Willie Nelson, Mark Knopfler od Dire Straits a další skvělí hudebníci. No a dal dohromady album, kde každý z nich zahrál nějakou píseň, společně třeba i s Ericem Claptonem. No a jedním z dalších muzikantů byl zástupce té mladší generace, jistý John Mayer, kterého jsem vám taky pouštěl už ve svých pořadech, což je muž, který vlastně má rád blues, má rád i rockovou muziku, ale také country, natočil několik country alb. No a společně s Ericem Claptonem na toto album nahráli právě zmiňovanou píseň Magnolia. Tak doufám, že se vám bude tahleta verze líbit a já se na vás těším samozřejmě po 21. hodině ve večerní vysílání Country Rádia. Petr Kocman vám přeje klidný letní večer.

Ahoj kamarádi, tady je zde Nádře Šťál, celý z Nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Vřešťál 70. Můžete si u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

suchou hlavu těžko skryju pod kapucí a nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosí Ventinol na potíže. Jak to tak vidím, asi těžko projdu uchem jehly, ale sem běhám tak, aby mě vlci nedoběhli. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám jizvu na rtu, když při mě stál.

tři města. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve než mě přijme svatý

na rtu, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zvedáš prst jako dirigentskou hůlku, a

21 hodin 11 minut posloucháte úterní večerní vysílání Country Rádia. S vámi Petr Kocman, tohle byl skvělý Jarek Nohavica. Mám jizvu na rtu. Tak mám pro vás, doufám, hezkou zprávu. V tom příštím vstupu přivítám svého dnešního telefonního hosta. Jenom předešlu, že je to dnešní oslavenec a víc vám neprozradím, až s ním budu mluvit. A některá z písní těsně před tím rozhovorem vám asi hodně prozradí, o koho půjde. No jinak z muziky, na kterou se můžete těšit, tak mám jednu takovou krásnou letní píseň od Kamelotu. A tak vítám léto. Zaspívá také George Jones, Billy Be Bad. No, ale bude samozřejmě také dáma Věra Martinová, O pane náš.

0: Tak to byla taková malá ochutnávka písní, které vás čekají. V tom příštím vstupu už se na vás bude těšit můj dnešní host, ale teď se pojďme toulat po hvězdách s Mirkem Donutilem. Přeji vám hezký večer.
1: K přečtení už není

a tak vlastně krásně psal jsem jenom básně, že už nikdo nevydá, je to teď vidím jasně. Já jen celý léta dlouhý byl jsem plný touhy.

0: Tak to byl Vítr v zádech, přátelé. Písnička Denisy Markové, mám pocit, že to je skladba, která zas tak často nezní, přestože v mé osobní hitparádě Denisy Markové bych ji zařadil určitě tak do takové první pětky minimálně. No a možná jste také pochopili, proč právě tahle ta píseň zazněla. Samozřejmě její písně znějí ve vysílání Country Rádia průběžně, ale tahle ta zazněla naprosto schválně a záměrně. Protože já Denisu Markovou, vynikající zpěvačku a hlavně už vlastně několik let, tuším, že i moji kolegyni z Country Rádia, mám právě teď na telefonu, bohužel není tady se mnou živě ve studiu, je to můj dnešní telefonní host, a to proto, že Denisa, milí posluchači, má právě dnes narozeniny. Deniso, halo, halo. Já tě zdravím z Country Rádia.
1: Ahoj, dobrý večer vám všem. Já chci mít vítr v zádech. Tady je bez větří.
0: Já myslím, že všichni chceme mít vítr v zádech, ano, a už na to netrpělivě čekáme. Prosím tě, jak slavíš narozeniny? Jseš v klidu doma, předpokládám, ty nejseš žádnej pařič, asi ne, nebo jak to máš?
1: To nejsem, to už je za mnou, to už je dá.
0: To už jsi užila všechno.
1: Tak už se není co slavit, upřímně. Tak poklidně, byli jsme na večeři se synkem, jo. A no, dali jsme si dobroty a pak jsme se zvesela rozloučili. A
0: hezký.
1: Tak teď už se chystám vlastně do pilíšku, protože vstávám ráno brzo. Aha. Nakonec znáš to taky.
0: No jasně, no. No, znám to, ano, vstávám se synem do školy ráno, to znamená, že mě tahle ta veselice teďka v čase prázdnin ubyla, takže ráno si můžu pospat.
1: Ježíš, ty se má.
0: To se má,
1: tak
0: co?
1: Já ne.
0: No ty už máš kluka velkýho, no, tak to je to jinak prostě.
1: Já
0: no.
1: Chodím do práce.
0: Ty chodíš do práce. Prosím tě, a propos Vítr v zádech, to je přece písnička, kterou ty si natočila na jednu ze svých skvělých desek, a tuším, že to bylo s Alanem Mikuškem, že jo?
1: Je to pravda, no, je to tak. A já jsem na tu písničku skoro zapomněla. A teď, když jsem ji zaslechla, tak se mi úplně rozzářily oči a vzpomněla jsem si na ty krásné momenty, kdy jsme to s Alanem vlastně dělali, kdy jsme to připravovali na takovým velikánským krásným ranči koňským, a pak natáčeli vlastně ve studiu v Bratislavě, ve studiu Elánu.
0: Ano.
1: S Jožo Krajčovičem, a no, skoro mi slzy šly do očí, upřímně.
0: No já se ti nedivím.
1: Tak dávno.
0: No je to dávno, hlavně já si vzpomínám, jak jsme byli vlastně i já v tu chvíli dojat, když jsem křtil svoji nejnovější desku Mr. Country, kde máme spolu duet, tak jsem to udělal tak, že v Praze, samozřejmě ty jsi tam přišla zaspívat jako můj host a pozvala jsem tam i Alana. A vy jste se tam společně viděli po strašně dlouhé době a vím, jak jste si padli kolem ramen a buleli jste tam jak dva puboši. To jste se dlouho neviděli, si říkala, viď? Tam.
1: No, my jsme se viděli naposledy na jakýmsi výročí Country Sisters v Jablonci.
0: Ano.
1: Kde jsme si spolu zaspívali náš duet, který je na této desce taky. A to je ale taky hodně dlouho, to je minimálně takových 10-15 let.
0: No já si to pamatuju přesně, protože tam jsem měl být taky a já jsem tehdy, představ si to nevymyslíš, hrál na Slovensku, měl jsem na šňůře, tak jsem místo sebe ze Slovenska poslal Alana jako hosta.
1: Aha, tak to za to si mohl ty. Takže ty můžeš vlastně za veškerý setkání mě a Alana.
0: Ano.
1: A tak já jménem Alana ti děkuju.
0: Ano, dobře, Alan Mikušek, to je prostě hvězda našich srdcí. Já si vzpomínám, když my tři potkali někdy tak v roce 90, třeba 4 nebo 5 na Smíchově, tenkrát v CI5 ještě. To si na to přesně pamatuju, jak jsme seděli potom vedle i v nějakým podniku. Tak to byla doba, kdy jste vy zrovna tu desku chystali, že jo? To tak nějak vychází. A dodnes teda musím říct, že zvukově, protože Alan ty desky měl vždycky zvukově ošetřený perfektně, tak je to jedna z těch mých top desek tvých. Mám jí moc rád. No.
1: Protože já mu to napíšu hned.
0: Hned mu to prásky. My jsme se s Alanem viděli mimochodem asi před 14 dny, já jsem hrál na Slovensku. Alan tam hrál taky a náhodou po nás až v noci tam hráli Country Sisters, představ si, Soňa Kociánová.
1: To taky nevymyslíš.
0: To taky nevymyslíš, protože ty vlastně u Country Sisters strávila docela, já nevím, dlouhou dobu, nebo ono to zase tak dlouho nebylo úplně, ne?
1: Nebylo to tak dlouho, ale bylo to velmi intenzivní, bylo to vlastně ten úplně začátek, že jo, když jsem k této hudbě vlastně přivoněla a když jsem si ji zamilovala a když z té obdivovatelky Ivetky Bartošovy, kterou já teda miluji dodat, mimochodem, ale...
0: No kdo by ne?
1: Ale, no jasně, krásnou princeznu, tak jsem se vlastně odrodila do této oblasti, kterou jsem předtím jako měla neprobádanou. a tam jsem vlastně zakotvila a ač mi mnozí vyčítali, že jsem utekla z laskavé náruče

0: Redheads. Tam já
1: ty
0: jsem
1: byli potom.
0: Ty byli potom, že tam jsem tě zaregistroval a to byla teda pecka. To jste hráli tenkrát i u Jirky Brabce v tom Country Express Praha, než jste měli videoklip. A to se mi líbilo, to bylo dobrý, to bylo dobrý.
1: To bylo Take Me Back to the Country.
0: Ano, Take Me Back to the Country, no, ano, to bylo perfektní. No a potom začala vlastně tvá soulová dráha už, jo?
1: No, pak vlastně jsem měla tu obrovskou možnost natočit desku s kapelou, která se říkala Prezident, ale byly to kluci od Michala Tučního.
0: Byli vlastně, převlečení tučňáci, ano.
1: To byli převlečení tučňáci, kteří vlastně natočili s Michalem poslední desku, Šťastné staré slunce, a já vlastně svoji první.
0: No, protože vy jste měli vlastně i společný hraní tenkrát vymyšlený, že jo, s Michalem.
1: Všechno bylo vymyšlený.
0: Ano. A pak to,
1: to nevymyslíš prostě přesně, ano. No. Jak to tak tam nahoře chtějí, tak ano. To bylo utnuto v zárodku.
0: Takhle to dopadlo.
1: Ale tak to mělo být.
0: Jo, je to všechno tak, jak to má být. No a taky zvláštní je to, jak my se vlastně známe takhle strašně dlouho a ty cestičky se nám proplítají i s tím Alanem Mikuškem a s Michalem Tučným, a protože mě zase, což je známá věc, mě zase s Alanem seznámil právě Michal, že jo, takže je to takhle krásně propojený. A víš, co je hezký, že my se vlastně takzvaně v uvozovkách potkáváme po těch letech v Country Rádiu, protože teďka zlehka navážu, jak vy dlouho vlastně děláte s Jirkou Vondráčkem Karavanu?
1: No, už máme nějaký 94. díl, zrovna zítra jdeme točit a v pátek se bude vysílat, takže ano. Samozřejmě zvu všechny posluchače Country Rádia. Jak znám Jirku, protože on dělá, on to vymýšlí všecko a já tam tak jako, řekněme, přicmrndávám, tak určitě to bude letní karavana, to znamená, že nebude taková ta klasická, kdy jsou čtyři interpreti po dvou písních, ale budeme se ohlížet za tím, co se nám vlastně nejvíc líbilo doposavat, co jsme pustili, protože těch interpretů a jejich písniček je docela dost, zaplať pámu, zaplať čukám, protože je to skvělý. A teď vlastně proběhla porta, takže možná 100% se k té portě vrátíme a budeme si o ní povídat, protože byla jubilejní, byla 60. a byla moc krásná. Já bohužel mě byl strašně blbě z toho bedra. Takže jsem tam nemohla, ale já jsem streamovala, já jsem si to všechno pustila a dívala jsem se na to, jako bych tam byla, akorát v klimatizovaném obýváku. Byla jsem za padělou, já to zbedlo strašně špatně snášit. Bylo mi to ale strašně líto, protože ta atmosféra tam i z té obrazovky byla vlastně strašně krásná a dýchalo to a ty kapely, byla tam třeba Behyba, Veronika Bartošová, která skvěle zpívá. Byla tam Věrka Martinová z Malina Brothers, to spojení je strašně milý, hrozně se mi to líbilo, vlastně rozsvítila ty Malina Brothers úplně ta Věruška, takže to bylo moc hezký, byly tam Marian, no, bylo tam spoustu krásných kapel a dobře to dopadlo, nikdo neomdlel, nikdo nikam tam neomdlel, takže věřím tomu, že i tomu tu karavanu budeme věnovat. Takže no už strašně dlouho.
0: Tak to, takže to bude taková retrospektiva teďka, retrospektivní
1: určitě,
0: díl
1: karavany. Jak nám Jirku, tak jo. Já budu zítra ráno překvapená, až mi přijde scénář, ale předpokládám, že že to bude takhle.
0: No a to znamená, kdybys to měla přepočíst na čas, na nějakou dobu, tak je to jak dlouho?
1: Je to 6 let.
0: 6 let už? Je. No. No tak to je dlouhá doba.
1: To je dlouhá doba. A mně to přijde jako včera.
0: Mně taky
1: a
0: právě.
1: A vždycky tam jdu s obavama. Pokaždý jedu do studia, jsem úplně jako taková stažená a jdu tam s nervama, abych to Jirkovi neskazila. A pak mám radost, když se to podaří a člověk by už mohl být mazák a stále ne.
0: No, tak hlavně je to radost.
1: Je to velká radost.
0: A já to kvituju s povděkem, protože světu představujete kapely mnohdy, které by se ani nedostali nějak do éteru, takže to...
1: No, já bych tady vyzvedla toho Jirku, protože mě se na něm strašně, já ho za to zbožňuju a miluju, protože on vlastně vymyslel něco, co tady nebylo a vlastně konečně někdo pomáhá někomu, kdo opravdu, jak to řekl, že se nemůže nikdo nikam dostat, nebo není ten prostor. Je samozřejmě v Country Rádiu úžasný, je talent Country Rádia, to je skvělý, taky bomba. Jo. A tohle je ještě trošku jiný a je to vlastně takový pravidelný a hodně se k tomu můžeme vracet. A je pár písniček, který už Country Rádio vlastně zařadilo do playlistu a pak, když člověk takhle jede a já si moc ráda Country Rádio poslouchám v autě a najednou tam slyším písničku z naší karavany, která už je jako v playlistu a hraje se. Ježiš, já ti jsem na to strašně pyšná.
0: Je to hezký.
1: Víš,
0: no.
1: Že to je jako, ne, já jsem ji nestvořila, já jsem ji nenapsala, já za to nemůžu, ale byla jsem u toho, když tu písničku Jirka vlastně objevil,
0: ano, ano.
1: A prostě ji tam dosadil a z nějakého důvodu

0: líbí natolik, že prostě tam je a že se vlastně ten playlist toho countryária trošičku omlazuje. A já mám ráda spoustu starých písniček, mám ráda Tramsky, já jsem na tom vyrostla, já to zbožňuju všechno. Ale mám ráda, když je to všeho mix a jsem ráda, když se objevuje něco nového.
1: No, protože je spousta talentovaných muzikantů, kapel, o kterých nikdo neví a je potřeba je světu představit. Tak za to teda děkuju tobě, Jirkovi a Karavaně.
0: No, hlavně Jirkovi.
1: Teď mimochodem mě napadá, že bychom mohli posluchače countryária pozvat i k obrazu takzvaně, protože milí posluchači, já jsem před časem dělal jsem takový muzikásty, jsem to nazval, měl jsem tam několik hostů, Tomáše Linku, Alana Mikuška, ale měl jsem tam i Denisu Markovou jako úplně prvního hosta, tak tam nás můžete... To bych si nedovolil, ale tam nás můžete vidět i živě ve studiu, hrajeme živě a povídáme si o všem možném s Denisou, tak to vás zvu, najděte si Petr Kocman Muzikast, díl s Denisou Markovou a tam se dozvíte spoustu věcí ze života Denisy Markové, mého dnešního telefonního hosta, hlavně dámy, která dnes slaví narozeniny. Tak Deniso, prosím tě, já ti dám jeden takovej malej dárek za chvilku, samozřejmě hudební, pochopitelně. Já vím, že bys čekala, že ti dám třeba klíče od Mediáka novýho nebo něco takového, tak to ti nedám.
0: A já jsem skromná holka, já miluju hudbu, takže za písničku já jsem vděčná.
1: Tak já ti pošlu, prosím tě, písem, protože vím, že ji máš ráda od Dolly Parton, Jesus and Gravity. Je to tak, nebo ne?
0: Já ji miluju, já ji úplně zbožňuju.
1: Ty jsi viděla i na život, jsi byla na Dolly Parton přece, že?
0: Tak. Když to hrála, tak ano. To jsem se vzala.
1: Ano, ale než bude zpívat Dali, tak já bych s dovolením pustil ještě jednu tvoji nádhernou píseň, kterou prostě miluju. Hráli jsme ji spolu mockrát na koncertech i v tom muzikástu. Je to píseň Pane můj, kterou ty si složila společně s Alanem, že jo?
0: Vlastně. Jo, Alan psal muziku a já jsem dělala text. Je to moje mimochodem úplně nejoblíbenější písnička, akorát je taková smutná.
1: Je smutná, ale i moje nejoblíbenější z tvého repertoáru. Tak ti za ní moc děkuju. Přeju ti, ať si ještě krásně užiješ narozeniny. Pořád je ještě máš, pořád ještě můžeš slavit, pokud teda nejdeš spát, ale ještě si to prosím tě užij. Přeju ti krásný léto, ať se ti všechno daří. Budu se těšit, že se uslyšíme v Country Radio, nebo se potkáme na koncertě, zaspíváme si náš duet a zkrátka měj se moc hezky a posílám teďka ty písničky.
0: Já moc děkuju za zavolání, za to, že jsi se na mě vzpomněl, no a samozřejmě pozdravuju všechny posluchače Country Radio a ještě jednou připomínám naši karavanu, která se bude vysílat teďka v pátek. Mějte se moc hezky a děkuju.
1: Mým dnešním velmi milým hostem narozeninovým byla Denisa Marková.

a druhým špatně, jiní si vzpomínají matně, jak mohli v klidu s láskou v srdci tady žít.

0: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Rádiu.
1: Nahlédneme do historie.
2: Chybět nebude anketa.
1: Ani pohled do kalendáře.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.

No, řekl bych, že léto je v posledních dnech, tedy zejména až moc blízko, zbytečně blízko, ale myslím si, že není potřeba na to nadávat, protože až bude zase zima, tak budeme říkat, je, proč není teplo a pořád je něco. No, prostě to tak vyšlo, je velké teplo, dneska v noci by to mělo být malinko lepší. Koukal jsem na předpověď a má být dokonce dneska v noci 20 nebo 21 stupňů. A zítra údajně by někde mělo pršet, takže není to tak zlé, přátelé. Tak, do konce hodiny už jenom jedna píseň, tu, kterou jsem sliboval v úvodu, a sice George Jones, Billy Be Bad. No a v příští hodině se na vás budu samozřejmě těšit také a vzpomeneme ještě na další oslavence, než jen na Denisu Markovou, která dneska slaví své narozeniny a které ještě jednou děkuji za krásný rozhovor. Přeji vám klidný večer, tohle je George Jones a Petr Kocman se na vás bude těšit po 22. ve večerní vysílání Country Rádia.

nebyl pošmistr, už dostal peška. Jezdil ve vlakový poště, nepřekročil z

a tak mi nic nikdo nenakuká. Nejdřív utek syn mý tety a pak další vzali mety.

Tak to byla malá exkurze do života Honzy Vyčítala, respektive do jeho dětství hlavně, a vzpomínka na jeho tatínka, což byl velmi šikovný člověk, a vždycky, jak mi Honza vyprávěl, když viděl, že Honzík bere do ruky nějaké nářadí, tak se zhrozil a říká: Honzo, ne, nedělej to, já to udělám raději sám. Je 22 hodin 10 minut, posloucháte úterní večerní vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman. No a kromě muziky se v této hodině můžete těšit i to hned v tom dalším vstupu na vzpomínku na některé dnešní oslavence další, a bude to samozřejmě vzpomínka spojená i s písní. Taky jsem vám chtěl říct, že dneska je Mezinárodní den asteroidů. Tak přemýšlel jsem, jak bychom to oslavili. Asteroidy, neznám tedy žádnou píseň o asteroidech, úplně žádná hned nenapadá, ale asteroidy samozřejmě souvisí s hvězdným nebem a s vesmírem, a tam jsou hvězdy. A tak už byl klíček k tomu, abych si vzpomněl na krásnou písničku Věry Martinové, kterou nahrála na jedno ze svých alb, a ta píseň se jmenuje Hvězda, takže ta speciálně dnes u příležitosti Mezinárodního dne asteroidů. Přeji vám hezký večer.

Jak už jsem předesílal, tak dneska slaví narozeniny mnoho známých osobností. Některé z nich bych teďka rád připomněl, na některé si ještě vzpomeneme později. Tak dneska se narodil v roce 1943 například skvělý brněnský fotograf Jev Kratochvil. Vlastně dá se říct dlouholetý kamarád, přítel třeba Mirka Donutila, Franty Kocourka, Polka Polívky, celého divadla Na provázku. Byl to vlastně dvorní fotograf divadla Na provázku, nutno podotknout. My jsme se společně potkávali dlouhá léta, dokonce jsme společně zažili i ono osudné 11. září přímo v New Yorku, kdy mě Jev tehdy chtěl fotografovat přímo pod dvojčaty ten den, což naštěstí k tomu nedošlo. Bohužel už mezi námi není, tak ho zdravím nahoru na obláček. Dneska má také narozeniny televizní a rozhlasová moderátorka vynikající Lucie Výborná. V roce 1981 se narodila dneska oštěpařka Barbora Špotáková. V roce 51 pak americký baskytarista, kontrabasista a také hudební producent a skladatel Stanley Clarke, výtečný hudebník. A narodil se také další skvělý hudebník, a sice Yngwie Malmsteen, což je švédský heavy metalový kytarista. Má takovou velmi zvláštní kytaru. Je to signature model od firmy Fender, má takové promáčklé pražce, museli byste to vidět, je to velmi zvláštní a opravdu virtuózní hráč. V roce 1966 se právě dnes také narodil americký boxer Mike Tyson. No a v roce 1949 se narodil také slovenský spisovatel, textař, dramaturg a scenárista pan Boris Filan. On je vlastně autorem vícero scénářů, také televizních komedií. No a autorsky připravoval a uváděl televizní talk show Gala Borisa Filana. Možná si vzpomínáte někdo. Přibližně od nějakých 16 let psal texty k písničkám, později hlavně tedy pro Pavola Hamela a skupinu Průdy a také pro kapelu Elán. No a naposledy s Elánem spolupracoval na vydání alba Elán Tretie oko, to bylo v roce 2003. A v Slovenském rozhlase uvádí také úsměvnou publicistickou relaci Pálenica. No a v roce 89 také napsal třeba scénář hudebního filmu Rabaka, v němž hlavní roli stvárnila skupina Elán. A v roce 91 se s Vašem Patejdlem spojili a vytvořili autorský podíl na muzikálu Sněhulienka a sedm pretěkárů. No, ty jeho texty, to jsou opravdu mistrovská díla, zvlášť pro ten Elán, nebo pro Vašo Patejdla složil A kněsi moja, to je obrovský hit. Ale já bych teď právě rád zazpomínal na tu píseň, kterou jsem zmiňoval, kterou s Vašo Patejdlem složili. Vašo ji hrával kdysi s Elánem samozřejmě, ale hrávali hlavně na svých solových koncertech. Tak to je píseň, která patří k takovým vrcholům jejich spolupráce, bych řekl, a je to skutečně jeden z nejznámějších textů Borise Filana. Takže k dnešním narozeninám si ho připomeneme právě touhle písní, ale pustím vám ji v krásné akustické úpravě, čili ne tak, jak je nahrána s celou kapelou, ale tak, jak ji Vašo Patejdl kdysi akusticky nahrál jenom s pianem. Tak jdeme na to. Píseň pro dnešního oslavence Borise Filana.

právě o něm vám teď hrajeme, jede vlak. Velebníček volá svědky, že je černej na pohled i na omak. Jenom osvícenej chodec zapíchne svý hole, chodec smekne klak.

0: Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

To byl Tomáš Průša Band a živá nahrávka z Brna Kurtizána. Já když jsem dneska jel do rádia v podvečer, tak mě tady na hlavní třídě v Praze předjíždělo jedno velmi rychlé vozidlo, tedy svým založením, a předjížděl mě opravdu velmi rychle, tak vždycky se nestačím divit, jak je to vůbec možný, že jednak chápu, že se to někdo pořídí, ale mě to nikdy nefascinovalo, takovéhle vozy, ale hlavně, proč s tím jezdí někde po městě, kde je spousta lidí a kde je 40, tak proč tam mermomocí musí jet 120. No dobře, to je jeho věc, ale vzpomněl jsem si, proč to vlastně říkám, že podobné pocity zažíval i Marek Eben a dokonce je popsal v jedné ze svých knih. Ten zápisek si udělal 5. dubna roku 2015, takže cituji. Někdy si říkám, jestli se mnou jako s chlapem není něco špatně, když netoužím po rychlém sportovním voze. Ne, že by se mi takové vozy nelíbily. Některé z nich jsou hotová umělecká díla, je radost se na ně podívat, ale přesto po nich netoužím. Důvodů je několik. Jednak mají obecně malé kufry a já nemám rád auta s malými kufry. A pak jsem zažil několik svezení v takových vozech a ten zážitek mi utkvěl. Hned z kraje divoké privatizace jsem byl jedním známým svezen ve Ferrari. A hned jsem pochopil, proč se sportovním vozům říká sportovní vozy. Je tomu tak proto, že pokud neprovozujete aktivně nějaký sport, nechodíte do posilovny a nejste vegetarián, s velkou pravděpodobností se vám do takového vozu nepodaří nastoupit. Nebo možná nastoupit ano, ale už ne vystoupit. Měl jsem pocit, že sedím přímo na vozovce. A když se to rozjelo, bylo to odpružení tak sportovní, až se mi zdálo, že je to přímo má zadnice, která se řítí po asfaltu, brzdí a zrychluje. Hluk uvnitř vozu byl mimořádný a každou chvíli se ozval výstřel z výfuku, což, jak jsem se později dozvěděl, je právě ta krása. Jízda se skládala z brutálních zrychlení ze strašlivého řevu motoru a následného intenzivního brzdění, kdy jsem měl pocit, že ať jsem stále upoután v sedačce, můj obličej se setrvačností teleskopicky vysunul a nalepil na přední sklo. Hned jsem si vzpomněl na Karla Gotta, který si kdysi koupil nádherné Porsche. Když jsem se ho po roce ptal, potkali jsme se, jak se mu jezdí, řekl mi, už ho nemám. Tak jsem se ptal, proč, a on řekl, jel jsem do Hamburku, v Praze jsem nastoupil jako muž středního věku a v Hamburku vystoupil stařec. Musím říct, že to jen potvrdilo mé podezření, že na sportovní vozy už je i v mém případě pozdě. Tak sdílím s Markem naprosto stejné pocity, ale samozřejmě proti gustu, znáte co. Tohle je Morgan Wallen, Love Somebody.

To byla naprosto jedinečná Eva Olomerová a písnička Vzdávám svůj dík. Tak a na závěr hodiny mám ještě jeden malý rest v podobě přání k narozeninám, protože dnes slaví narozeniny frontman a zakladatel skupiny Činasky, která pravda není úplně country, ale vždycky tak trošičku mě ty písně připadaly, že s country hudbou koketují. Hlavně jsem je moc krát slyšel hrát, nebo povídat o tom různé kamarády, že slyšeli u táborových ohňů hrát písně kapely Činasky. Takže v ten moment se vlastně i z takové písně stává, no, jak to nazvat, lidová, nebo já nevím, folková píseň. Zkrátka z našeho vrhu, abych tak řekl. Takže k dnešním narozeninám Michalovi Malátnému přeji vše dobré. A zahrajeme si teďka píseň, kterou znáte samozřejmě od kapely Činasky, kterou složil Michal Malátný, tedy jejich frontman, ale mám ji pro vás takové zvláštní dneska narozeninové úpravě, tak, jak ji Michal Malátný nahrál pouze akusticky s pianem, takže je to ještě větší country. Ta píseň se jmenuje Báseň. Přeji vám hezký poslech a těším se na vás po 23. hodině a budeme soutěžit.

chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská a jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat něco,

0: 23 hodin. Večerní klídek s Petrem Kocmanem na Country Rádiu.
1: Včera jsem se vracel

se k mihotavým hvězdám. Zavedli mne jinam, než jsem chtěl. Dávno starou cestu domů neznám. Větru už jsem všechno pověděl.

hodinky za dolar a prstýnek lžičky na kafe. Kdo je bez viny, ať hodí kamenem. Spolu spíme, spolu cestou jdem. No tak si běž a zkus mě žalovat. Slušnou holku těžko pohledat.

Robert Křesťan a druhá tráva, písnička Zůstaň. Já jsem moc rád, že jste zůstali i nadále vy při poslechu večerního vysílání Country Rádia. Je právě 23 hodin, 12 minut. S vámi Petr Kocman, samozřejmě až do půlnoci. No a jak jsem slíbil, tak budeme soutěžit, a to právě teď. Tak výhra je CDčko kapely Falešná karta, Zatracení blázni. A aby to nebylo málo, tak k CDčku ještě dostanete i zpěvník, abyste si všechny písně, které na albu jsou, mohli zpívat, a k tomu ještě krásný odznak ve tvaru Woodcraftu s falešnou kartou. Takže tenhle ten komplet může být váš, když mi zodpovíte následující otázku. A je to soutěž volací, takže si připravte telefonní číslo 210 323 333. Je zajímavý, že už teď někdo volá, ještě jsem ani neřekl tu soutěžní otázku, tak to si musíte počkat. Ještě jednou číslo 210 323 333. No a já se vás ptám, stejně jako včera, kdo u nás v češtině naspíval následující píseň, kterou teď bude zpívat Rhonda Vincent. Ta skladba je velmi dobře známá samozřejmě všem milovníkům country hudby, tak to jste vy, takže byste to měli vědět, tak jsem zvědav, kdo se dovolá. Nechci po vás název, když ho budete vidět, je to příjemný bonus, ale zajímá mě jméno interpreta, kdo tu píseň naspívala v češtině. Tak připravte se, jdeme na to, poslouchat a volat můžete právě teď.

0: No, přátelé, je to tady. Dnešní soutěž má svého vítěze, ale bylo to velmi, velmi napínavé, teda musím říct. V tuto chvíli už vítám ve večerní vysílání Country Rádia posluchače Honzu. Honzo, dobrý večer ještě jednou.
1: Dobrý večer, posluchači, dobrý večer, Petře.
0: Tak, zajímalo mě, kdo zpívá v češtině tuhle tu písničku, která se jmenuje City of New Orleans, takhle jsme ji slyšeli v podání Rondy Vincent, bluegrassové zpěvačky a mandolínistky. Jinak tu píseň samozřejmě původně zpíval Willie Nelson a ještě další outlaw zpěváci. No a z mé strany to byl tak trošičku chyták, protože tahle ta skladba vznikla v češtině dokonce dvakrát a uznal jsem i vaši odpověď pochopitelně, protože vy jste správně řekl, že tu písničku naspíval.
1: Karel Gott.
0: Ano, je to tak. Karel Gott skutečně naspívá, byl to ten text, kde zpívá Hej, tuláku, vstávej. A já jsem měl ale prapůvodně na mysli tu verzi od kapely Fešáci, kdy ji naspíval Jindra Malý, když se do Fešáku vrátil v 90. letech, tak ji naspíval s českým textem Amerika. Takže já vám tuhle tu verzi teď pustím, abyste si to oživil. Určitě jste ji slyšel někdy, ale pustím vám ji, abyste věděl, že teda skutečně jsou ty verze dvě. Tak Honzo, ještě jednou gratuluji, užijte si výhru a budu se těšit na slyšenou. Hezký večer.
1: Děkuju, hezký večer.

0: ta dnešní soutěžní píseň, kterou zpívala Rhonda Vincent, City of New Orleans, kterou jsem po vás chtěla, abyste poznali, odhalili, kdo ji udělá v češtině, a kromě Karla Gotta, tedy jak jsem říkal, ji udělali také Fešáci, tak mě přivedlo na myšlenku, že bychom si mohli pustit jedno krásné vzpomínání Petra Novotného, jak Fešáci hráli v Polsku. Nevím, jestli tuhle tu historku znáte, pokud ne, tak mám pocit, že se dost pobavíte. Tak pojďme, vypravíme se do 70. let, kdy Fešáci slavili velké úspěchy právě v tom Polsku.
1: Fešáci byli v Polsku. Přivez odtamtud polský kroj. Byl problém ho koupit, protože se to tam hned tak už neseženy, oni tam už v tom takhle moc nechodí po Varšavě. My jsme tam měli horší problémy. Tam třeba bylo opravdu těžký zjistit, jaký máme mít jméno v cizí řeči Fešáci, aby to znělo takhle vtipně. Mimochodem, tohle mají Fešáci tyhle problémy všude, jo? To se nedá přeložit, tohle slovo. V Austrálii třeba nebo v Americe, když Fešáci hráli, tak nenašli tam odpovídající anglický slovo pro ten krásný výraz Fešáci, tak jsme tam potom hráli pod názvem Fesaci. V Polsku jsme hráli pod názvem Pěkniše, jako od slova pěkný, jako pěkný. Já jsem to uváděl celý polsky. A já jsem vám tam měl neuvěřitelný začátek. Jak říkám, dobrý začátek. Já jsem přišel a řekl jsem divákům, teda polsky, je dobrý večer, paňstvo, vítám vás na koncertě ze Spunu, který se nazývá Fešáci. To je na jazyku polským, což v rodzaju pěkniše. Tohle, jak jsem řekl, tak se spustil takovej smích a řev, jaké já přísám jako komik jsem ještě v životě neslyšel. Takovejhle úspěch, já jsem vůbec nemohl pochopit, jak je to možný, že jsem až takhle vtipný. Já jsem viděl, že to vtipný je, pěkný, že jo, Fešáci, v Bulharsku jsme hráli pod názvem Krasavci. Tam se taky tak lidi zasmáli, ale jako teď vy, Krasavci, takhle se zasmáli. Ale v tom Polsku pěkný, že to byl řev, který neměl konec. My jsme se tam potom seznámili s jedním takovým studentem, který mluvil perfektně česky, on to byl básník a překládal do češtiny, z polštiny do polštiny básničky. To byste nepoznali, který jazyk je jeho mateřský, až mluvil perfektně oboma jazykama. A my jsme po něm chtěli, aby nám ještě vylepšil to moje polský mluvený slovo a ty naše fóry, aby mě to ještě to a tak. Mě učil ještě výslovnost a tak. No a když skončila jaksi lekce, tak já jsem mu ještě řekl tak konverzačně, hele, to jsem se tě chtěl zeptat, proč se ty lidi tak strašně smějou, když já řeknu pěkniše? A on vám tak znejistil a říkal, no tak, že jste pěkný, tak pěkniše, no, tak se smějou, no tak. Ahoj. Šel pryč a říkám, pojď sem. Tohle nebylo moc přesvědčivé. To jako není dobrý překlad, nebo co? On říká, hele, pěkniše, to jako, no tak ideální překlad, no tak jako, no měli jste se předtím poradit, to jo, no. Já jsem říkal, proč jsme se měli poradit? Říká, čeče, zní to blbě. Já jsem říkal, jak blbě? Říká, no blbě, no kuci, no tak jak vám to mám říct, protože polština nemá takový slovo fešáci, jo? Fešák přece v češtině to je něco víc než hezký člověk. Fešák to je určitá osobitost, šarm, vystupování, oblíkání, to je fešák, řekneme. My nemáme takovýhle slovo, no. Ale tohle to zní teda hodně blbě. Já jsem říkal, prosím tě, nerozčuju mě, ty umíš moc dobře česky na to, abys mě řekl, jak blbě to zní. Řekni mi český slovo odpovídající slovu pěkniše, teď hned. On říkal, kuci, to je... Jak kdybyste řekli třeba hezouní nebo něco takového. Teď my jsme na sebe začali být zlí všichni, který to, a teď jsme se začali mezi sebou hádat, jak je to možný, že pod takhle blbým názvem. Teď kdo s tím jménem první přišel, teď všichni ukázali na mě, že já jsem ten idiot. Já jsem říkal, mě to poradili na ambasádě Polsky. Teď jsme se začali mezi sebou hádat, že po celém Polsku visejí plakáty, pěkniše. A on už zase mazal pryč. Já mu říkám, pojď sem. Ty jsi mě neřekl to hlavní, člověče. Čemu se ty lidi smějou, mě řekni. Co se já řeknu hezouní, co pak to je něco k smíchu, takhle odpodivý slovo. Čemu se ty lidi smějou, to mě zajímá. On říká, kuci, dejte mi panáka.

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.

0: Přátelé, já se s vámi pro dnešní večer loučím, protože se půlnoc pomalinku blíží. Budu se na vás těšit samozřejmě zítra od 20 hodin. Společně se mnou se na vás těší můj pravidelný host, paní Marcela Jurčíková, takže budeme soutěžit o knihy, tak si připravte telefony a vědomosti, pochopitelně. No a když dovolíte, tak já bych se dneska rád rozloučil písničkou, kterou bude zpívat dáma, kterou já osobně považuji za první dámu country u nás, Naďa Urbánková. Ta totiž právě dneska by bývala slavila své narozeniny. Bohužel nás opustila v roce 2023 v únoru a vzpomínám na ní často a rád, protože jsme spolu zažili také hezké chvíle na jevišti s muzikou. Vzpomínám si dokonce na naše poslední setkání, když jsem měl v Ústí nad Labem v letním kině koncert, který pořadatel nazval Petr Kocman uvádí dámy české country, takže jsem tam Naďu pozval tehdy samozřejmě taky, byla tam ještě i Jitka Vrbová. No, byl to opravdu velmi milý koncert, milé setkání s přáteli na jevišti, takže Naďu moc zdravím nahoru na obláček. Teď už je tam s Jirkou Brabcem, se svým letitým kamarádem, přítelem a člověkem, se kterým tvořili Srdce country beatu. No a právě písničku z éry country beatu jsem vybral, je to skladba, která se jmenuje Nic moc, která sice nepatří k takovým těm obrovským nadějným hitům, ale je to opravdová countryovka. Mějte se moc hezky, přeji vám klidné sny, doufejme, že poleví trošku vedro, zítra úspěšný den a naslyšenou se s vámi těší Petr Kocman.
1: Nade všechno je mu jeho klavír.
2: Vždyť je to moje černobílá láska.
1: 87 kláves a pak teprv já.
2: 88, Naděl, pozor.
1: Když se večer začne stmívat, hrát ho nejvíc baví.
2: To je přece ta nejpříhodnější doba, ne?

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Posloucháte reprízu pořadu. Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře. Pohodlně se usaďte. Nechte zazelenat magické oko svého radiopřijímače. Právě začínáme.
1: Hezký den a naprostou pohodu u vašeho rozhlasového přijímače vám přeje opět starší archivář druhé kategorie Bez junior. Čím asi byl tak výjimečný rok 2006? No každopádně bylo nám o 20 míň a taky se hrála dobrá muzika, což nám dozajista dosvědčí Bruce Springsteen, Carrie Underwood a Franta Nedvěd.

0: Country Music Hall of Fame. Vítejte v Nashvilleské dvoraně slávy.
1: V roce 1998 se rozrostl počet členů countryové dvorany slávy o další dva kusy. Jednoho zná celý svět, druhého už kromě znalců historie country muziky málo kdo. Tím druhým je rodák z Tennessee George Morgan, který se proslavil v letech 40. a 50. A to dík svému největšímu hitu, písničce Candy Kisses.

Řeknu hodně málo, neboť více slov není třeba. Elvis Aaron Presley, od roku 1998 člen Country Music Hall of Fame.

0: české kanty. Od pánů Voskovce a Vericha po současné hvězdy naší domácí country scény hezky postupně a po pořádku.
1: V naší přehlídce singlových nahrávek z domácí country scény stále kotvíme v roce 1973. Kamarádi Táborových ohňů v tomto roce vydali celkem 8 písniček na 3 malých deskách. Dneska si dáme první 4 a v těch prvních 2 se nám představí poprvé Olga Blechová.
0: Country Radio.

Pouští davy pobíhaj rojnicí sem tam jak v džungli tapír. Už je dávno s květenou na lukách utrum neboli amen, jako v době

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Návštěvní hodina staršího archiváře. Country Radio.
1: Cesta vlakem z Prahy do Košic trvá podle aktuálního jízdního řádu zhruba za jasného bezoblačného letního dne, a když medvěd neusne na kolejích, 8,5 hodiny. To je o dobrou půl hodinku rychlejší než v roce 1984, když jsem tuhle trasu jezdil poměrně často, protože jsem ne zcela dobrovolně v Košicích sloužil socialistické vlasti. A tam, na vojenském letišti, jsem taky poznal kapelu Vesláry. A protože to je nejstarší a také mezinárodního hlediska nejúspěšnější slovenská country parta, představíme si ji v malém dvoudílném hudebním časozběrném dokumentu.

První nahrávka byla z roku 1979. Kapela ovšem vznikla v Košicích už v roce 1971 a jako mnohé další soubory prodělala dlouhou hudební cestu od akustické country k velmi modernímu americkému zvuku. Dnes si ještě pustíme nahrávky z let 1987 a 1993 a příště další tři vydařené kousky.

Americká experimentální skupina The Residents rozhodně nepatří mezi zavedené country partičky. Přesto vydala v roce 1986 LPčko věnované písničkám Henka Williamse, na kterém nechybí ani ta nejslavnější, tedy Jambalaya.

0: Léto s Country rádiem.
1: Ne každý country interpret, který slaví úspěchy doma v Nashvillu, se musí nutně zalíbit publiku v naší středoevropské kotlince. To ovšem rozhodně neplatí o zpěvákovi jménem Alan Jackson. Dáme si v jeho podání tři známé hity z konce minulého století. Don't rock.

Příští týden vyrazíme mimo jiné na veselý hudební flám. Malá ochutnávka v podání Martyho Stewarta bude posledním kouskem dnešního vysílání Dvorany Country. Od mikrofonu se s vámi tedy loučí starší archivář druhé kategorie Bez junior a od mixážního pultu Kuba Jiroušek.

kamenický hůka. A tak mi nic nikdo nenakuká. Nejdřív utek syn mý tety, a pak další vzali mety.

ty máš, co jsi chtěl, čert tě vem. Ten pán, co drží drahej volant, to je šance dívko Mercedesu. Má zlatý prsten, zlatý srdce, zlatý zuby, prostě zlatý

když hledali jsme spolu vráka, jimiž pátky jdou do nedělí. Ta vůně ohňu ve vlasech, ta nevyvané dívko v Mercedesu. To nepřerazej drahý šminky,

týdnu vrátí zase zpět. Až poznáš, co jsi vlastně chtěla, vem si rtěnku, dívko, Mercedesu. Slova dlouho nehledej a na dlaň levý ruky začni psát. Ten dopis potom pošli na adresu Patníku cesty číslo 50. Pak bude svět zas jenom náš, teď ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme spolu nacházeli. A vím, že jednou najdem vrátka, jimiž pátky jdou do nedělí.

Víkendové večery na Country rádiu. Pátek v rytmu šumné country, sobotní potlach s trampskou písní a nedělní folkmeny. Každý víkend od 8 hodiny večerní.

0: Nemyslete si ovšem, že v show musí být pořád jenom samý zpěv a hudba úhrnem, tedy hluk. Tak to tedy zase ne.
1: Pohyb, prosím, pohyb může být. A nemusí to být ani ten základní pohyb show 2-3. Může to být pohyb úplně tichý.
0: Ovšem profesionálně provedený.
1: Proto ho taky budeme provádět my dva.
0: My dva totiž máme jedno takové číslo mezinárodní úrovně, o který se šaubis bizmení, co? O který se šaubis bizmení, co? O který se šaubis bizmení perou. Je to pantomima.
1: Zkrátka, abychom to dlouho neprodlužovali, v rámci tohoto show uvidíte pantomimickou velkoscénu Lov Mamedvěda, věnovanou námi dvěma francouzskému mimu českého původu Jean-Gaspard de Biron.
0: Role si pak mimové Šimeka Grossman rozdělili při náročných pantomimických zkouškách takto. Lovec, tedy myslivec zelený, mim Jiří Grossman.
1: Medvěd, huňáč, mechem potažený a rosou slabě navlhlý, mim Miloslav Šimek mladší.
0: Jak to mladší? Existuje snad někde ve světě nějaký mim Miloslav Šimek starší? Kde je? Přiveď mi ho. Rád bych se s ním poměřil. Všimni si mých grifů.
1: Svátku, když říká mladší, chci zdůraznit, že medvěd je mladý.
0: Vysoce inteligentní.
1: Zachovalý.
0: Krasavec.
1: Z drápky neobroušenými.
0: No pak ostrými.
1: To znamená, že lovec, jako já, s ním budu mít množství práce.
0: To budeš.
1: Čili úhrnem scénka bude vzrušující, i když je to pouhá pantomima, neboli drama plné mlčení. Spokojen?
0: Dost řečí, začneme. Pane Balcare, gongujte. Já jsem medvěd, huňáč, jdu se ukrýt do houští.
1: O tom ovšem já nic nevím. Já jdu po lese, jsem lovec, nemluvím, protože je to pantomima. Za to ovšem slídím, po čem bych střelil. Držím pušku, to jste poznali, to jsou právě ty klasické prvky pantomimy zavedené Marcelem Marceau. Hele, tam letí pták, zastřelím ho. Řekl bych vám podle hlasu, že je to orel, ale nesmím, protože v pantomimě musí být absolutní ticho. Bum! No, stejně jsem ho netrefil, až zítra. Nejsem v lese naposledy, jsem lovec, umím lovecký písničky, ovšem ty vám zpívat nebudu, protože pantomima je umění naprosto bezzvučné a tiché.
0: Jsem medvěd grizzly a číchám člověčinu. Mručím, mručel bych víc, ale kamarád tvrdí, že je to pantomima.
1: Abyste si nemysleli, že jsem se pomát. Já pantomimicky vyjadřuju zděšení a hrůzu. Podeníky.
0: Mně si neochočíš. Pantomimicky naznaču, že je lovec blázen.
1: To je dramatický, co? Já vám řeknu, nebej to pantomima, já bych zval.
0: Chci na něj skočit. Pantomimicky se rozkmitává.
1: Pantomimicky ho zastřelím. Cvak. Nemám náboje. Vyplejtval jsem je blbě na ptáky.
0: Využívám toho, že je lovec bezbraný. Chvátím ho a rdousím. Též trhám silnou počívku.
1: Naštěstí mám vlněné prádlo. A pantomimický nůž. Tím skolím to tupé zvíře.
0: Nech mě myslíče, nech mě. To tolik bolí, zasáh si mě brzlík.
1: Co prosím tě mluvíš pantomimně?
0: Mluvím, promiň, pomácem se bolesti. Omluvte mě, odcházím zdechnout do houští.

práci lála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič

chladič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, lumiče, šasí, svíčky, řídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, prysky, přerušovač to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí. To ví každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořivost, plnou nádrž, pásy při kruhu, dobrý zrak, lékárničku, pečení.

noc sundat tmavé brýle, městem chodit a radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná. Já vím, že řidič dobrej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat bojnej vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopařce, brzdit při smyku, překážet vyšším, nadávat...

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

snad ani teď úplně nevěřím. Tam na drobí, kde se dával jsem s tebou,